0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole.

0: pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen, tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.
1: Radio Junior.

못들어. 예, 예, 예. 에이, 여름 오기.

0: Senka się dziwa, gdy pak Asi przebiwa.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
2: Kdo to volá? Co to bylo?
0: To jen listí ševelilo.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
2: Někdo mluvil o vlkovi.
0: To jen zažustilo křoví.

0: V domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu. Tak já jdu.
1: Rádio Junior.

0: houpy ho, do postýlek uléhají, houpy hají, houpy ho, děti jdou spát, hají, houpy ho, perínkou se přikrývají, houpy hají, houpy ho, hezky.
1: Spinkej můj malý, noc už ti balí sen. Na víčkách, po špičkách blíží se den ven. Dýchá, ospale kýchá prach. Přines ho měsíc, sebral ho hvězdám z

tak to jede rychlík, tak rychle, že všechny předhoní.

0: co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned. Ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

0: jestli nevěříš, tak hele.
1: Posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno.

0: Jirkou Kohoutem.
1: Bezvaden a parádní probouzení, holky a kluci, 6. hodinka odbyla, je tady ranní restart s datem 22. září. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné probouzení přeje Jirka Kohout. Než se podíváme na dnešní téma, než se pustíme do toho dnešního probouzení, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Příjemné probouzení s Rádiem Junior.
2: Rádio Junior.
0: Minutové zprávy.
1: Lanovka na Petřín má tradici dlouhou 135 let. Dnes 22. září se po dlouhé odmlce chystá opět do provozu, a to s novými vozy od designérky Anny Marešové. Slavnostní otevření se uskutečnilo včera večer. Na první rozjezd petřínské lanovky dorazili designéři, inženýři, politici, novináři a hlavně milovníci lanovek. Přišlo na stříhání stužky, požehnání od kněze i cinkání zvonů. Pak se dráha konečně po dvouleté pauze znovu rozjela. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. A jaké bude počasí? Dnes bude převážně oblačno, k večeru i jasno. Lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.

Kalin a Viktor Šín odstartovali ranní restart s datem 22. září. A já mám pro vás výzvu. Máte rádi výzvy? Protože dneska tady pro vás jednu mega výzvu mám. Dnes je 22. září a to znamená jediné. Slaví se Evropský den bez aut. Představte si svoje město jako obří hřiště, kde projednou nevládnou auta, ale vy. Žádný ranní stres v koloně, když vás rodiče vezou do školy, žádný smrad z výfuku a žádné troubení. Dneska mají auta prostě červenou. No, možná si říkáte OK, a jak se mám jako dostat do školy nebo na trénink? Jednoduše. Vytáhněte ze sklepa kolo, koloběžku, skate nebo naskočte na bord. A pokud to máte dál, čekněte autobus nebo tramvaj. Spousta měst má dneska pro školáky MHD úplně zadarmo. Tak proč toho nevyužít?

silnicích, kde normálně jezdí auta, dočasné skateparky, soutěže, koncerty nebo chillout zóny s jídlem. Zkuste dneska nechat auto s rodičema doma, je to zdravější pro vaše tělo, ulevíte planetě a hlavně cesta s kámošema pěšky na kole je prostě mnohem větší zábava. Tak jak dneska budete cestovat? Hoďte zprávu na náš Instagram nebo napište do studia. Držím palce všem, co dneska jedou za svý. Krásný den bez aut přeje Jirka Kohout.

Dnes máme den bez auta. Představte si, že sedíte v lavici a nudíte se při matice, jo? Pojďme si dát jeden rychlý příklad. Představte si, že jedno auto zabere na silnici zhruba stejný prostor jako 10 lidí na kolech nebo koloběžkách. Když jedou v autě rodiče sami, je to strašné plýtvání místem. Kdybychom dneska z vašeho města vymazali všechna auta, vzniklo by obří hřiště. Před školou by mohl být skatepark, místo parkoviště chillout zóna s pingpongem. Nekoukejte z okna na auta, představujte si ten prostor prostě bez nich.

0: 6:15, je tady čas na první blbinku dnešního rána.
1: Štípek Rádia Junior.
0: Dnes jsem začal utíkat před revizorem. Honil mě po celé tramvaji a pak ještě kus po silnici. Když mě nakonec dopad, moc ho nepotěšilo, že jsem celou tu dobu měl platnou jízdenku.

0: začněte v pondělí s humorem.
1: Moderují dva herci, Petr Komínek a Karel Klement, kteří vám zaručí zábavný start dne.
0: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart s Petrem a Karlem.
1: Tam, kde sranda nikdy nespí.

0: 6 hodin, 21 minut a 50 vteřin, k tomu je tady úterý 22. září. No a já mám pro vás připravenou písničku z hitparády, tedy přesněji Klárka Nováková má připravenou písničku z hitparády, ale já mám pro vás zprávu, že hlasovat v hitparádě můžete ještě dnes a zítra do 20. hodinky. Tak si ji poslechněte a promyslete si, komu dáte svůj hlas, protože na každém hlase záleží.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Natálka Koutecká, která chce do našeho žebříčku dostat novou generaci Lollipops. Chcete se s novou sestavou seznámit? Tak určitě poslouchejte Klub Rádia Junior ve středu 23. září od 19 hodin, kam za námi holky dorazí a budete jim moct i do našeho živého vysílání zavolat. Za zajímavé dotazy vyhrajete třeba i lístky na jejich podzimní turné a nebo merch od Lollipops. A jak se jmenují nové členky a jakou barvu vlasů budou mít? Gigi růžovou, Emča zelenou, Anička žlutou a Jasmínka modrou. A na co se jich budu ptát já? Jaké to je dostat se do Lollipops? Jak probíhal výběr nových členek? Jak si užili prázdninové natáčení a vystupování s bývalou sestavou Ami, Anet, Míšou a Nelly? No a co všechno novou generaci čeká? No a samozřejmě taky probereme školu, školní jídelnu, plyšáky a pohádky. No a kdo ví, co ještě? Tak určitě poslouchej Rádio Junior 23. září v 19 hodin. Lollipops? Všechny barvy máme.

Tak, to byla písnička z hitparády. Je teď už jen na vás, jak s tím naložíte. Na závěr hodiny vám pustím rekapitulaci hitparády a vy si můžete vybrat z těch 10 hitů, tedy 8 a 2 novinek, nějakou pro vás nejlepší písničku a tu pak zkusit vynést až na vrchol, tedy na ten hudební trůn Rádia Junior.

Holky a kluci, možná to znáte, možná se to někdy zažili. Máte poprvní hodně a už teď na vás padá mikrospánek. Vědci zjistili, že děcka, co chodí do školy pěšky nebo jedou na kole, se dokážou v první hodině soustředit mnohem lépe než ti, které rodiče dovezli autem až před dveře. Proč? Protože ranní pohyb vám doslova restartuje a okysličí mozek. Takže pokud vám dneska nešla matika, tedy včera nebo někdy jindy, víte, na co to svést. Chce to ranní procházku, takže zkuste to třeba dneska. Řekněte mamce a taťkovi, že prostě nepotřebujete odvést nebo vyhodit pár desítek, možná stovek metrů před školou a zkusit si takovou ranní procházku a ranní restart a uvidíte, jak to dneska při matice půjde. Po písnice se podíváme na největší bizáry ze světa dopravy.

Říkáte si, že jet do školy na koloběžce je nuda. V některých částech světa děti jezdí do školy na loďkách, na lanech nad kaňonem nebo na hřbetech oslů. Proti tomu je 15-minutová chůze s batohem na zádech úplný luxus. Evropský den bez aut není o tom, že máte trpět, ale o tom, že objevujeme jiné cesty. Tak co vy a vaše ranní cesty? Jak vypadají? Do mailů už mi skáčou nějaké fotky. A já budu rád, když mi pošlete další fotky na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jakým způsobem se dopravujete do školy. A já tady musím vyzdvihnout a dát palec nahoru fotografii partičce, která jezdí do školy na longboardech v řadě za sebou. Tak to je zatím nejvíc top fotka, kterou jsem dostal.

Tak, dneska ráno se do školy teprve chystáme, ale představte si, že škola už jako končí, jo, dneska odpoledne. Škola končí, taška letí do kouta a vy přemýšlíte, co s načatým odpolednem. Dneska platí zákaz nudit se doma u kompu. Ulice ve městech se totiž v rámci dne bez aut mění. Sledujte cedule. V centrech města jsou dneska uzavřené zóny pro auta, kde se konají sousedské slavnosti, bude tam hrát hudba, budou tam rampy pro skatey a stánky s jídlem. Takže vytáhněte kámoše a jděte obsadit silnice, které normálně patří jenom autům. Dneska jsou vaše.

0: 6:40 a je tady...
1: Ranní pomsta.
0: Je tady ranní pomsta. A až teď mě došlo, že je úterý a v pondělí vysílá Peťos s Carlosem a tím já moc rád dávám ranní pomsty, vždycky se tím hrozně bavím, ale teď mám strach. Takže, co se tady píše? Je to tady. Aha. A sakra. Chvilku jsme vzhledem k tématu chtěli provést krádež tvého vozidla nebo dát zákaz ho používat, ale nejsme tak chladní. Dosti hodný kluci, protože i když je den bez aut, tak já bych moc neměl, jak se dostat tady do rádia takhle brzy. Ale dobře, dá se to vymyslet jinak. Tvůj úkol zní takhle. Zavoláš do servisu a budeš potřebovat opravit své auto. Proč? Protože když nastartuješ auto, tak vydává zvuky podobné kvákání. Máš pocit, že ti pneumatiky nějak létají, jako by měly peří. A že musíš tankovat vajíčka. Snad to ze servisu pochopí. Ha, ha, ha, číslo přikládáme, tak vy jste teda fakt vtipálci. No a vzhledem k ranní hodince, máme 6:42, tak to je jedno, prostě zavoláme. Takže volám, jo? Dobrý den. Haló, dobrý den. Slyšíme se?
2: Ano, jak vám můžu pomoct?
0: Prosím vás, já mám taky problém. Já bych potřeboval opravit své auto. Opravujete auto?
2: Ano, jo. No, jasně.
0: Jo. Protože já, když to auto jako nastartuju, tak ono vydává takový divný zvuky. To jsou takový,
2: no,
0: takový zvuky, ono to jako vlastně vypadá takový jako podobný zvuky, takový jako kvákání. Jo.
2: A, kvákání?
0: No, kvákání. Jako normálně, jako tak, takový zvuky mám pocit. A taky pneumatiky mi tak nějak jako létají. Mně to někdy jako připadá, jak kdyby měli peří. Jo.
2: Peří, jo. A prosím vás, můžete mi ty zvuky nějak přiblížit?
0: No, to jako nastartujete a ono to dělá.
2: Ano.
0: Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak. Takhle asi nějak, jo. A potom... No. Ještě mám tak jako problém, když jako já mám pocit, že musím tankovat vajíčka.
2: Vajíčka?
0: No.
2: Prosím vás, vy si ze mě děláte standu takhle po ránu, ne?
0: To ne, to si nedělám, ale prostě takhle to mám, no. Tak já nevím, jak to máte vy, jako s vaším autem, ale já mám s ním prostě problém takovejhle.
2: No mně se tohle teda ještě nikdy nestalo.
0: Jako, že byste tankoval vajíčka, nebo že by vám kvákal motor?
2: No ani jedno. Já si myslím, že jestli se vám tohle děje, tak musíte mít pod kapotou kohouta nebo něco. Jinak to není možný.
0: Já taky nevím, ale jako je to možný, protože když si u toho auta sednu, tak jsem pod kapotou. Tak dobře. Dobře. Tak můžete mi s tím nějak pomoct, nebo... Mohl bych se u vás zastavit?
2: Prosím vás, asi nepomůžu s tímhle. Nepomůžete.
0: Tak to mě mrzí. No tak se nezlobte, že jsem vás obtěžoval takhle ráno v 6:40. Mějte se moc a moc hezky a krásný den.
2: Taky se mějte hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak to vidíte. Takže ranní pomstu jsem splnil, auto mi neopravili a už teď se těším, co vymyslím na Carlose a Peťana, protože pomsta bude sladká.

0: 6 hodin 47 minut a připravená už je Klárka Nováková, která vám zrekapituluje hit parádu Rádia Junior.
1: Rekapitulace.
2: S novinkou Lucky Ones přichází Topic a K

0: Sedmé jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony Mativob, Honzino a Arianka. A je jejich hitovka Tohle není lasong.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Na šestém místě je Ignor od Pokáče.
2: Tak tančej, nechce, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu.
0: První pětku otevírá Jony se singlem

0: A ve 315. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Kolik jezdí aut na planetě a proč je dnešní den důležitý pro životní prostředí? Přemýšleli jste někdy o tom, jaký by byl svět bez aut? To vše nám přišla do studia říct redaktorka Zuzka. Ahoj Zuzko, já tě vítám ve vysílání Radia Junior.
1: Ahoj Jirko, dobré ráno.
0: Zuzko, dneska máme 22. září a to se slaví Mezinárodní den bez aut. Řekneš nám, jak tento den vznikl?
1: Určitě. Mezinárodní den bez aut je vyvrcholením Evropského týdne mobility. Evropský týden mobility je každoroční akce, která podporuje ekologické a zdravé způsoby dopravy. Hlavně chůzi, jízdu na kole a veřejnou dopravu. Den bez aut nevznikl jako zákaz aut, ale jako experiment. Už v 90. letech začala města zavírat centra dopravy a zkoušet, jak by vypadaly ulice bez aut. Z Francie se nápad postupně rozšířil po Evropě a od roku 2002 je součástí Evropského týdne mobility.
0: No a jak jsi přišla nebo přijela do rozhlasu dneska ty?
1: Já? MHD, metrem.
0: Bez vady. A jak tady vypadá v tento den, jak to vypadá ve městech?
1: Tak města se snaží omezovat jízdu autem, uzavírají silnice, aby po nich lidé mohli místo ježdění autem chodit nebo jezdit na kole. Komu se nechce chodit, tak může právě využít hromadnou dopravu. Já osobně bych řekla, že se města na jeden den nadechnou.
0: Zajímavá formulace. Jak to myslíš, že se města nadechnou?
1: Tak podle mě auta jsou úžasný vynález a dokážou nám každý den hodně usnadnit život, bohužel ale také znečišťují ovzduší. Na světě je přes 1 miliardu osobních aut a každý rok jich přibývají desítky milionů. A tolik aut nemá samozřejmě dobrý vliv na životní prostředí. Silniční doprava například v roce 2024 vyprodukovala přes 6 miliard CO2. Tun CO2. To je obrovské množství. Pro lepší představu 6 miliard tun CO2 by po převedení na kapalinu zabralo asi 4 biliony litrů, tedy přibližně 2 miliardy olympijských bazénů. A to pro naše ovzduší není dobře. Proto dnes, 22. září, chce Evropská unie připomenout lidem, jak moc auta znečišťují ovzduší a taky ukázat, že město může fungovat i jinak, třeba právě díky chůzí, nebo jízdě na kole, nebo veřejné dopravě.
0: Dodržuje se tento den bez aut i v hlavním městě tady v Praze?
1: Ano, dodržuje. Ale není to tak, že by v Praze nejezdila auta vůbec, to si myslím, že není ani možný. Spíš se konají konkrétní akce, třeba cyklovýlety nebo hry na náměstích pro děti. Někde se dočasně uzavře ulice a propaguje se MHD, pěší a cyklistická doprava. V Česku jsou ale města, ve kterých zmizí na jeden den skoro všechna auta. Třeba Olomouc, Hradec Králové nebo Chrudim.
0: Zuzko, a je nějaký způsob, jak šetřit životní prostředí a přitom pořád jezdit autem?
1: To je dobrá otázka, jelikož den bez aut nám vlastně nemá úplně zakázat auta, ale právě spíš poukázat na to, že se auta nemusíš vzdát, aby se schoval ekologičtěji. Jde hlavně o to, aby auto jezdilo co nejefektivněji a zbytečně se nepoužívalo tam, kde existuje jednoduchá alternativa. A pokud chceš auto používat pravidelně, může být menší elektromobil jedna z možností, jak jeho dopad ještě snížit.
0: Už jsi prozradila, že jsi dneska přijela metrem. Jak ty se pohybuješ po městě?
1: Mám řidičák, ale autem po městě nejezdím, protože podle mě pěšky nebo tramvají je to lepší a za mě má Praha výbornou hromadnou dopravu a nejen Praha. Celý Česko, podle mě. A všude se dostaneš bez nějakého velkého zpoždění a mně to stačí.
0: To je super, taky rád využiju městskou hromadnou dopravu, třeba někdy vlaky, protože ty jezdí po Praze také a jsou vlastně nejrychlejší, protože nikde moc nestaví na červené.
1: To je pravda, to je pravda.
0: Málo a občas mají zpoždění, ale je pravda, že tou jízdou autem se nevyhnu. Ale je dobré u toho přemýšlet a někdy nahradit MHD. U toho si člověk odpočine, může si něco přečíst nebo si na chvilku zdřímnout. Zuzko, děkuju za příspěvek a přeju ti hezký den bez aut a můžeš se dnes určitě i trošičku víc nadechnout, když ta auta nebudou tak smrdět.
1: Napodobně, mě taky krásný den.

0: s Jirkou Kohoutem.
1: Bezva den a příjemné probouzení s Rádiem Junior. 7. hodinka odbyla, dnes se probouzíme do úterního rána s datem 22. září. Dnes máme den bez auta. O tom si povídáme, jaké to vlastně je, nebo jaké by to bylo, kdyby tolik aut nejezdilo, kolik prostoru bychom měli třeba na to, abychom jezdili někde na skejtech, na bruslích či na kole. No a jaké to je i pro nás a pro naší hlavu, když třeba jdeme místo auta, když nás rodiče odvezou přímo před vchod školy, když jdeme třeba čtvrt hodinky pěšky, jak to potom v té naší hlavě a vůbec v těle funguje. Dnes den bez aut. Tak holky a kluci, pojďme se na to trošičku podívat. Budeme také soutěžit. Mám tady krásnou knihu Útulek záhad. Tak o tu si budeme hádat tajemný zvuk v 7 hodin 10 minut. Čeká vás také zvídavec a zajímavé povídání. Od mikrofonu zdraví a příjemný vstup do nového dne přeje Jirka Kohout.
0: Minutové zprávy.
1: Lanovka na Petřín má tradici dlouhou 135 let. Dnes 22. září se po dlouhé odmlce chystá opět do provozu, a to s novými vozy od designérky Anny Marešové. Slavnostní otevření se uskutečnilo včera večer. Na první rozjezd petřínské lanovky dorazili designéři, inženýři, politici, novináři a hlavně milovníci lanovek. Přišlo na stříhání stužky, požehnání od kněze i cinkání zvonů. Pak se dráha konečně po dvouleté pauze znovu rozjela. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. A jaké bude počasí? Dnes bude převážně oblačno, k večeru i jasno, lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.

A co dokážeme my? Pojďme si dát jedno rychlé číslo. Dnes máme den bez aut, které vás dostane. Kdyby dneska polovina studentů v našem městě vyměnila auta za chůzi nebo bus, ušetříme planetě tolik emisí, jako kdybychom vysadili celý nový obrovský les. Nemusíte být hned ekoaktivisti s transparentem, stačí prostě drobnost. Že dneska nepoveze zadek v autě jeden člověk, udělá ve výsledku obří rozdíl. Navíc v busu potkáte kámoše, v autě s taťkou posloucháte maximálně tak naše rádio, ale to si můžete pouštět i s kamarádama do sluchátek třeba v autobuse. Volba je prostě jasná. No a samozřejmě, pokud posloucháte a máte chuť na to si zasoutěžit, já už tady mám připravenou knihu Petr Hugo Šlik, Útulek záhad. A o tuto knihu budeme hrát už po písničce, takže připravte telefony, telefonní číslo stále stejné 800 199 199. No a já jdu nachystat tajemný zvuk.

0: A je to tady 7 hodin 10 minut.
1: Tajemný zvuk.
0: A pojďme na to. 800 199 199, to je telefonní číslo, na které se dovoláte a kde můžete získat krásnou knižní novinku, první díl nové série Útulek záhad, do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media. Tak nastražte uši, jdeme na to. Co nebo kdo vydává tenhle zvuk?

0: Jak jsi se dneska vyspala?
1: Dobře.
0: Těšíš se do školy?
1: Jo.
0: Jakým způsobem jezdíš nebo chodíš do školy?
1: Chodím do školy. Pěšky. Chodíš
0: pěšky, super. A jak daleko to máš nebo kolik minut ti to zabere?
1: 10 minut.
0: No tak to je krásný. A potkáš občas taky nějaký kamarády cestou do školy?
1: Jo.
0: No tak...
1: Ale spíš už u školy.
0: Spíš u školy. Bezvadný. Tak ale my teďka jdeme soutěžit. Já tady mám připravenou knižní novinku, první díl nové série Útulek záhad, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media. A tahle krásná nová kniha může být tvá, pokud odhalíš můj tajemný zvuk. Pustím ještě jednou. Tak poslouchej pozorně. Tak, a teď už je to jen a jen na tobě. Co to je?
1: Vlak.
0: Ty si myslíš, že takhle zní vlak a jak? Nebo odkud? Taková...
1: Z Prahy.
0: Vlak z Prahy. Ne odkud jede, ale kde můžeš takhle ten vlak slyšet? Jestli jako na nádraží, nebo třeba vevnitř v kupé?
1: V nádraží.
0: Myslíš, že na nádraží? No, na nádraží to není, ale důležité je, že vlak to je. Takhle ten vlak je slyšet, když seš uvnitř toho vlaku. Nicméně mě zajímalo, kdo nebo co vydává tenhle zvuk a ty jsi správně odpověděla. Vlak! Je to tak! Takže Útulek záhad, Petr Hugo Šlik, krásná novinka od Albatros Media je tvoje. Máš radost?
1: Ano.
0: Tak super, děkuju. To mám taky radost. Takže zabalím a posílám, za chviličku bude Útulek záhad u tebe a děkuju za telefonát, měj se moc a moc hezky, pozdravuj kámoše, ahoj.
1: Ahoj.
0: Meda dnes odhalila tajemný zvuk a získala knižní novinku od Albatros Media Útulek záhad a my jedeme dál.

Krásné dobré ráno, venku se schyluje k něčemu velkému. Dneska je 22. září, Evropský den bez aut. Víte, co to znamená pro vás? Že ulice dneska nepatří jen dospělákům v hlučných autech, ale mění se ve VIP zónu pro pěší, cyklisty a koloběžkáře. Auta dneska dostala na některých místech stopku, aby naše města mohla nad chvilku odfrknout. Takže pokud vás rodiče chtějí hodit do školy autem, řekněte jim stop. Dneska ne, tati, mami, dneska jedu za svý. Vytáhněte prkna, koloběžky nebo jděte s partou pěšky. Zažijte cestu do školy jako jedno velké dobrodružství. Jak dneska jedete vy? Dejte nám vědět, pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo pošlete nějakou fotku, jak jezdíte nebo chodíte do školy bez toho, aniž byste se vozili v autech.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: 7 hodin 28 minut, je tady čas na zajímavost na Radiu Junior, kterou přinese Evka Sinkovičová a má pro vás dnes připravené zajímavosti o spánku. Krásný poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj všichni zvídavci, máme tu další zvědavé okénko, tak šup sem s novou zajímavostí. Spát potřebujeme nejen my lidé, ale také všichni ostatní dosud prostudovaní živočichové. Spánek se zřejmě objevil společně s prvními formami života na planetě. U různých druhů živočichů je však odlišný. Jak se spí ve zvířecí říši? Některá zvířata spí velmi málo a jiná jsou zase opravdoví spánkoví rekordmani. Čím jsou tyto rozdílné délky spánku způsobeny, neví vědci jistě. Nejlepším vysvětlením zatím je, že záleží na tom, zda je zvíře všežravec, masožravec nebo bíložravec, jak složitá je jeho nervová soustava, jaký má metabolismus a jak fungují jeho sociální sítě. Obecně spí masožravci déle než bíložravci a menší zvířata déle než ta větší. Nejdelší spánek má netopír, spí až 20 hodin denně. Značný počet hodin stráví spánkem také kočkovité šelmy. Na druhé straně jsou pak kopytníci nebo sloni. Těm stačí klidně jen 3 až 4 hodinky. Zvířata také mnohdy nemají stejné složení spánku jako my lidé. U některých se nestřídají REM a non-REM fáze spánku a někdy ani nespí obě mozkové hemisféry současně. Všechna zvířata však procházejí non-REM fází. REM fáze spánku je spjatá se sněním. Nejdéle v této fázi spí ptakopisk. Takzvaný unihemisferický spánek, při kterém spí pouze jedna polovina mozku, pak využívají například kytovci a někteří ptáci. Pokud jsou o samotě nebo sedí na kraji hejna, spí jen polovina mozku a jedním okem dávají pozor. Ptáci uprostřed hejna ale uspí obě mozkové hemisféry, dělají to tak třeba husy. Liší se i rozložení spánku u zvířat. Některá zvířata nespí v kuse stejně jako my, ale střídají se u nich krátké úseky bdění a spánku. Na to jsou specialisté třeba koně. A kde si zvířata nejlépe zdřímnou? Někteří ptáci spí za letu, třeba rorýs nebo jeřička, papoušek netopíří spí zase zavěšený hlavou dolů a drží se jen jednou nohou. Ve stoje pak dřímají koně a krávy. Tahle zvířata jsou vybavena takzvaným statickým aparátem, dokáží jakoby uzamknout klouby v nohách, takže stojí jak přibití a nohy se sami nepokrčí. Naopak svaly se v téhle pozici mohou klidně uvolnit. Značně nepohodlnou spací polohu má žirafa. Leží s nohama pod sebou a krk má buď vztyčený, nebo ho prohne dozadu a opře si ho o zadek. Jiná zvířata si ale na pohodlíčko potrpí. Sloni si vytvářejí polštáře z nahrabané vegetace, vlci a lišky si pod hlavu dávají svůj huňatý ocas, šimpanzi si staví ve větvích pěkně vystlané hnízdo a divoké prase si z rostlin vyrábí kompletní pelech. I zvířata mohou trpět nedostatkem spánku. Nikdy však nesmí trvat příliš dlouho, jinak je to velmi oslabí a nějaké silnější zvíře se jich zbaví. Holky a kluci, pokud chcete o tom, jak se spí ve zvířecí říši, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
0: Děkujeme FC zajímavosti o spaní, ale teď už spát nebudeme, je čas vyrazit do školy.

Holky a kluci, za chviličku zvoní, je to tak a my vyrážíme do školy. Je dobré vzít na sebe batoh a vyrazit. Dneska slavíme Mezinárodní den bez aut a to je mega zpráva pro naše plíce. Představte si, že každé auto, které dneska zůstane zaparkované před domem, znamená o trochu méně smogu a čistější vzduch pro nás všechny. Když jdete pěšky nebo jedete na kole, nadechujete se čistého rána a navíc vám ten pohyb pořádně probudí mozek na první hodinu. Udělejte dneska pro své město dobrou věc, nenechte se vést autem, ale jen třeba vlastníma nohama nebo naskočte na bus. Město bez aut má prostě úplně jiný vibe. Tak si ho pojďme užít.

0: 7 hodin, 38 minut, pojďme zkontrolovat hitparádu Rádia Junior.
1: Rekapitulace.
2: S novinkou Lucky Ones přichází Topic a

0: sedmé jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzinu a Arianka. A je jejich hitovka Tohle není love song.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Na šestém místě je Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli.
0: První pětku otevírá Jon.

0: a ve 315. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: No a jak bude vypadat hitparáda po sobotním sčítání hlasů, teď už záleží jen a jen na vás, protože čas hlasovat máme až do zítřejší 20. hodinky.

Dnes se probouzíme do 22. zářijového dne. Máme tady 265. den roku 2026 a pozor, do konce roku zbývá přesně 100 dní. No a svátek má dnes Darina. Narozeniny slaví například dramatik, herec a režisér Arnošt Goldflam, australský hudebník, herec a literát Nick Cave, italský pěvec Andrea Bocelli, francouzský fotbalista Emmanuel Petit, horoleskyně Sonja Boštíková, brazilský fotbalista Ronaldo a nebo britský herec Tom Felton. Holky a kluci, pokud právě dnes slavíte svátek nebo narozeniny, přeji vše nej, nej, nej, nej, nej a je tady Miraj a souzněním.

0: kam spoušť.
1: Za 10 minut zvoní, tak doufám, že už brzdíte před školou. Pokud jste dneska v rámci dne bez aut, jeli autobusem, tramvají nebo vlakem, možná jste ušetřili kapesné. Spousta měst totiž dneska dává školákům a studentům MHDčko úplně zadarmo. Abychom si všichni vyzkoušeli, jaké to je jezdit, tedy nejezdit autem. Takže žádné pípání kartou, prostě nastoupíš a jedeš s kámošema. Jestli to dneska nestihnete cestou do školy, ze školy, otestujte to odpoledne, až pojedete na trénink nebo ven. Ulevíte planetě a ještě vám zbyde na limču. Úspěšný start do školy a odpoledne jsme zase zpátky.

Možná vzpomínáte na velká prázdninová setkání s malými bytosti. Pozorovali jste veverku, bobra nebo třeba i nebojácnou myšici křovinou. A víte, že norník není jen pes, ale taky roztomilá myška s hnědým kožíškem? V růžovém nebo žlutém to není, paní Norníková, ale další zajímavé zvířátko. Plšík lískový. Poslouchejte naše dnešní povídání o drobných hlodavcích se zoologem Vladimírem Hanzalem a dozvíte se víc. Mezi námi zvířaty v 15.00 s Veronikou Hájkovou.

7 hodin 56 minut, tak co nás čeká ve večerním klubu Rádia Junior? Sofie Filipi, herečka, která se vydala na dlouhou cestu do Indie. Co tam zažila, proč by tam chtěla natočit videoklip s písničkou a je Indie opravdu tak odlišná a zvláštní? Tak na to se bude ptát dnes Jana Richterová v 19.00.

0: Holky a kluci, z úterního ranního restartu zdateme 22. září, je to úplně všechno, mě nezbývá, než se rozloučit a popřát vám krásný den, nejlépe bez aut, tak zní i naše téma. Mějte se moc a moc hezky, od mikrofonu se loučí Jirka Kohout a krásný den vám přeje, ahoj!
1: Rádio Junior, pohádka!

0: V jednom městě bylo divadlo. A stalo se zrovna v sobotu odpoledne, že se rozbila opona. A bez opony, to dá rozum, se divadlo hrát nedá. Pan ředitel poslal herce a herečky domů a prý, ať přijdou večer, to už bude opona spravená. Tři herci měli domů daleko. Tak si sedli u divadla v parku a vyhřívali se na sluníčku. Jenže to víte, herci, jak nehrají, nejsou ve své kůži. Zahrajeme si divadlo tady v parku. Co říkáte, kamarádi? Povídal první herec. No ale co budeme hrát? Ptal se druhý herec. A třetí na to. Zahrajem si pohádku. Zrovna tu mám jednu v kapse. První herec přelétl očima pohádku a povídá. Jenže kamaráde, tady vystupuje 6, 8, 10 osob. A my jsme jenom 3? Dobrý herec zahraje všechny role. Třeba i Kamna, řekl druhý herec. Ty budeš hrát vypravěče, ukázal na prvního herce, a my dva si rozdělíme role. Já budu hrát Krocana, prvního loupežníka, koně, kočku a vola. A já zas Vejce, Kachnu, druhého loupežníka a Babu, řekl třetí herec. A tak hráli. Tedy měl bych říct, a tak jsme hráli, protože já tam taky byl. Jak šlo Vejce na vandr? Za starých časů se stalo, že šlo Vejce na vandr. Jak tak jde? Potká ho vůl.
1: Bú, kam jdeš, Vejce?
2: Jdu na vandr.
1: Půjdu s tebou, budeme dva.
0: A tak šli dál. Potkali koně.
3: Jo, kam jdete vy dva?
2: Jdeme na vandr.
3: Půjdu s vámi, budeme 3.
0: Šli dál a potkali kočku.
4: Mňau, jdu s vámi.
0: A tak byli 4. Zase šli dál a potkala je Kachna.
2: Gaga, jdu s vámi, bude nás 5.
0: Šli dál a potkali Krocana.
5: Hudry, hudry, kam jdete?
0: Jdeme na vandr.
5: Jdu s vámi, bude nás víc.
0: A bylo jich 6. Šli dál a potkali Raka, i ten šel s nimi, a tak jich bylo 7. Šli, šli, až přišli do hlubokého lesa. Tam nebylo ptáčka ani živáčka. Všude kolem pusto. Vandrovníčkové měli hlad, nebylo co jíst a noc se blížila. I řeklo Vejce kočce.
6: Ty máš dobré oči, vylez na strom a podívej se po nějakém světýlku.
0: Kočka se vydrápala až do špičky stromu. A když slezla, povídá.
4: Mňau, půjdeme tudy. Je tam chaloupka a v ní světýlko, mňau.
6: Správně, jdeme tam. A i kdyby tam čerti byli, musí nám dát najíst.
0: Když došli k chaloupce, řekl kůň.
3: Zatluču na dveře.
0: Zabouchal kopytem a vyšla stará baba. Hned na ně.
7: Co tu chcete, co tu hledáte? Jděte rychle pryč. Jak moji chlapci přijdou, nezbude z vás nic.
0: A vůl řekl.
1: Bú, jen se o nás nestarej a dej nám najíst.
7: Jděte k čertu, pro takové pocestné nic nemám.
0: Tahle slova Vejce náramně dopálila. Přikázal volovi, aby vzal babu na rohy a zanesl ji daleko do lesa. Vůl odnesl babu daleko, předaleko a přiběhl zpátky. Pak všichni vešli do chalupy. Rozhlíželi se kolem dokola. V tom kočka nastražila uši.
4: Mňau, mňau, tiše. Někdo sem jde.
0: To bylo leknutí, panečku. Co teď? Motali se ve světnici jeden přes druhého, celý zmatení. Jenom Vejce zůstalo klidné a poroučelo.
6: Kůň se postaví za dveře. Vůl doprostřed světnice. Kočka si vleze do ohniště, Krocan na polici, Kachna pod lavici, Rak do škopku s vodou. Já zhasnu světlo a zahrabu se do popela na ohništi.
0: Jak Vejce řeklo, tak se stalo. A byl nejvyšší čas, protože na zápraží se ozvaly dvojí kroky. Byli to loupežníci. Bydleli v chaloupce s tou babicí a zrovna se vraceli z lupu. A jeden povídá...
4: Že se jako ve světnici nesvítí. Že nám nikdo neotvírá.
0: Druhý loupežník se zamyslel...
8: Babice asi to, no, jako zaspala. Musím ji tento probudit.
0: A už se hrnul ke dveřím. Sotva otevřel? Kůň ho kopl kopitem.
8: Co je to, tento, to je čert?
0: Uprostřed světnice ho nabral vůl na rohy.
8: Bú, bú, bú.
0: Když se obrátil k ohništi,
2: mňau, mňau, mňau.
0: Kočka ho podrápala a jak sáhl do popela, prásk, vejce se rozprsklo a vystříklo mu do očí. Celý popletený skočil ke škopku, že si vymije oči, a tam rak a cvaky cvak popadl ho za prst.
8: Auvajs, auvajs, prach a broky, auvajs, auvajs.
0: Loupežník bědoval a láteřil a mával rukama jako větrník, ale to už ho vůl nabral znovu na rohy.
1: Bú, bú, bú.
0: A krocan křičel.
5: Udri, udri, bací ho, udri.
0: A kachna do toho. Stěží se loupežník vypotácel z chalupy, kde se strachy třásl druhý loupežník.
3: Co to tam tento? Růza? Rambajs?
8: Ani se neptej. Za dveřmi čeká mlatec se čtyřmi cepy. V prostředku světnice stojí jeden se železnými vidlemi, na ohništi druhý s ohromnými drápy. V popelu další střílí do očí a ve škopku, kdo si štípe a stříhá, ten na polici volá udry, udry, bácni ho a tak, tak, tak, přitaká někdo pod lavicí.
0: Loupežníci se tolik vylekali, že utekli do lesa a už nikdy se do chalupy nevrátili. Tam žilo vejce se svými kamarády pokojně do té doby, dokud nesnědli všechno, co zbylo po loupežnících. Potom se nejspíš všichni vrátili domů.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior.
1: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Tyč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád, nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale
1: žádný.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

0: holky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé tady Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj Ušoune, ahoj kamarádi.
0: Tak pojď, už můžeš, kámo.
2: To jsem se lekla.
0: Jasně, jo, my jsme se totiž takhle s Leonem domluvili, že tě malinko pozlobíme.
2: Uf, no to se vám tedy povedlo. A co vy, holky a kluci, víte, kdo mě to tady právě poděsil?
0: Ušounova hádanka. Jasně, že jo. Ano, holky a kluci, ale kdyby náhodou ne, tak Leona ještě jednou poprosím o to též.
2: Tak, holky a kluci, kdo pak to k nám přišel na návštěvu?
0: 3, 2, 1, lev!
2: Ušounův kámoš Zezo.
0: Jo?
2: Hele, Leone, pozor, pozor na ty čudlíky, nemůžeš takhle velkou tlapou.
3: Tady na to nesahej, vždyť nebudeme vysílat, to můžeš rozbít.
2: Leone, neblázni, to nemůžeš takhle, prosím tě, nesahej na to, nesahej na to.
3: Vždyť nebudeme vysílat, to můžeš rozbít.
2: Přesně, jak jsem říkala.
3: Leone, já se nezlobím, ale nedělej to. Už to nedělej, tady na to nesahej a na tohle už vůbec ne.
4: Prosím tě, Leone, neblázni, když ti to říkám, tak úplně normálně to už.
2: Tak, už je to zase v pořádku.
0: Jani, Leon se ti omlouvá, ale je to vlastně moje vina. No Jani, já jsem mu totiž slíbil, že si to tady může zkusit. Chtěl taky kamarádům pustit nějakou písničku, jako ty, víš? No, tak to se nám teda nepovedlo. Tak promiň, promiň, ještě že jsi to nakonec zachránila. No tak Leo, tenhle čudlík si můžeš zmáčknout, jo? Tenhle ano, ale opatrně, tak? Dáme si písničku. Tak ji pěkně opatrně pusť, ano?
2: Ale pozor! Mačkáš dva čudlíky zároveň.
5: Ukrutně zuřil na salem, zuřil na salem, zuřil na salem.
2: Ušoune, Leon má na mačkání čudlíků prostě moc velkou tlapu. Holky a kluci, nebojte se, písnička bude. Pustí vám ji Ušoun a Leon, Leone, jo? Leon se bude dívat.
0: No tak jo, tak pěkně. Poslouchejte, protože tahle písnička je taky o jednom lvovi.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska máme na návštěvě lva Leona.
1: A schválně, jestli pak víte, jak se pozná dospělý lev od dospělé lvice, co, Jani?
0: Víme, víme, že ano, holky a kluci. Lev má totiž hřívu a lvice nemá.
1: Správně, správně, správně.
0: Aha, jasně, holky a kluci, Leon právě řekl, že má hlad. Tak šup, šup, Ušoune, sežeň mu nějakou sváču a asi pro ní budeš muset jet nákladňákem. Lvi toho totiž sní ohromně moc, jo.
1: Moc se nesměj, Leon očekává, že mu jídlo přineseš ty.
0: Proč já? Vždyť ty jsi ho pozval na návštěvu.
1: To jo, jenže ty jsi holka a lvi kluci se obvykle rozvalí do stínu a čekají, až jim holky lvice dodají hostinu.
0: Hlavně, aby nechtěl sníst mě. No, ale máš pravdu, velbý smečce loví lvice. Ale to mi tedy nepřijde zrovna spravedlivé.
1: Ale je to tak dáno, to je řád přírody a ty s tím nic nenaděláš, tak šup, šup, šup. Leon by asi chtěl obří koš plný masa, no a já mám chuť na špagety s rajčatovou omáčkou a my si to zatím s Leonem lehneme do stínu, krásně se rozvalíme a počkáme tu na tebe.
0: Ty brďo, no to určitě, to by se vám líbilo. Já mám lepší nápad. Holky a kluci se rozvalí ve stínu, poslechnou si zatím pohádku a my jdeme pro jídlo všichni tři.
1: No tak teda dobře. Ušounova pohádka.
2: Krokodýl a král opic. V zalesněném pohoří nad řekou Gangou žilo stádo opic. Jejich malé království bylo v korunách stromů nad pomalým veletokem řeky. Starostlivé matky chovaly svá mláďata v náručí a obratně jim vyhledávali potravu. Bylo zde stále veselo. Opičí mládež se vznášela na lianách jako na houpačkách, přeskakovala z větve na větev, pošťuchovala se a radostně vřeštěla. Dospělí opičáci jako stráže na hranici království dávali pozor, aby se opičí rodiny nezatoulaly a varovali je před každým nebezpečím, zvláště před příchodem hada škrtiče nebo tygra rozparovače. Jejich král, nejsilnější a nejchytřejší z celého rodu, seděl v koruně mohutného stromu nad řekou. Snadno přehlédl celý les a nic mu neuniklo. Na jeho pokyn opice vždycky rychle nalezly ztracenou opičku a staral se, aby potrava byla spravedlivě rozdělena. Stačilo, aby se trochu pozvedl ze svého místa a ihned ustaly všechny hádky. Věděl také o nebezpečí ukrytém v temném bahně na dně zátoky pod jeho stromem. Leželi tam starý krokodýl a jeho družka jako dva mrtvé kmeny stromů. Čekali trpělivě na kořist, ale řeka jim dlouho nic nepřinášela. Krokodýlova žena lačně vzhlížela do koruny stromu na opičího krále a jednoho dne řekla svému muži: vidíš toho statného opičáka? Umírám hlady a chtěla bych si pochutnat na jeho srdci. Starý krokodýl nespokojeně zamručel. Nemůžeme toho

0: spřátelili. Je mi vás opic velice líto. Proč se spokojujete s místní ubohou stravou, když na druhé straně řeky jsou palmové háje plné plodů sladkých jako med? Stačí jenom přeplavat řeku a všechno bude vaše. Opičí král namítal. To je sice pěkné, ale řekni mi, jak se dostanu na druhou stranu. Řeka je hluboká a opice nedovedou plavat. Není nic snazšího, opičí králi. Stačí, když mi vylezeš na hřbet a já s tebou přeplavu ke druhému břehu. Chci udělat dobrý skutek. Vyskoč mi na záda, čeká tě sladká odměna. Král opic věděl, že krokodýl je nebezpečný zabiják, ale věřil danému slovu a vážil si přátelství. Když krokodýl připlaval ke břehu, obratně mu skočil na kostrbatý hřbet. Ještěr zakormidloval ocasem, otočil se a zamířil doprostřed řeky. Jakmile doplaval daleko od břehu, udeřil ocasem do vody a začal se potápět. Hej, příteli, co to děláš? Křičel opičí král. Vždyť mne utopíš. Krokodýl se začal smát. Co jsi smyslel, hlupáku? Čekal jsi, že tě budu vozit jen tak pro zábavu? Moje žena zatoužila sníst tvé srdce a já jí ho slíbil. Za malou chvilku si na tobě pochutná. Opičí král dostal nápad a zavolal na něho. Kamaráde, dobře, že jsi mi to včas řekl. Asi nevíš, že opice nenosí srdce u sebe v prsou, protože skákáním po stromech by je úplně rozdrtili. Krokodýl se překvapeně zastavil a nedůvěřivě se ptal, kde ho tedy vlastně máte? Opičí král ukázal na velký fíkovník ověnčený hrozny zralých plodů. Vidíš ten strom? Všechna naše opičí srdce jsou tam bezpečně zavěšena na větvích. Dobrá, když mi utrhneš své srdce a hodíš mi ho, tak tě nezabiju, řekl krokodýl a plaval zpátky ke břehu. Král vyskočil na kameny a hbitě vyšplhal do koruny stromu. Utrhl jeden trs a zavolal na čekajícího krokodýla. Hlupáku, mé srdce tluče v prsou a dává mi sílu. Na stromech opice nerostou, ale mozky krokodýlů. Se smíchem rozhoupal hrozen a mistrnou ranou ho zasáhl do hlavy. Fíky se krokodýlovi rozplácly mezi očima. Zahambeně se potopil a ulehl do bahna vedle své družky. Ta všechno viděla a zlostí se celá třásla. On je králem opic a z tebe udělal krále hlupáků.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
2: A my už jsme všichni pojídle.
3: Ty jo, ani viděla jsi to, jak má Leon obrovskou tlamu? Hele, hele, umí ji otevřít dokonce víc než ty.
1: Ušoune.
3: No totiž ty, když zpíváš, tak tě taky vidím úplně všecky zuby. Tak moc máš otevřenou pusu.
1: Ty jsi ale chytrák. Asi to bude tím, že Leon má větší pusu, viď?
3: Jo, má větší pusu. Taky má větší jazyk, větší zubiska.
1: No to teda.
3: Hele, Jani, a víš, na co jsem se teď zrovna vzpomněl?
1: No to nevím.
3: No na tu tvoji písničku o lvovi, co ho bolí zuby.
1: Aha, no tak já vám ji rovnou zaspívám, co říkáš?
3: Jo, Leon říká, paráda, těším se, jo, to jsem to hezky přeložil z lvovštiny. A já říkám, jsem s tou písničkou, Jani, prosím, prosím.
4: Písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které je dnes na návštěvě můj kámoš ze zoologické zahrady Lev Leon.
0: A právě on pro vás dneska vymyslel úkol.
1: Ušounův úkol. Máme prý všichni třikrát zařvat jako lev.
2: No, tak snad se vám doma rodiče moc neleknou, nebo ve školce paní učitelka.
1: Já ani neboj.
0: Tak se všichni pěkně připravíme.
1: Jdeme na to.
0: Tak poprvé.
2: Po druhé.
0: Po třetí.
1: To jsem krásně řval.
0: Rozhodně.
1: Tak co říkáš, Leone?
0: Tak holky a kluci, podle Leona jsme to zvládli skvěle a klidně by nás vzal do své smečky.
1: Super!
0: Pojďme ten obrovský úspěch oslavit písničkou.
1: Jasně! Písnička.

0: kluci, posloucháte mou tady ošaunovou pohádkovou školku.
1: Tentokrát Lví se Lví návštěvou.
0: Řev už jsme si pěkně natrénovali a teď se malinko po kočičácku protáhneme.
1: Po kočičácku, protože lev je taky kočkovitá šelma, jako ty naše malé kočičky doma.
0: Jenže naše malé kočičky zblajznou malou myšku nebo ptáčka a lev by mohl zblajznout třeba...
1: i ušouna.
0: No to by teda mohl, ale naštěstí nechce, protože je to můj kámoš.
1: Tak doufám, že je to i můj kámoš, jo, aby nezblajzl mě. Ale teď už si pojďme zacvičit.
0: Ušounovo cvičení. Tak, holky a kluci, nejdřív se pořádně kočkovitě protáhneme.
1: Šup na všechny čtyři. Tak a vytáhneme co nejdál do dálky. Jednu packu.
0: To jako jednu ruku, jo? Nebo jednu nohu.
1: Přesně tak. A teď vytáhneme do dálky druhou packu.
0: A pak taky třetí packu.
1: A poslední čtvrtou packu.
0: No a když už jsme protažení, tak obhlédneme do daleka své území.
1: Přesně tak. Každý lev má svoje území. Odborně se tomu říká teritorium a to si moc dobře hlídá.
0: Jo, tak my si to naše teritorium obhlížíme pěkně na čtyřech, krásně jemně našlapujeme a vytahujeme krk, abychom všude dobře viděli.
1: Jaj, a teď máme na zádech nějakého broučka nebo blechu.
0: No tak se rychle převalíme na záda, trochu jako kdybychom váleli sudy, jo?
1: Ale jen ležíme na zádech a houpeme se z jednoho boku na bok, pěkně se povalujeme jako velká kočka.
0: Přesně tak a trošku si taky maličko drbeme o podlahu záda, no
1: jo.
0: No to jsme se pěkně zacvičili, parádička.
1: Souhlasím.
0: Ale pozor, moje tady ušounová pohádková školka už se chýlí ke konci. Tak vás ještě, holky a kluci, moc prosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte lva nebo lvici.
0: Nebo lvíčátko nebo celou lví smečku.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Dospěláci už to dávno vědí.
0: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a běžte se na lvy, lvice a samozřejmě i lvíčata mrknout do zoo.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi i za našeho lva Leona ušoun rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku o spícím lvovi.
0: No tak teda dobře, to jo.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: hotové zprávy.
1: Lanovka na Petřín má tradici dlouhou 135 let. Dnes 22. září se po dlouhé odmlce chystá opět do provozu, a to s novými vozy od designérky Anny Marešové. Slavnostní otevření se uskutečnilo včera večer. Na první rozjezd petřínské lanovky dorazili designéři, inženýři, politici, novináři a hlavně milovníci lanovek. Přišlo na stříhání stužky, požehnání od kněze i cinkání zvonů. Pak se dráha konečně po dvouleté pauze znovu rozjela. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. A jaké bude počasí? Dnes bude převážně oblačno, k večeru i jasno, lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

zezeleně. A kam vede cesta muže jinam nežli ženě? Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli z hlíny? A proč když stojí

a proč jeho paprsky přivírají nám bíčka. Odkud jinud rostou kmeny stromů nežli z hlíny.

Posloucháš Rádio Junior.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: všechno patří?
1: Zbytky ovoce a zeleniny patří do hnědé popelnice.
0: A kam patří tohle?
1: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
1: Do oranžové popelnice.
2: Červená.
1: Do červené staré telefony.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

oko. Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocitem se tu. Usnul jsem snad za letu.

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.

Taky drabé, jenom že v tom rozčílení zapomněli, jak se plave. Voda kolem víří a už se topí čtyři.

0: hotové zprávy.
1: Lanovka na Petřín má tradici dlouhou 135 let. Dnes, 22. září, se po dlouhé odmlce chystá opět do provozu, a to s novými vozy od designérky Anny Marešové. Slavnostní otevření se uskutečnilo včera večer. Na první rozjezd petřínské lanovky dorazili designéři, inženýři, politici, novináři a hlavně milovníci lanovek. Přišlo na stříhání stužky, požehnání od kněze i cinkání zvonů. Pak se dráha konečně po dvouleté pauze znovu rozjela. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. A jaké bude počasí? Dnes bude převážně oblačno, k večeru i jasno, lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

TV nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Říká se, že chybovat je lidské. Přemýšleli jste ale o tom, proč lidé chyby dělají? Proč tak často zakopávají, koktají, pletou si slova, lžou, podvádějí, zapomínají? Můžu za to chybičky, bytosti, které stělesňují chyby. K čemu jsou dobré, se dozvíme právě teď v pohádce Chybičky, kterou napsala Barbora Haplová. Režie Petr Vodička. Hrají Veronika Lazorčáková, Tereza Švejdová, Marek Lambora, Pavel Čeněk a další. Natočeno v roce 2022.

0: chybičky, no tak vstávejte. Přijdeme pozdě. Zase, jako vždycky. Jakube, Kájo, Vojto, Berto, tak šup, ať už jste dole.
1: Já jsem tu přeci dávno, mami, jestli jsi nevšimla.
0: Já vím, Jakube, ale musíme jít všichni dohromady. Je to přece jen váš první školní den.
1: No já přece vím.
2: Už sněžím, mami.
1: Já se běžím, Kájo.
2: Zásněčka.
3: Jablaj, jsi to volalo. Jsem tu.
0: A kde je Berta?
3: Berta se bojí.
0: Už zase.
2: Zamkla se na závodě a nechce vylézt.
1: Chodě vylézt. Výborně, vůli ní přijdeme pozdě.
0: Bertičko, co pak se děje?
4: Nic. Přijde bez vás.
0: Berto, kolikrát už jsme to probírali? Chybami se chybičky učí. Nemůžeš být zavřená doma, musíš jít do školy tak jako ostatní.
4: Jenže ostatní nedělají tolik chyb jako já.
0: Ale Berti, vždyť se podívej na svoje sourozence. Vojta padá, Kája plete slova a Kuba si nevidí na špičku nosu. Jste přeci chybičky, není na vás vůbec nic špatného.
5: No tak jo.
0: No, hurá. Jsem na tebe pyšná, Bertičko. Uvidíš, že se ti ve škole bude líbit.
6: Milé chybičky, vítejte. Je to vždy slavnostní den, když já, ředitel Kosa, mohu přivítat nové žáky u nás ve škole. Jako chybičky budete mít ve světě velmi důležité poslání, totiž učit lidi pomocí jejich vlastních chyb. Jako první projdete přijímacím testem, který vás rozřadí na Ačko fyzické vady, Bčko trhlinky v charakteru, Cčko slovní chybky, Dčko podvodníci, Ečko lži a lžičky, Fko zapomnětové a Gčko zásadní chyby.
3: Zásadní chyby. Slyšeli jste to?
6: Posláním všech chybiček je udělat lidi lepší, čili hodnější, ochotnější, statečnější a tak dále. Jistě se ptáte, jak toho docílit. Jak je vůbec možné přimět lidskou bytost ke změně chování? Tohle si zapamatujte. Chybami se člověk učí. A ty chyby jste vy osobně. Když se na člověka pověsíte, začne víc chybovat. Když z něho seskočíte, vaše síla zmizí. Přeji vám hodně štěstí s vaším posláním.
3: Nevidíte nikdo naši mámu?
2: Neviním.
1: Má určitě zase zpoždění.
0: Jakube, Kájo, tady jsem. Promiňte, trochu jsem se zdržela.
7: Jsme si všimli.
0: Tak, jak jste dopadli?
3: Ačko, fyzické vady.
1: Mě dali do Bčka, trhlinky v charakteru.
2: Já jsem Cčko, slovní rybky.
0: O, to je bezvadné. Jsem na vás pyšná. A kde máte Bertu?
2: To nejíme.
3: Hele, tamhle je.
2: Asi neunesu.
1: Co to vleče?
2: Berličko, tady.
5: Už jdu. Můžeme jít domů.
0: Ale co to máš v ruce?
5: No, to jsou moje učebnice.
3: Ukáž. Mami, koukej, Bertu dali do Gčka. Mezi zásadní chyby.
1: Ale proč my máme mnohem menší knížky než Berta? mami.
0: No, protože Bertička bude mít důležitější...
1: No to není fér.
0: Totiž složitější...
5: To nezvládnu.
0: Chci říct prostě jiný úkol než vy.
2: Ty Béďo, to je otrava. Budu furt zavřená ve škole.
0: Berto, ty moje kobliško. Budeš ale nejchytřejší ze všech.
1: Jo, nejchytřejší, ta tak.
2: Proč můžou Kája, Jakuba a Vojta jít po obědě hned domů? A já musím být celý odpoledne s úplně cizíma chybama.
0: Protože ty jsi, Bertičko, strach vzdělání chyb. Budeš mít zodpovědnější úkol než tvoji sourozenci. Úzkostlivé lidi naučíš, že se nemají bát chybovat.
2: Já nechci, já se bojím.
0: No, právě proto jsi na to ideální. Uvidíš, že si školu zamiluješ.
2: Pochybuju.
6: Dnešní hodina se jmenuje Poslání. Proč jste se ocitli v této speciální třídě, G? Co je na vás tak zásadního? Na vás konkrétně? No. Nikdo? Máme tu Bertu. Strach dělání.
0: No jo.
6: Máme tu Jidáše, totiž Lukáše, lhaní svým nejbližším.
1: No, no.
6: Máme tu Kristýnu, absenci sebeúcty.
2: Oh.
6: A nakonec Wolfganga. Snahu vyřešit všechno naraz a okamžitě.
1: Jo, tady.
6: Už jste absolvovali úvod do světa lidí. Bezpečnostní výcvik a ostatní základní náležitosti. Teď se ale teprve dostaneme k zásadnímu jádru chybičkovství. Vítejte v úvodu do teorie chybiček.
2: Něco mi říká, že tohle bude ta nejnudnější hodina ze všech.
6: Tak. Ostatní chybičky učí lidi, že můžou být nedokonalými, že se můžou plést, šlapat si na jazyk, kulhat, vytahovat se, zapomínat a tak dále. Pokud se však lidé nejsou schopni poučit na základě těchto malých nevinných chybiček, přicházíte na řadu vy. Zásadní chyby. Pouze člověk, který se již několikrát nepoučil, vás bude zajímat. A na takového se budete soustředit. Jak ho najít a rozpoznat,
2: no,
6: se naučíte v jiných hodinách. Zde se budete věnovat tomu, jaké je vaše poslání.
2: Ježiš, to je nuda.
6: Na příští hodinu si připravte esej na téma Proč jsem chybičkou? Nikdo mě neposlouchá.
1: Dneska jsme byli na trenažéru. No a já se toho robota zeptal, kdo je jeho nejlepší kámoš. A on na to, že to je prezident. A já prezident těho. A on prezident zeměkoule. A já...
7: Zkrát to, matlohlavé.
1: Neprůč, Vojtěše. Někde jsem to... A on, že prezident zeměkoule. A já mu hned vlezl za krk. Protože náfuku já poznám hned. No a dostal jsem jedničku s hvězdičkou.
0: To je bezva, Kubo. Chceš ještě přidat?
1: Díky, mami.
0: A co ty, Kájo, jak ses měla ve škole?
2: Báječně. Houkně, jak se umím udržet za krkem.
0: Oh, Kájo, sněz země, no tak. To chytá. No tak už mě pustí. Vojto, sundej ze mě.
1: Vojta?
7: Jdu na to. Au. Au. No tak pojď. Jo, paní učitelka říkala, že za týden nás konečně všecky pustí mezi opravdický lidi.
1: No, konečně.
2: Jufí!
0: Bertičko, proč jsi tak potichu? Jak to jde tobě?
5: Dobrý.
0: Co říkal pan ředitel Kosa?
5: Pořád něco.
0: A například?
5: Pořád dokola opakuje něco o poslání chybiček.
0: Tak to je asi důležité, jestli to opakuje.
1: Kosa taky říkal, že Géčko s náma na tu exkurzi mezi lidi bude moct až příští rok.
2: Hej!
7: To nevaber to. Všecko ti povíme.
2: Jo, kůžem vzít i foťák a všecko ti i vykotíme.
8: Jenže to není to samý. Pořád se jenom učíme. I o víkendu, když si ostatní hrajou. Ani na exkurzi nemůžeme. Je to nespravedlivý.
0: Neboj. Dočkáš se, Berti. To se nesmí uspěchat. Strach dělat chyby je vážná věc.
8: Jasně. Si poslouchej stovky hodin o poslání.
6: Uveďme si tedy nějaký příklad.
8: No, konečně.
6: Člověk, který sem tam lže a ještě se nepoučil o důsledcích, jaké lhaní přináší. Zde nastoupí chybička Lukáš. Pokud si Lukáš zasedne na člověka, musí si dát ohromný pozor na čas. Postupem času začínáme být na lidi vázaní.
4: Mně se chce hrozně spát.
6: Ale pro ně samotné to už není výhodné. Důsledně vás na to upozorňuji. Nebo tady Berta.

0: Berton, tohle je zásadní lekce. Jestli budete na hodinách dál spát, nenechám vás u zkoušky projít.
1: Promiňte, pane řediteli.
0: Co? Všichni spí? Jak jinak? Ach jo. Pro všeobecnou ospalost prohlašuji dnešní hodinu za ukončenou.

0: Milé chybičky, dnešní den se stane jednou z nejcennějších vzpomínek ve vaší paměti. Je to den, kdy se poprvé setkáte se živými lidmi. Buďte opatrné. Lidé jsou mnohem složitější bytosti než naše výcvikové trenažéry. Navíc vás nemůžou vidět a slyší vás jenom jako svůj vnitřní hlas. Mějte se proto na pozoru. Pokud se pověsíte na člověka, udržujte dobu zavěšení pod 10 minut. Nikoli více. Nechceme žádné problémy. Dnešnímu dni na zdar!
1: Zdar!
2: No. Tak jsme to zase nestihli. Musíme vám koupit nový hodinky.
3: Ty, prosím tě, nevíš, co Kosa říkal?
4: Nevěste se na člověka díl než 10 minut.
2: Aha, slyšeli jste. To si zapamatujte, 10 minut.
5: Aha, velkujeme.
3: Tak na co čekají? Tak už otevřou bránu, ne?
6: Pardon, jsem se tady Pardon.
7: Berto, co tady děláš?
8: Nic, to nejsem já.
5: A co to máš na sobě?
7: To je přeci ten maškarní kostým, co nám máma ušila.
3: Berto, musíš se vrátit.
5: Ani mě ne.
6: Ani mě ne, no Jakube.
3: To je proti pravidlům. Chyby z Géčka na exkurzi nesmí přeci.
5: Nebojte, děcka, nic se mi nestane. Chci jenom nakouknout, podívat se na opravdický lidi a pak se hned vrátím.
7: No tak jo, Berti, tě nepráskne.
5: Hlavně mávej dozor.
3: Tak počkat. Hlavně nám musíš slíbit, že na nikoho nepolezeš.
7: Jo, Berti, fakticky, ruku na to.
5: Nejsem padlá na hlavu. Je-li to kopyto, kadí to.
0: A nyní slavnostně otvírám
5: rozkoumávání světa pěkně bolí nožičky. Lidi jsou vážně vyčerpávající druh. Sednu si tady na chvíli na obrovník a pak se vydám na cestu zpátky.
9: Ilonko, seš to ty, ne?
10: No ne, Helenko, ahoj.
9: Adolfko, ty jsi vyrostl.
5: Ani?
9: Že ty máš nový vlasy, já bych tě právě vůbec nepoznala.
11: Ale prosím tě, já už to mám celý modrost.
9: Máš to
5: ty. Ani, ty úplně maličkatý lidský mládě.
9: Ty rostl mi.
11: Ty ukaž, no ne, ty to máš pořád.
5: Hej ty, malý člověku, co to děláš? Paní, haló, paní, vaše dítě vylezlo ven z kočárku. Rome, oni mě neslyší. Člověče, ty se ale ani trochu nebojíš, že tě přejede auto. To nedopadne dobře, vždyť ho to zajede, na to se nemůžu koukat. Uklidni se, Berto, uklidni se. Jenom na chvíli, Lilinku, na něj skočíš, aby se vylekal. Tak, 3, 2, 1.
9: Plácám bonek, tak
5: to bylo tady je ale příjemně. Možná bych si tady jenom na maliličku chviličku

0: Ona tu drobučkovi za krkem. A potom se zase vrátím.
1: Je to skandál. Největší skandál v historii školy. Ještě nikdy se nestalo, že by zásadní chyba utekla do světa. Chybičky, slyšte. Berta, strach dělat chyby ze třídy G, zásadní chyby, právě utekla ze školy mezi lidi neznámo kam.
2: Cože?
1: Berta nedokončila svůj výcvik. Není proto připravená na službu. Nechci ani domyslet, co by se stalo, kdyby se pověsila na nějakého nebožáka. Budiš vám všem odstrašujícím příkladem.
3: No, já to věděl, že to špatně dopadne.
4: Nedělej scény, Jakube. Berta se zas objeví.
0: Já mám o berličku krach.
3: To mi všichni.
5: Ten Adolf je hodný. Od té doby, co jsem ho viděla naposledy, je mnohem klidnější.
6: Ta Ada je prostě zlatíčko. Se nepočurává, spí celou noc a nebrinda.
7: Hlavně nezob a jen se hezky smějte.

0: to si nemyslím. Pořád mám pocit, že si to pořádně nepamatujeme. Přečtem si to ještě aspoň třikrát.
1: Ještě chvíli, mami. Nesnáším, když mi pančelka červeně škrtá chyby. Její křížky mě děsí.
0: Aňo, vstávej. Musíme se učit. Máme ještě několik písemek na příští pololetí. Pak všechny tvoje kroužky, dobrovolničení. Aňo, rychle, abychom něco nezanedbali. Aňo.
2: Jo, už letím. Kolik je vůbec hodin?
0: Je pozdě. Rychle, otevři učebnici a nauč se na paměť stranu 60.
2: Děla jsou ponožené do tekutí.
3: Tamhle ta je pěkná. No,
0: Adolfe, nekoukej na tu holku. Zapoš radši ten nos do učebnice.
3: Radši se budu učit. Stejně bych se jí nelíbil.
0: Správně. Zítra se necháš vyzkoušet ze zeměpisu. Nauč se všechny hlavní města Evropy.
3: Tirana.
4: Ve studiu přivítáme muže, který ještě nikdy v životě neudělal žádnou chybu. 35letý Adolf z Prahy nám bude vyprávět o tom, jak se mu v jeho dokonalosti žije.
5: V dnešní době je pro mladé lidi obzvláště těžké najít si partnera.
6: Ach jo.
5: Studie ukázala, že každý čtvrtý člověk
0: se cítí
5: sám a trpí pochybnostmi o sobě samé.
0: My jsme přeci úplně v pohodě. Aďo.
6: Tohle je tak depresivní.
0: Mohl by se dívat z okna.
6: Dívat z okna. Jako včera, předevčírem a předpředevčírem. Já se snad půjdu proběhnout ven.
0: Ne, zlomíš si u toho nohu.
6: Ale ještě bych si zlomil nohu. Tak třeba do bazénu.
0: Nadýcháš se vody. Chlor ti rozežere šňůrku od plavek a až tě plavčík potáhne z vody ven, spadnou ti trenýrky.
6: Chlor mě děsí, radši koukat z okna. A zítra taky, a pozítří, a pak až do konce života. Je, tamhle jde ta slečna, co bydlí o patro výš. Kéž bychom se zase někdy potkali ve výtahu. Člověk by si nikdy neřekl, že se jako celebrita bude cítit tak osamělý. Všichni lidé ode mě chtějí jen jakousi dobrou radu. Jak být zdravý, ptají se, čistit si zuby, nekouřit, chodit na poklidné procházky do přírody, vyjmenovávám jim. No a oni koukají jako kdybych je podvedl. Ty svoje motivační pohlednice jim posílám úplně zbytečně.
0: Ty máš ale náladu.
6: A co kdybych poslal takovou pohlednici jí? To je slečně ze čtvrtého patra.
0: Počkej, cože?
6: Pohled s pozdravem a přáním. Jenom musím vybrat, který. Tenhle s nápisem nekuste, prosím, nebo radši tenhle pozitivnější. Jeste ovoce?
0: Na obou vypadáš děsně.
6: Na obou vypadám děsně. Ale ona by mohla pochopit, že jí přeju, aby byla zdravá, protože chci, aby byla živá aspoň do té doby, než se jí odhodlám pozvat na zmrzlinu. A tudíž, že se mi už dávno líbí, ale bojím se jí to říct, protože je tak krásná a já se vždycky leknu. A pak za mnou přijde a řekne, já jsem to všechno pochopila. Dává to přeci naprostý smysl. Padneme si do náručí a všechno bude vyřešené.
0: Co to vykládáš?
6: Co to vykládám? Nikdy to neudělám.
7: Tak, pojďte dál, Adolfe, a posaďte se, prosím. Nebo si klidně lehněte na pohovku, jak jen chcete.
6: Děkuji vám.
7: Jen tak ze zvědavosti se zeptám, byl jste už někdy u psychologa nebo psychoterapeuta, nebo je to dnes vaše poprvé?
6: Je to dnes poprvé. No.
7: A s čím za mnou přicházíte? Chcete o tom mluvit? Ne?
6: Víte, já nemůžu přijít na to, co je špatně. Uh-huh. Vynikám v práci a navíc jsem dostal přidáno. Minulý týden jsem vyhrál vědomostní soutěž s odměnou 100 000 korun. A před měsícem mi moje babička odkázala byt na Vinohradech.
7: Říkáte tedy, že se vám poslední dobou daří? Rozumím tomu správně, ano?
6: To je právě ono. Daří se mi čím dále líp. A přitom se nemůžu zbavit takové zvláštní tíže na ramenou. Nebo spíš tady, za krkem. Jako by se mi tam usadil strach nebo tak něco.
7: Vzpomínáte si, kdy to začalo?
6: Vůbec ne. Poslední dobou se mi ale pořád dokola opakuje jeden sen. Snažím se přelézt přechod po kolenou. Jsem naprosto přesvědčený, že ho chci přejít, ale najednou nemůžu.
7: Ale proč?
6: To nevím. Je kolik je hodin? 11? Je. Promiňte, musím jít. Víte, za půl hodiny mám zase dělat rozhovor do televize.
7: Ale

0: a já už ve studiu vítám pana Adolfa.
1: Hezké poledne.
0: Pane Adolfe, veřejnost vás asi nejlépe zná pod označením muž, který ještě nikdy v životě neudělal žádnou chybu. No, vy musíte mít přímo život snů, vidíte?
1: Mezi životem snů a noční můrou je někdy tenká hranice, řekl bych.
0: Ano. ano. Jistě. Adolfe, a jak vypadá váš běžný den?
1: Ráno si čistím zuby.
0: Ano.
1: Přesně 3 minuty. Mm-hmm. Pak postavím vodu na zelený čaj. Mezitím zkontroluji, že mám v aktovce všechno. Peněženku, klíče, mobil, diář, svačinu. Obléknu si čistou košili, zavřu dveře od bytu, přivolám výtah a když mám štěstí, tak potkám...
0: Ano?
1: No nic, prostě jako každý obyčejný člověk.
0: Aha, tak to je ohromně zajímavé. A nyní je čas na reklamu, ale po ní se zase vrátíme k panu Adolfovi, muži, který ještě nikdy neudělal žádnou chybu. Těšte se.
2: No to snad. Nikdy neudělal žádnou chybu. A mám tě, Berto.
1: Správné. Co vůbec já dělám v televizi? Lidi se na mě dívají jako na hrdinu, ale já nejsem žádný hrdina. Jsem prostě jenom sráb. To jsem. A všichni by se měli dozvědět, jak to je.
0: Co?
1: Ano. Ten rozhovor v televizi mi otevřel oči. Jsem podvodník.
3: Něco se hrozně pokazilo. Dýchej. Adolfe, hlavně dýchej.
1: Zbabělec, strašpitel, srab, ustrašenec. To jsem. Nedělám chyby, protože se jich bojím. Ne, že bych byl tak dobrý, statečný. Mám prostě strašný strach.
3: Děláš si legraci? To ne.
1: Ale
3: ne,
1: já...
3: Ne.
1: Nechci být srab. Nesnáším srab. Nechci se pořád všeho
3: pát!
1: Už mě to nebaví!
3: Co to děláš? Nech mě být, spadnu dolů na zem!
1: A mám toho dost! Nesnáším tenhle život!
3: Au! Au, hej, to bolelo! Adolfe? Žiješ? Ado!
1: Au. Úplně se mi zatmělo před očima. Co to? Cítím se nějak lehčí. To je divný. Zkusím to znova.
3: Ne! Myslíš, že děláš? Zlomíš si nohu!
1: Můžu spadnout klidně ještě jednou! Vůbec se toho nebojím!
3: Přestaň, tohle není k smíchu! Zlomíš si ruku, vyvrkneš kotník, skončíš na vozíku! Roma, on mě neslyší!
1: Co kdybych třeba skočil z okna! Nebo vylezl na ležení! Nebo skočil z toho nejvyššího můstku v bazéně!
3: Co? Ty jsi se úplně pomátl! Přeskočilo mu. Ne. Je to přesně tak, jak říkal ředitel Kosa. Nejdřív jsem z něj udělala sraba a teď se přepohloval a nebojí se vůbec ničeho. Tak Tohle ho určitě něco zabije. Ne, tohle je... To je neřešitelná situace. Ádo! Kam běžíš? Počkej!
1: Pardon. A dobrý den, slečno. Vás jsem zrovna scháněl. Nešla byste se mnou do cukrárny?
3: Já?
1: No.
3: No, jistě. Moc ráda. A kdy?
1: Co třeba? Třeba teď. Máte čas teď? Já se toho vůbec nebojím.
3: Teď hned?
1: No.
3: Jako teď? No dobře, proč vlastně ne? Mimochodem, ještě jsme se nepředstavili. Já jsem Anna.
1: Já Adolf. Těší mě. Tak výborně, tak jedeme výtahem, nebo sjedeme těch 11 pater dolů po zábradlí? Já z toho nemám ani nejmenší strach.
3: Tak vy se teda na první pohled nezdáte. Tak dobře, jízda po zábradlí, to je výborný nápad, tak já jedu první.
1: Víte, tohle bylo naprosto neobyčejné, se mi to mohlo jenom stát. Cena kremrole je od jak živá 11,50. Vynásobil jsem jí dvěma a došel jsem k chybnému výsledku, co se mi ještě nikdy v životě nestalo.
3: To je dobrý. Přitom zrovna vy jste... Hm? Počkejte, jak to o vás říkají. Člověk, který ještě nikdy neudělal žádnou chybu.
1: Evidentně jsem nevěděl, o co přicházím. Bylo to tak vzrušující. Vždycky jsem se taky bál jíst kremrole, protože když se do nich zakousete, z druhé strany, vždycky vylze všechna šlehačka, je to pořád neobyčejně trapné, ale už se toho nebojím.
3: Chápu, ze stejného důvodu nejím větrníky.
1: Vážně, tak v tom případě si dáme ještě dva větrníky navrch.
3: A nebude nám z toho sladkého trošku špatně?
0: Ládo,
1: bojte se.
0: Tady jsi. Ty vláho. Dohnat člověka po vlastní je teda pěkná fuška.
1: Co kdybychom teď šli na houpačky a houpali se úplně nejvíc?
0: Tak jo, až do oblasti.
1: Kdo tam bude
0: první? To ne. Já nemůžu popadnout dech.
1: Na shledanou.
0: Počkejte, ne.

0: proč jsem snědl tolik sladkého? A pak se šel ještě se slečnou Anou houpat na houpačku klouzat na klouzačku a skákat na trampolíny. Je mi zlé.
1: No, no vidíš, co s tebou? Takhle zůstat nemůžeš, ale já ti neumím pomoct. To jsem teda neuvěřitelně zbabrala.
2: Stáv! Ruse vzhůru! Vytrhni se, Berto! Tímto vás zatýkám z nejhoršího ze všech chybičkovských zločinů za učinění člověka s rabem!
1: Pane řediteli!
2: S účinností okamžitě. Máte jediné štěstí, že jsem viděl Adolfa v tom televizním vysílání. Bylo mi to hned jasné. Není možné, aby člověk sám o sebe nikdy neudělal žádnou chybu.
1: Pane řediteli...
2: Vždyť on se všeho bojí.
1: No, pane řediteli... Adolf se teď přepoloval a pro změnu se nebojí vůbec ničeho.
2: To snad ne... Toho jsem se bál zase já. Tohle se bude ještě řešit, Berto. Tohle bude mít důsledky. Pojďte se mnou.
1: Co to? Kdo to? Pane řešiteli, co tu děláte?
2: Přišel jsem k vám na večeři.
1: Ale malinka tu není, někde se držela.
2: Já přišel za vámi, ne za vaší maminkou.
1: Aha.
2: Pustíte mě dovnitř, Kájo?
1: Jo. Ano, ano, hoďte dál.
2: Díky.
1: Jenom mě na chviličku pomluvte.
2: Dobře.
1: Kubo, Kubo, ty jsi nazval kosu k nám na večeři a nelekl mi to?
3: V první řadě trvám na tom, abys mě oslovovala mým celým jménem, tedy Jakube. V druhé řadě pak odpověď na tvoji laskavou otázku. Ne, nepozval.
1: Tak kdo?
3: Vojtěše, jsi to ty, kdo pozval ředitele kosu k nám na večeři a neřekl nám o tom ani zbla?
4: Já? Já si sotva dojdu na záchod. Mám týdenní neschopenku po tom posledním pádu z mostu.
2: Pozval jsem se sám. Jde o urgentní záležitost ve věci vaší sestry Berty. Budu potřebovat vaši pomoc. Společně musíme napravit celou tu nemilou situaci, jak s Adolfem, tak s Bertou.
3: To ale nebude tak jednoduché. Přepólovaný člověk musí přece najít balanc sám. Už mu žádná chybička nemůže ani sednout za krk. Musí si sám uvědomit, kde dělal v životě chyby, proč je dělal a začít na sobě pracovat.
2: Jakube, vy jste četl učebnici pro Géčko?
3: Tak jenom jsem nahlédl.
2: Tak možná víte, že člověk se musí...
3: Ano, zastavit se! Pomalu dýchat, zpomalit, dát si čas, získat nadhled, sebereflexi.
2: A dobře, a... dobře. Šprty jsem nikdy neměl rád. A co vy dva? Pomůžete nám Adolfa chytit?
4: Jasněčka, jdu do toho.
1: Já laky, vaky, taky.
2: Je mě slyšet? 101, 102, haló, haló.
1: Ano.
2: Výborně. Uprchlice Berto, nejradši bych vás viděl v nápravné třídě pro nejhorší provinilce. Jenže to není možné. A víte, proč to není možné, Berto? Protože takoví viníci, jako jste vy, vůbec neexistují. A já vás tudíž nemůžu k nikomu přiřadit. Svůj trest si odpikáte sama, a to v této knihovně, kde budete zamčená do té doby, než napíšete 101. teoretických esejů na zadaná témata.
1: Sto esejů?
2: Chcete o tom se mnou diskutovat?
1: Ne, pane řediteli.
2: Tak, prvním úkolem je ontologická úvaha nad jsoucnem sraba. Jakmile ji odevzdáte, dostanete další úkol. A pak další, a pak další. A další, a další, a další. S Bohem.
1: Ontologická úvaha nad soucnem sraba. Ach jo. Jenom z toho názvu je mi smutno. A tomu ani nerozumím. Mysli. Dobře, čím začít takovou úvahu? Třeba by pomohla tamhle ta všeobecná encyklopedie srabáctví. Jo, víš, to je bychle. To je tíha. Dobře. Já se tě nebojím, ty monstrózní svazku. Mě nezastrašíš, slyšíš? Jediný, z čeho mám teď strach, je, jak je asi Adolfovi. Snad si neublížil.
5: Vážení divňáci, les u nás ve studiu opět přivíráme Adolfa, člověka, co ještě nikdy neudělal žádnou rybu s jeho družkou Kvočnou Anou.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Ano, vy jste se nezahytla Adolfovi bez chybnosti a lískala si jeho srdce. Lovíte nám jak?
6: Jestli povím. No tak já ani nevím, jak dlouho jsme na sebe koukali ve výtahu, až jednou mě Áda z ničeho nic pozval do cukrárny. Souhlasila jsem. Dali jsme si kremrole, k tomu větrní.
7: Jo, a nezapomeň na ty gumové hady, Aničko.
6: Gumové hady a pak, představte si, šli jsme na houpačky, na klouzačky a trampolíny. Skvěle jsme se bavili.
7: Bylo mi tak špatně. Ještě v životě mě tolik nebolelo břicho, ale cítil jsem se tak šťastný jako nikdy.
6: Samozřejmě jsem věděla, že je to příšerný nápad.
5: To čistě.
6: Ale nemohla jsem si pomoct. Ta radost v Adolfových očích mě úplně odzbrojila. A od té doby jsme pořád spolu.
5: Chápu.
7: Počkat. Najednou jsem dostal chuť si to zopakovat. Co myslíš, Aničko?
6: Super napad. Paní moderátorko, nechcete jít s náma?
5: No, leď. No. Jsme uprostřed vybírání. Vyhodili by mě z láce, kdybych odešla. Posaďte se, nosím. To by byla hromná chyba.
7: No to máte jistě pravdu. Půjdeme tedy sami. Děkujeme za pozvání do vašeho pořadu.
5: Nemůžete obejít, co tva jsme hačali.
7: Ale ano, můžeme, právě to děláme, vidíte?
6: Ádo, počkej. Stůj. Mně se nějak špatně jde. Jau. Prosím tě, zastav, já potřebuji jít pomalu.
7: Já nemůžu. Musím všechno vyzkoušet, tolik jsem toho promeškal. A já už se nebojím.
6: Stůj! Au! Pomoz mi vstát.
7: Proč pořád padáš?
6: Já nevím.
7: Chvátáme, mám hlad. Pojď se tady zahojme. Jedno bistro, dáme si tam krabí suši, okurkové maky, dvě vařící polévky a pak ještě závitky.
6: Ale vždy jsme snídali. Jau, Vejs, já pořád zakopávám.
7: Já mám pocit, že potřebuju všechno. A hned, a nutně.
6: No to vidím. Normálně je to celkem roztomilý, ale nemůžeš mít přece úplně všechno teď hned. Takhle to ve světě nefunguje.
7: Ale já chci!
6: Proč na mě křičíš?
7: Nejde mi to najednou ovládat. Víš co, já jsem si to rozmyslel. Musím běžet dál.
6: Cože? Ádo, počkej. Nikam. Jau! Au! No tak Adolfe, přeskočilo ti. Já ti nestačím. Je pryč.
7: Tady z toho mostu bude parádní výlet. Potřebuju jenom na druhou stranu. Odtamtud je vidět náhrad.
8: Vlítnul mi pod auto. No viděli jste to? Sanitku, rychle zavolejte sanitku.
7: Nemohl jsem přece tušit, že se takhle vřítí do vozovky. Z ničeho nic.
3: Už jedou.
7: Dýchejte, pane. To je zvláštní. Vypadá úplně jako ten člověk z televize. Ten Adolf, co nikdy v životě neudělal chybu. Znáte ho?
8: To určitě nebude ten Adolf. Taková hloupost. Vběhnout na magistrále do vozovky.
9: Sestro, připravte mi obvazy. Musíme ho ošetřit.
6: Hrozně slabě dýchá. Pane doktore, ztrácí puls.
9: Upadl do komatu. Nereaguje. Adolfe? No tak, pane Adolfe. Adolfe, halo, profesor. Pane Adolfe.
1: Přísahám, že jsem si to tu někde založila. Na tuhle knihu už jsem měla v ruce při té eseji číslo 18, nebo tak nějak.
9: Kde to jsem?
1: Ado? Co tady děláš? Jak se sem dostal? To je náš svět. A tohle je knihovna ředitele Kosy, sem nesmíš.
9: Ty jsi Berta, že jo?
1: Jak to víš?
9: Já tě znám.
1: Že jsem zase něco hrozitánsky pokazila. Jak to, že mě vidíš? Ty mě přece nemůžeš vidět. Ty jsi člověk a já jsem chybička.
9: Myslím, že jsem asi umřel.
1: Umřel? Kosa tě zavraždil? Řekni, zavraždil tě takový mrňous se sykavkami?
9: Ne, to ne, já vlítnul pod auto.
1: Už zase? To všechno kvůli mně. Kdybych se prvně dost učila, nebyla bych teď sama v téhle obří knihovně a ty bys byl živý. Tohle je zoufalství.
9: To ale přeci není pravda, vždyť ty jsi mě přeci tehdy zachránila, když mi bylo asi rok a půl. Nemůžu uvěřit, že jsem o tobě nevěděl. Celou dobu jsi přece byla se mnou.
1: No, to je pravda. Byl jsi takovej roztomilej, jako malý dítě, takový tvářičky. A pak jsem si na tebe zvykla, začala tě mít ráda. Nemohla jsem tě opustit.
9: Jenže, co teď? Nedá se to všechno ještě napravit?
1: To těžko. Zbývá mi ještě napsat 75 teoretických esejů. Já tady budu do skonání světa. A už nemůžu.
9: Teď jsem tady ale já. Co kdybych ti pomohl?
1: No ale jak? To nejde.
9: Hlavu vzhůru, Berto, piš. Zkontroluju ti chyby a u toho se něco naučím o strachu a srabáctví. Mám takový pocit, že jsem se tu neocitl náhodou.
10: Tak tohle je ten váš geniální nápad? Schodit Adolfa pod auto a nechat Bertu podvádět?
4: Já za to nemůžu. Skočil jsem na slečnu Anu a doufal jsem, že od ní Adolf neuteče, když z ní bude mrzák.
11: Ale tíkal dál a dál.
10: No. A co to mělo být s tou moderátorkou? Proč jste ji strapnili před celým národem?
11: Já se smažila.
3: Náš plán nevyšel. Chtěli jsme, aby se Adolf na chvíli zastavil a přemýšlel nad sebou. Ale on byl k nezadržení. Nemohli jsme ho dohnat. Všechno zlé je, ale pro něco dobré. Podívejte se, jak jim to spolu funguje.
10: Běhnul pod auto. Co když se z komatu neprobere? Budete mít na svědomí jeho smrt.
4: Tak za prvé, pod auto vlítnul sám. My mu nohy nepodrazili.
11: Nepodrazili.
4: A za druhé, poučit se musí taky sám, jinak ho bude na věky věku někdo zachraňovat. Jako se o to snažila právě slečna Anna.
9: Ha, Bertičko, podívej se. Tohle je skvělý článek o strachu z dopravních značek.
1: Strachu z dopravních značek?
9: já vím. Taky jsem si nejdřív říkal, že to bude k ničemu, ale až se do toho začteš, zjistíš, že je to geniální. Co je ti, Berto?
11: Nic. Já jenom, že už to nebudeme potřebovat. Právě jsem dopsala esej číslo 100. Poslední zadání.
9: Poslední zadání, ale to je bezvadné. To znamená, že jsme to zvládli.
11: Já vím, jenže až mě odsud kosa pustí, tak už mě nikdy neuvidíš.
9: Nesmíš se bát mě opustit, Berto. Obejmeme se a můžeš za mnou přijít někdy na návštěvu.
11: Ty mě ale neuvidíš.
9: Někde hluboko uvnitř to budu třeba vědět. Musí to tak být. Já musím se vrátit zpátky za Aničkou do světa lidí.
11: Máš pravdu, Adolfe. Nějak jsi mezi tím zmoudřel. Adolfe? Adolfe?
10: Berto?
11: Ano, pane řediteli?
10: Vykonala jste svůj trest. Gratuluji vám, jste opět volná. Zároveň musím říct, že ty eseje jsou vážně dobré. Rozhodl jsem se, že je zreviduji a vydáme je knižně.
11: Opravdu, to by někdo četl?
10: Ano. Asi to nebude bestseller, přeci jen jde o vážná témata, ale vaše texty o Adolfovi mají nesmírnou výpovědní hodnotu, neboť jim nechybí jak teorie, tak praktická zkušenost.
11: Perlička!
4: Berto!
11: Jo, Perlička, tak to je vypadá
9: hrozný. Gratuluju, Berto.
11: Děkuju. Musíme to vydání oslabit.
4: Přesně tak. Uděláme slavnostní křest.
3: Půjdeme někam do restaurace a oslavíme.
4: Jo.
11: Já bych radši domů. Za maminkou. Adolfe?
0: Aničko.
11: No konečně. Byl jsi v kómatu. Víc než týden.
0: Já tě tak rád vidím.
11: Podívej, něco pro tebe mám.
0: A co to je? Ukáž?
11: Přišlo ti to včera domů poštou. Je to na tvoje jméno.
0: Knížka. 100 otázek o strachu a chybování. Napsala Bertolda Adolfová.
11: Ty tu autorku znáš?
0: Něco mi to jméno říká, ale nemůžu si vzpomenout. Ukáž. Na příkladu dvou přátel se dozvídáme, jak důležité je v životě umět chybovat a využít strach ve svůj prospěch. Dojemný příběh i přemýšlivá úvaha v jednom. To vypadá slibně. Není lepší způsob, jak si ukrátit rekonvalescenci, než pořádnou bychlí.
12: Adolfe, rád vás vidím. Prosím, pojďte dál, udělejte si pohodlí. Tak s čím dneska na sezení přicházíte?
0: Já vám ani nevím.
12: Tak třeba, jak se vypořádáváte s tou ztrátou zájmu televize o váš život?
0: Myslím, že výborně. Necítím se už pod takovým tlakem a ta tíže za krkem zmizela.
12: To rád slyším.
0: Víte?
12: Máte na jazyku ještě něco dalšího?
0: Ano, totiž nedávno se u nás doma objevila taková záhadná kniha.
12: Říkáte objevila? To je zajímavé.
0: Někdo mi ji poslal poštou. Napsala ji Bertolda Adolfová. Jmenovkyně, zvláštní, že? Ten příběh mi obzvlášť silně promlouvá z duše. Ačkoliv nevím přesně proč. Jakoby byl o mně. Je to o strachu dělat chyby a poté o touze chybovat a všechno vyzkoušet. Mám ji tady. Podívejte.
12: Kde? 100 otázek o strachu a chybování. Tu autorku neznám.
9: Možná ji zkusím vyhledat. Možná sám začnu psát knihy.

0: Wolfovi stýská. Ale jsem na něj pyšná, že ho ta zašlá sláva z televize moc nemrzí.
1: Je, au, jauvajs. Jsem rád, že jsi doma, Berti.
2: Co vy víte?
3: Třeba reportéry ještě bude jednou zajímat. Příběh člověka, který nejdřív nedělal žádné chyby, pak začal dělat chyby, skončil pod autem, ale v kómatu se začal zabývat studiem. No a tak si vylepšil své mentální zdraví. No nezní to jako báječný novinový titulek?
4: Promiňte, no zase pozdě. Jakube, přestaň se předvádět s těmi svými cizími slovy. Aspoň když jsi doma u večeře, buď od té lásky. No. Bertičko, konečně jsi doma.
0: Mami, musím ti toho tolik vyprávět.

0: Ahoj, kluci, ahoj, Jani, vítejte v mé tady u Šaunově pohádkové školce.
1: Ahoj, u Šaune, ahoj, kamarádi.
0: Tak pojď, už můžeš, kámo.
2: To jsem se lekla.
0: Jasně, jo, my jsme se totiž takhle s Leonem domluvili, že tě malinko pozlobíme.
2: No to se vám tedy povedlo. A co vy, holky a kluci, víte, kdo mě to tady právě poděsil?
0: Ušounova hádanka. Jasně, že jo. Ano, holky a kluci, ale kdyby náhodou ne, tak Leona ještě jednou poprosím o to též.
2: Tak, holky a kluci, kdo pak to k nám přišel na návštěvu?
0: 3, 2, 1, lev!
2: Ušounův kámoš Zezo.
0: Jo?
2: Hele, Leone, pozor, pozor na ty čudlíky, nemůžeš takhle velkou tlapou.
3: Tady na to nesahej, vždyť nebudeme vysílat, to můžeš rozbít.
4: Leone, neblázni, Leone, nemůžeš takhle, prosím tě, nesahej na to.
3: Vždyť nebudeme vysílat, to můžeš rozbít.
2: Přesně, jak jsem říkala.
3: Leone, já se nezlobím, ale nedělej to. Už to nedělej, tady na to nesahej a na tohle už vůbec ne.
4: Prosím tě, Leone, neblázni, když to říkám, tak úplně normálně to už.
2: Tak, už je to zase v pořádku.
0: Jani, Leon se ti omlouvá, ale je to vlastně moje vina. No Jani, já jsem mu totiž slíbil, že si to tady může zkusit. Chtěl taky kamarádům pustit nějakou písničku, jako ty, víš? No, tak to se nám teda nepovedlo. Tak promiň, promiň, ještě že jsi to nakonec zachránila. No tak Leo, tenhle čudlík si můžeš zmáčknout, jo? Tenhle ano, ale opatrně, tak? Dáme si písničku. Tak ji pěkně opatrně pusť, ano?
2: Ale pozor! Mačkáš dva čudlíky zároveň.
5: Ukrutně zuřil, nelasalem, zuřil,
2: Ušoune, Leon má na mačkání čudlíků prostě moc velkou tlapu. Holky a kluci, nebojte se, písnička bude. Pustí vám ji Ušoun a Leon, Leone, jo? Leon se bude dívat.
0: No tak jo, tak pěkně. Poslouchejte, protože tahle písnička je taky o jednom lvovi.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska máme na návštěvě lva Leona.
1: A schválně, jestli pak víte, jak se pozná dospělý lev od dospělé lvice. Co, Jani?
0: Víme, víme, že ano, holky a kluci. Lev má totiž hřívu a lvice nemá.
1: Správně, správně, správně.
0: Aha, jasně, holky a kluci, Leon právě řekl, že má hlad. Tak šup, šup, Ušoune, sežeň mu nějakou sváču a asi pro ní budeš muset jet nákladňákem. Lvi toho totiž sní ohromně moc, jo.
1: Moc se nesměj, Leon očekává, že mu jídlo přineseš ty.
0: Proč já? Vždyť ty jsi ho pozval na návštěvu.
1: To jo, jenže ty jsi holka a lvi kluci se obvykle rozvalí do stínu a čekají, až jim holky lvice dodají hostinu.
0: Hlavně, aby nechtěl sníst mě. No, ale máš pravdu, velbý smečce loví lvice. Ale to mi tedy nepřijde zrovna spravedlivé.
1: Ale je to tak dáno, to je řád přírody a ty s tím nic nenaděláš, tak šup, šup, šup. Leon by asi chtěl obří koš plný masa, no a já mám chuť na špagety s rajčatovou omáčkou a my si tu zatím s Leonem lehneme do stínu, krásně se rozvalíme a počkáme tu na tebe.
0: Ty brďo, no to určitě, to by se vám líbilo. Já mám lepší nápad. Holky a kluci se rozvalí ve stínu, poslechnou si zatím pohádku a my jdeme pro jídlo všichni tři.
1: No tak teda dobře. Ušounova pohádka.
2: Krokodýl a král opic. V zalesněném pohoří nad řekou Gangou žilo stádo opic. Jejich malé království bylo v korunách stromů nad pomalým veletokem řeky. Starostlivé matky chovaly svá mláďata v náručí a obratně jim vyhledávali potravu. Bylo zde stále veselo. Opičí mládež se vznášela na lianách jako na houpačkách, přeskakovala z větve na větev, pošťuchovala se a radostně vřeštěla. Dospělí opičáci jako stráže na hranici království dávali pozor, aby se opičí rodiny nezatoulaly a varovali je před každým nebezpečím, zvláště před příchodem hada škrtiče nebo tygra rozparovače. Jejich král, nejsilnější a nejchytřejší z celého rodu, seděl v koruně mohutného stromu nad řekou. Snadno přehlédl celý les a nic mu neuniklo. Na jeho pokyn opice vždycky rychle nalezly ztracenou opičku a staral se, aby potrava byla spravedlivě rozdělena. Stačilo, aby se trochu pozvedl ze svého místa a ihned ustaly všechny hádky. Věděl také o nebezpečí ukrytém v temném bahně na dně zátoky pod jeho stromem. Leželi tam starý krokodýl a jeho družka jako dva mrtvé kmeny stromů. Čekali trpělivě na kořist, ale řeka jim dlouho nic nepřinášela. Krokodýlova žena lačně vzhlížela do koruny stromu na opičího krále a jednoho dne řekla svému muži: vidíš toho statného opičáka? Umírám hlady a chtěla bych si pochutnat na jeho srdci. Starý krokodýl nespokojeně zamručel: toho nemůžeme chytit, my žijeme v řece a on vysoko v korunách stromů. Jeho družka rozlobeně odsekla: musíš něco vymyslet, když ho nechytneme, tak zemřu. Starý ještěr ji utěšoval: dostal jsem nápad, když chceš jeho srdce, budeš je mít. Při východu slunce slezl král opic ze stromu, osvěžil se douškem vody a usedl na balvan nad řekou. Krokodýl k němu pomalu připlouval a aby ho nepoplašil, z dálky ho uctivě zdravil. Jsme staří sousedé a chci, abychom se spřátelili. Je mi vás opic velice líto. Proč se spokojujete s místní ubohou stravou, když na druhé straně řeky jsou palmové háje plné plodů sladkých jako med? Stačí jenom přeplavat řeku a všechno bude vaše. Opičí král namítal. To je sice pěkné, ale řekni mi, jak se dostanu na druhou stranu. Řeka je hluboká a opice nedovedou plavat. Není nic snazšího, opičí králi. Stačí, když mi vylezeš na hřbet a já s tebou přeplavu ke druhému břehu. Chci udělat dobrý skutek. Vyskoč mi na záda, čeká tě sladká odměna. Král opic věděl, že krokodýl je nebezpečný zabiják, ale věřil danému slovu a vážil si přátelství. Když krokodýl připlaval ke břehu, obratně mu skočil na kostrbatý hřbet. Ještěr zakormidloval ocasem, otočil se a zamířil doprostřed řeky. Jakmile doplaval daleko od břehu, udeřil ocasem do vody a začal se potápět. Hej, příteli, co to děláš? Křičel opičí král. Vždyť mne utopíš. Krokodýl se začal smát. Co jsi smyslel, hlupáku? Čekal jsi, že tě budu vozit jen tak pro zábavu? Moje žena zatoužila sníst tvé srdce a já jí ho slíbil. Za malou chvilku si na tobě pochutná. Opičí král dostal nápad a zavolal na něho. Kamaráde, dobře, že jsi mi to včas řekl. Asi nevíš, že opice nenosí srdce u sebe v prsou, protože skákáním po stromech by je úplně rozdrtili. Krokodýl se překvapeně zastavil a nedůvěřivě se ptal, kde ho tedy vlastně máte? Opičí král ukázal na velký fíkovník ověnčený hrozny zralých plodů. Vidíš ten strom? Všechna naše opičí srdce jsou tam bezpečně zavěšena na větvích. Dobrá, když mi utrhneš své srdce a hodíš mi ho, tak tě nezabiju, řekl krokodýl a plaval zpátky ke břehu. Král vyskočil na kameny a hbitě vyšplhal do koruny stromu. Utrhl jeden trs a zavolal na čekajícího.

0: z tebe udělal krále hlupáků.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. A my už jsme všichni po jídle.
2: Ty jo, Jani, viděla jsi to, jak má Leon obrovskou tlamu? Hele, hele, umí ji otevřít dokonce víc než ty.
1: Ušoune.
2: No to tiž ty, když zpíváš, tak tě taky vidím úplně všecky zuby. Tak moc máš otevřenou pusu.
1: Ty jsi ale chytrák. Asi to bude tím, že Leon má větší pusu, viď?
2: Jo, má větší pusu. Taky má větší jazyk, větší zubiska.
1: No to teda.
2: Hele, Jani, a víš, na co jsem si teď zrovna vzpomněl?
1: No to nevím.
2: No na tu tvoji písničku o lvovi, co ho bolí zuby.
1: Aha, no tak já vám ji rovnou zaspívám. Co říkáš?
2: Jo, Leon říká, paráda, těším se, jo, to jsem to hezky přeložil z lvovštiny. A já říkám, jsem s tou písničkou, Jani, prosím, prosím.
3: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které je dnes na návštěvě můj kámoš ze zoologické zahrady Lev Leon.
0: A právě on pro vás dneska vymyslel úkol.
1: Ušounův úkol. Máme prý všichni třikrát zařvat jako lev.
0: No, tak snad se vám doma rodiče moc neleknou, nebo ve školce paní učitelka.
1: Já ani neboj.
0: Tak se všichni pěkně připravíme.
1: Jdeme na to.
0: Tak poprvé. Po druhé. Po třetí.
1: To jsem krásně řval.
0: Rozhodně.
1: Tak co říkáš, Leone?
0: Tak holky a kluci, podle Leona jsme to zvládli skvěle a klidně by nás vzal do své smečky.
1: Super!
0: Pojďme ten obrovský úspěch oslavit písničkou.
1: Jasně! Písnička

0: kluci, posloucháte mou, tady ušou novou pohádkovou školku.
1: Tentokrát Lví s Lví návštěvou.
0: Řev už jsme si pěkně natrénovali a teď se malinko po kočičácku protáhneme.
1: Po kočičácku, protože lev je taky kočkovitá šelma, jako ty naše malé kočičky doma.
0: Jenže naše malé kočičky zblajznou malou myšku nebo ptáčka a lev by mohl zblajznout třeba...
1: i ušouna.
0: No to by teda mohl, ale naštěstí nechce, protože je to můj kámoš.
1: Tak doufám, že je to i můj kámoš, aby nezblajzl mě. Ale teď už si pojďme zacvičit.
0: Ušounovo cvičení. Tak holky a kluci, nejdřív se pořádně kočkovitě protáhneme.
1: Šup na všechny čtyři. Tak a vytáhneme co nejdál do dálky. Jednu packu.
0: To jako jednu ruku, jo? Nebo jednu nohu.
1: Přesně tak. A teď vytáhneme do dálky druhou packu.
0: A pak taky třetí packu.
1: A poslední čtvrtou packu.
0: No a když už jsme protažení, tak obhlédneme do daleka své území.
1: Přesně tak. Každý lev má svoje území. Odborně se tomu říká teritorium. A to si moc dobře hlídá.
0: Jo, tak my si to naše teritorium obhlížíme pěkně na čtyřech, krásně jemně našlapujeme a vytahujeme krk, abychom všude dobře viděli.
1: Jaj, a teď máme na zádech nějakého broučka nebo blechu.
0: No tak se rychle převalíme na záda, trochu jako kdybychom váleli sudy, jo?
1: Ale jen ležíme na zádech a houpeme se z jednoho boku na bok. Pěkně se povalujeme jako velká kočka.
0: Přesně tak. A trošku si taky maličko drbeme o podlahu záda. No
1: jo.
0: No to jsme se pěkně zacvičili. Parádička.
1: Souhlasím.
0: Ale pozor, moje tady ušounova pohádková školka už se chýlí ke konci. Tak vás ještě holky a kluci moc prosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte lva nebo lvici.
0: Nebo lvíčátko nebo celou lví smečku.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Dospěláci už to dávno vědí.
0: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a běžte se na lvy, lvice a samozřejmě i lvíčata mrknout do zoo.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi i za našeho lva Leona ušoun rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku o spícím lvovi.
0: No tak teda dobře, to jo.

0: Rádio Junior.
1: Are ready to baby?

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj, jste Mezi námi zvířaty. Krásné odpoledne přeje Veronika Hájková a můj host, pan Vladimír Hanzel, zoolog. Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
1: Naše téma je dnes velké, i když si chceme povídat o malých zvířatech, ale zase je jich hodně, jo, je jich hodně. Určitě jste o prázdninách viděli aspoň myšku, když ne plšíka, rejska nebo myšici, tak si pojďte povídat s námi. Vladimíre, proč jsou malí savci nebo spíš malí hlodavci vaše oblíbené téma?
2: No tak nejsou to jenom malí hlodavci, ale v stejné velikosti jsou i hmyzožravci, netopíři a ten zájem můj se datuje vlastně od studentských let, kdy jsem začal jezdit se svými profesory, profesorem Hanákem, doktorem Anděrou do terénu a prostě už mi to nějak zůstalo až do dnešních dní.
1: Je zajímavé, že s panem doktorem Anděrou jsem se já seznámila skrz sisly, takže vlastně taky jako malý hlodavec.
2: Ano, je to ten větší druh jako hlodavce, ale řadíme ho mezi drobné zemní savce. Mimochodem sisel je kriticky ohrožený druh. Jo, můžeme si o tom potom ještě říci něco podrobnějšího, proč je vlastně takhle ohrožený.
1: No určitě. A mluvit budeme taky o netopírech, protože to jsou vaši miláčkové, to samozřejmě víme. Takže milí junioři, jak říkám, znovu jste zváni, pište nám na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199. Máme tady pro jednoho z vás krásnou odměnu, je to knížka Okamžiky v přírodě, kde jsou nádherné fotky i malých hlodavců a malých savců. Takže k dnešnímu tématu se to báječně hodí. Takže připomenu, že mým hostem je zoolog Vladimír Hanzel. Téma zajímavosti z přírody a ze života malých hlodavců a netopíru. Produkce Daniela Vodrášková a písničky posílá David Janečka. A tady je první z nich.
3: Halo pane,

0: Skutečná půvabná slečna.
1: Mezi námi zvířaty si dnes povídáme s panem Vladimírem Hanzelem, doktorem věd přírodních. Do nebe nás vzal Tomáš Klus, ale my zůstaneme spíš na zemi, nebo možná tak trošku třeba někdy na stromě, protože si chceme povídat o malých hlodavcích. A já mám takový první dotaz, co vlastně určuje zvíře, že je hlodavcem? Jsou to zuby?
2: Tak jsou to především znaky na lebce, kdy teda mají samozřejmě řezáky výrazné, na první pohled viditelné, mají mezeru mezi řezákama a stoličkou, kterou nazýváme diastema. No a tenhle znak je společný všem hlodavcům. Jo? Ale ne všichni naši savci jsou hlodavci. Máme tady těch hlodavců u nás v republice žije 24 druhů, včetně nepůvodních či invazních, no ale máme tady i další skupiny, jako jsou hmyzožravci, letouni, netopíři a vrápenci, šelmy, surokopitníci, takže těch druhů je spousta.
1: Malý surokopitníček?
2: Malý surokopitníček, tak dětě z těch malých surokopitníčků mě napadá teďka kamzík horský, který teda málo kdo to ví, ale na našem území je nepůvodní. Byl vysazen jak v Lužických horách, kde se dneska vyskytuje aktuálně, tak v Jeseníkách na začátku minulého století.
1: Mm-hmm. No a když se teda zmenšíme zase trošku jo, naši optiku, tak tito malí hlodavci, kteří jsou teda nepůvodní a dělají tady binec nějaký, jako třeba raci. Ty nepůvodní američtí raci.
2: Tak nepůvodními druhy jsou třeba již historicky od 10. 11. století krysa a potkan. Nevím, jestli je obecně známo, že teda u nás žijí dva tyto druhy, že ne všechno je krysa a ne všechno je potkan. Potkan i krysa jsou původem z jihovýchodní Asie a liší se v tom, že teda jeden je, dostali se k nám lodní dopravou, aby bylo jasno, primárně. No a jeden teda je bažený druh, to je potkan, a proto mají tendenci do kanalizace, a druhý krysa je stromový druh a proto se s ním můžeme setkat například na půdách teletníků, prasečáků, vepřínů, prostě zemědělských objektů.
1: Mm-hmm. No. Takže ta spíš šplhá.
2: Ano, má tendenci spíš nahoru.
1: Ano, má radši sucho. Ano.
2: No, tak dalším nepůvodním druhem, pardon, je například myš domácí. Taky ano, to se k nám dostala ještě dříve než tyto dva druhy.
1: Aha, potvůrka. No, to je ta nejoblíbenější, že jo? A zrovna teď je takové období, kdy vlastně děláme všechno pro to, aby se nám myši nenastěhovaly domů, že jo?
2: A právě podzimní období a především zimní období i díky potravě, kterou teda můžou v těch obytných budovách, na chatách, kdekoliv jako najít, tak mají tendenci hlodavci i hmyzožravci se do těch obytných objektů stahovat. Abychom nezapomněli ještě na dva teda nepůvodní druhy, invazní druhy v jejich případě, to je nutrie a ondatra, přičemž teda nutrie je obecně asi známá dneska širší veřejnosti, můžeme se s ní setkat kdekoliv podél vodního toku, například i v Praze. Je to trošku problémový druh epidemiologicky i tím, že likviduje břehové porosty, proto apeluji na veřejnost, budeme si s ním muset nějak poradit, nějakým způsobem eradikovat, ale apeluji na veřejnost i na děcka, aby je nepřikrmovala.
1: Mm-hmm. Jo, jasně, u těch řek třeba hodně lidí tam chodí krmit, že jo? Ty
2: ano, třeba v Praze na Střeleckém ostrově tady.
1: Mm-hmm. No, to jsem zvědavá, protože tohle je taková atrakce, chodit krmit kačenky a chodit krmit, takže nevím, jestli vás poslechnu. Ale já vám zase dobrou radu. Nám funguje pískátko, které si zapneme, když odjíždíme z chalupy, a musím říct, že od té doby, co je používáme, tak jsme s myškama neměli problém. že se nám opravdu jako do toho nestěhujou.
2: To je zajímavá zkušenost, ta protože my máme obojí informace. Někdy rozporuplné, že některé teda ty pískátka, jak jste říkala, že ty vyluzují, že ty ultrazvukové signály jsou efektivní, působí odpudivě, ale řada z nich také ne. Mm-hmm. Čili asi záleží taky na výběru prostě, nebo a na druhu taky samozřejmě záleží.
1: Právě, která ta myš to nemá ráda, že jo? A některé to třeba nevadí, těch myšek. No, musím říct, že mám radost, že už nám napsali první naši junioři, takže připomenu, že máme adresu radiojunior@rozhlas.cz nebo telefonní číslo 800 199 199, a píše nám zvířecí Madlenka. Byli jsme o prázdninách v Anglii a potkali jsme jednu malou myšku v takovém zámku a myslím si, že to byl rejsek. A taky u maminčiných kamarádů doma a myslím, že to byla myšice. My máme doma 3 morčata a to mě zajímá, jestli jsou to taky menší hlodavci.
2: Morčata jsou hlodavci, samozřejmě.
1: A už nejsou tak menší, ale jsou to hlodavci.
2: Ano.
1: Mm-hmm. A tak, no.
2: Pokud jde o ty terénní zkušenosti z prázdnin, no tak nesmíme míchat dohromady právě ty rejsky a myši, protože každý tento druh je jiná taxonomická skupina, jiný řád. Ten rejsek je hmyzožravec a ta myška, myslím, že tam byla zmíněna, nebo myšice. Myšice, mm-hmm. Tak je hlodavec. Ano. Mm-hmm.
1: No a já mám zkušenost s myšicí, kterou jsem měla na zahradě. Byla to myšice křoviná a ta teda musím říct, že mi způsobila jako hodně radosti, protože ona se nebála. Běhala tam, jo, skákala po větvích plazivce, jo, jako takového keře, jo, a vyloženě teda si to užívala. Takže chci říct, že a ještě jsem byla ujištěná, že tato myšice určitě nepůjde k nám domů, že to není typ, který by se stěhoval do domácnosti, takže jim jako nemám se na ní zlobit, takže jsem si to s ní krásně užívala, pak teda se někam asi odstěhovala nebo ztratila, ale co jsou to vlastně za ty myšice?
2: Myšice jsou takový drobní hlodavci zemní. Ono u nás žije, v republice žijí 4 druhy, nejenom myšice křoviná, kterou jste zmiňovala, a myšice lesní, o které jsme se bavili, ale vzácněji územně i myšice temnopásá a na severozápadě republiky i myšice malooká.
1: Takže u nás žije tolika myšic?
2: Tolik 4 druhy myšic. A pak další druhy hlodavců, hraboši, myška drobná například, myšivka horská, je jich, jak jsem říkal, 24.
1: No já než jsem potkala tuhle tu moji myšici, jo, tak jsem o tom neměla tušení, že existují myšice, takže já jsem se, tady je zvířecí agentka Rádia Junior, jsem se na stará kolena vlastně seznámila s myšicí, která pravděpodobně žije všude okolo, ale já jsem prostě měla smůl, že jsem se s ní nikdy předtím nepotkala.
2: Ono to bude i tím, že ti drobní hlodavci jako žijí skrytým způsobem, že jo, jako jo, jednak jsou podzemí, no a jednak mají povětšinou noční aktivitu. Tudíž je zachytit ve dne je spíše náhoda, anebo teda je to možné v době, řekneme, přemnožení nebo územního přemnožení těchto druhů.
1: My si dneska povídáme o malých hlodavcích s panem doktorem Vladimírem Hanzelem. Můžete se k nám přidat. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo 800 199 199 a my si teď pustíme další písničku. Come on.

0: Mezi námi zvířaty. Posloucháte náš pořad, kde je dnes hostem pan Vladimír Hanzal, zoolog. A děkuji všem, kteří nám napsali na radiojunior@rozhlas.cz. Je tady dopis od Honzy, který se ptá, je bobr náš největší hlodavec? Neviděl jsem bobra, ale viděl jsem stromy, které okousal.
1: Bobr je nejenom náš největší hlodavec, ale je to největší evropský hlodavec. No a pobytové stopy typu bokusů jsou dneska primárním momentem jeho mapování. Vidíme spíše samozřejmě tyto okusy než samotné živé zvíře. Yes. Pro zajímavost, na začátku nebo v polovině minulého století u nás bobr nebyl. Byl pro své škody, tak byl likvidován, až u nás vyhynul. No, v druhé polovině 20. století jednak teda díky tlaku silnějších populací v sousedních zemích, v Rakousku, v Polsku, v Německu, tak k nám přirozeně migroval potocích Moravy, potocích Labe, potocích ze severu Odry. No a navíc jsme celkem úspěšně podpořili tyhle přirozené migrace reintrodukcí, to znamená vysazením toho druhu do míst, kde dříve již byl. A bylo to na lokalitách v Litovelském Pomoraví, v chráněné krajinné oblasti i v Oderských vrších.
0: Takže my jsme ho vyvraždili, protože nám vadilo, že kácel ty stromy, jo? A opravdu je to taková velká škoda? Dokáže ten bobr jako to zmasakrovat tak, že to někomu vadí, jako že to je, jak bych řekla, takový legální? Jakože.
1: Tak ty likvidace těch břehových porostů, tak ty jsou a může to být místy vážný problém i z důvodu jako pevnosti hrází. Ano, protože ty stromy zpevňují ty hráze. Máme i oblasti, jako je třeba Třeboňsko nebo Českobudějovicko, kde je v rámci takové platných mezinárodních regulí řadíme tyto oblasti do zóny C, kde je možný v určitých případech, když hrozí nebezpečí, třeba protožení provrtání hrází, tak se může přistoupit k jejich eradikaci.
0: Čili zmasakrování.
1: No, takhle bych to neviděl, ale musím zároveň dodat, že je to druh vyskytující se téměř plošně po území České republiky podél všech větších, dnes již i menších vodních toků a časté jsou v poslední době nálezy i ve vyšších polohách nadmořské výšky, což dříve nebylo. Je to druh, který teda je v určité...
0: Je rozšířený. Vrátil se a zase to tady zabral. Ano. Takže je to životaschopné zvířátko takové. No ale my jsme tady vlastně mluvili i o těch nutriích. Vy jste říkal, aby jako lidi nekrmili. Já mám takovou vzpomínku, když jsem byla malá holka, tak vlastně tam u nás v Brdech byl potok, ve kterém pan vedoucí tam jednoho domova důchodců ty nutrie choval, protože zřejmě je v tom domově důchodců, jak bych to tak řekla, no prostě dělali je tam k jídlu těm, on je to dietní maso, o kterém se říkalo, že se dávalo do nemocnic a tak dále, že jo. Že vlastně bylo zdravé pro ty starší lidi. No a najednou byla povodeň a prostě spláchlo to ty nutrie, ty se ztratily úplně. A já jsem si vždycky říkala, chudinky, jak oni někde skončili, umřeli a tohle se jak dopadly. Ale ono to vypadá, že i ty nutrie možná si takhle zachránili život spíš.
1: No ano, oni se do té přírody dostávali, tak úniky z těch farem, kde byly chované. Poté teda samozřejmě i díky nezodpovědnosti chovatelů se dostávali do přírody tím způsobem, že oni je vlastně jako prostě zlikvidovali farmu a nechali je žít vlastní život. No, situace ale byla taková ještě na konci minulého století, že ty nutrie nepřežívali zimní období. On jim promrzal ocas a ty nutrie hynuly na sepsi, na záněty, na infekce. Ano. A právě v posledních letech zcela evidentně s tou zimou si ty nutrie, které se tady aktuálně vyskytují, poradí. No, dáváme to i do souvislosti s oteplováním, s klimatickou změnou, která řekněme, se nás dotýká.
0: Ale nebo se to, se ty nutrie trošku přizpůsobily. I to je možné, že jsou zvířátka, jsou teda velice šikovná, takže jsou schopná se přizpůsobit.
1: Velice adaptibilní jsou.
0: Děkuji znova všem, kdo nám napsali. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Tady píšete, že máte rádi netopíry, tak já se těším, že si budeme po písničce povídat taky o netopírech. Dnes je mým hostem velký milovník netopíru, pan doktor Vladimír Hanzal, takže těšte se a my si dáme písničku.

0: Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.
1: Mezi námi zvířaty. Povídáme si o malých hlodavcích, o malých savcích a teď přišel na řadu křeček, protože křeček potřebuje, bych řekla, momentálně u nás zvláštní ohledy. Je to tak?
2: Ano, tak křeček nás v poslední době trošku zlobí, a to tím, že rapidně se snižuje jeho početnost a zmenšuje se jeho areál rozšíření, a to nejenom jako v rozměrech České republiky, ale v rámci celoevropském. Je to prostě druh, který v poslední době ze všech savců asi nejrapidněji nám ubývá. No, je to zajímavé, protože ještě v polovině minulého století to byl běžný polní škůdce, který obýval běžné bezlesní biotopy. No, v 70. 80. letech v důsledku změny hospodaření zemědělského, včetně rušení mezí, rozorávání a podobně, tak teda ten jeho výskyt šel jako hodně, hodně dolů početně, početnostně i rozšíření se změnilo. A přece v 90. letech se ty populace, řekněme, stabilizovaly na určité úrovni, že neklesaly nadále, ale od této doby obýval již jen ty nejnižší polohy u nás v České republice, jako jsou Polabí a Úvaly na střední a jižní Moravě.
1: Co myslíte, měli by teda junioři, když potkají křečka, byli junioři, je mezi vámi někdo, kdo někdy v přírodě viděl křečka, křečka polního? Já totiž jsem to nikdy neviděla, musím říct teda přijetého u silnice, jo, to jo. A byla jsem překvapená, jak je to velké zvíře.
2: Ano, je to...
1: Macek.
2: Je to rozhodně větší hlodavec. Podobně velcí jsou syslové nebo jiné druhy. Ale nález mrtvých jedinců, ať už teda přijetých na silnici, nebo v některých případech často nám nosejí domácí zvířata, nám je odchytávají, takže máme takto získaných víceméně získáno většinu důkazů o jeho výskytu. Vzhledem k tomu jeho úbytku a k rapidním změnám početnosti, tak Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlásila na jaře tohoto roku osvětovou akci s názvem Hledá se křeček polní.
1: Můžu vás teď přerušit? Hledáme křečka, ale máme telefon, takže můžete si vzít... Aha, tak už to asi náš telefonista nevydržel, tak jestli, tak zavolej znovu, prosím, tak vás nechám to dopovědět, co to je za ten projekt Hledá se křeček polní.
2: Je to teda mapovací projekt, který jsme vyhlásili i na základě zkušeností s předchozím projektem Mapujeme veverku, která se nám osvědčila. Získali jsme řadu údajů nových i o takovém běžném druhu, jako je veverka, tak... V rámci této akce Hledá se křeček polní, najít si ji můžou dětská nebo veřejnost po zadání do internetu, hned jim naskočí internetový odkaz a za jakýkoliv údaj o jeho výskytu budeme rádi. Na tom letáku nebo v té story mapě, ve které znázorňujeme výskyt křečka, tak je možný získat i kontakt, jako je můj telefon nebo mailová adresa a všechny údaje budou použity k následnému vyhodnocení.
1: A teď mi řekněte, co jste zajímavého zjistili z toho veverčího výzkumu?
2: Tak ta akce se ještě vyhodnocuje, zatím nemáme, jako rozhodně se nám zaplnili i ta prázdná místa, kde se veverka, odkud veverka předtím nebyla udávána, ale jedním z cílů také bylo zjistit, jestli náhodou barevná variabilita není podmíněna jednotlivých kusů, jedinců, není podmíněna tím, v jakých nadmořských výškách se vyskytují. Předpokládá se, nebo se traduje, že černé tmavé veverky žijí ve vyšších polohách, v horských lesích, ve vrchovinách a ty rezavé, hnědé, světlejší žijí spíše v níže položených lokalitách. No, ale toto ještě vyhodnocujeme, prosím, pěkně. A mělo by to být známo, nebo výsledky budou známy na konci roku.
1: No já teď nevím, jestli město Bechyně by se řadilo k nějakým výše položeným, já myslím, že spíš ne. Ale my máme teda tmavé veverky, ale nemůžu říct, že úplně černé.
2: Ano, jsou tam i přechodové fáze, samozřejmě.
1: Jo, a máme teda veverku, která každé ráno hodinu sedí u mě na krmítku, vyhodí všechny ptáky, sežere polovinu těch semínek slunečnicových, a to já jí tam ale nosím i oříšky a tak, jo. A když pak přijde její kamarádka, druhá veverka, tak tu teda strašným způsobem vyžene. A jako dokud nemá zřejmě plný bříško, tak na tom prostě krmítko. Až už můj muž chodí a říká, nemám tu veverku už jako vyhnat. Jako to je v pořádku, že jim to tam takhle všechno sežere těm ptáčkům, jo. Tak jako musím říct, že já mám vlastně domácí veverku doma.
2: A jak jste říkala, není ani černá, ani rezavá. A jak jsem říkal já, jsou i přechodné formy a ty rozlišujeme v rámci té statistiky rovněž.
1: A víte, že tahle ta veverka vlastně, já už tam krmím ptáčky dlouho, ale je tam tak 2 roky, teprve tam chodí. Takže je možné, že se taky třeba ty veverušky nějak vrací do přírody, nebo když třeba jste říkal, že byly místa, kde nebyly vlastně vůbec k vidění.
2: To už se bavíme o změnách početnosti, o početnosti a tam teda nějaké celkové zhodnocení za celé území republiky nemáme zatím, aby jsme měli graf prostě, jestli ta početnost nám jde nahoru, je stabilní na stejné úrovni nebo nám klesá, tak to zatím nemáme k dispozici.
1: Ale já se vrátím k tomu, o co jsme prosili. Jakmile uvidíte někde... Jakmile uvidíte křečka polního, tak prosím tady panu doktoru Hanzelovi napište, ať má radost a ať dáme dohromady nějaký plán, jak to vlastně s těmi křečky vypadá. My si teď zase dáme písničku.

0: Mezi námi zvířaty si povídáme s panem doktorem věd přírodních Vladimírem Hanzelem. Máme tu dotaz, děkujeme. Roman nám napsal na radio.junior@rozhlas.cz. Někdo nám rozebírá hmyzí hotel. Zajímalo by mě, jestli je to veverka nebo nějaká myška.
1: Tak, může to být veverka nebo nějaká myška, třeba myšice, ale těch zdrojů může být více, můžou to být i datlovití ptáci například, jako ostraka povdí. Nejlepší by bylo, abychom zjistili přesně toho škůdce v úvozovkách, tak by bylo dát tam fotopast, která bude pravidelně ano, zabírat aktivitu okolo toho domku hmyzího.
0: No tak, Romane, jsme ti úplně neporadili. Tak zkusíme to teď, tady co nám píše Madlenka. Mám moc ráda netopíry a vždycky večer je pozorujeme, protože nám lítají nad domem. Třeba jsme tam jednou viděli 12 netopírů. No tak to já musím říct, že já i víc teda, Madlenko, já i víc někdy, když ležím na houpačce a koukám do nebe. A protože netopíři jsou miláčci, tady je pana doktora Hanzela, tak si pojďme o nich něco říct. Ono je teď taky takový obdobíčko, kdy ti netopíři pokukujou, kam by se vrtli, že jo?
1: Teď je období, kdy je čas, kdy jsou časté v některých městech netopíři invaze do bytů, do obytných objektů, například v Liberci, v Brně, v Plzni, ale už máme invaze do bytů i v Praze. No tak samozřejmě není to úplně nejpříjemnější záležitost, ale v případě těch vletů, když jsou to jedinci, tak doporučuji nepanikařit, otevřít okno, zhasnout. On ten netopír si většinou poradí sám po té, co se zorientuje a najde si výlet. Pokud jsou nějaké problémy, že ten výlet si nenajde, tak anebo je jich teda více a může to být i trošku problematický, tak je vhodné zavolat na příslušnou územně, příslušnou záchrannou stanici. Ta síť Českého svazu ochránců přírody funguje po území celé republiky a když si zadají na internetu svou lokalizaci a záchrannou stanici, tak jim vyskočí, budou vědět, na koho se obrátit. Pokud se zmýlí, tak je daná záchranná stanice uvede na pravou míru a dá jim správný kontakt.
0: Prostě pomůžou. No teď jde o to, jestli už se tam ten netopír rozhodl zimovat, anebo jestli si tam jenom tak zaletěl, což se v létě stává běžně, že prostě máte přes den na zdi doma netopíra, že jo?
1: No. Ono většinou v tomto období na podzim, tak se jedná o mladé jedince, kteří ještě nemají úplně naučený takový ty tradiční cesty jako na to zimoviště a jim to vlastně supluje i jakýsi vhled na to zimoviště do podzemního prostoru nebo řekněme kam si, kde jako ty netopíři zimují nejenom v jeskyni, ve štole, ve sklepení, ale můžou zimovat i ve stromových dutinách, takže pro ně je to dutina, kterou otestovávají.
0: Jako, jasně. No a teď co? Jako teď teda je spousta lidí, kteří si řeknou, co mám dělat? Mám ho jako vzít rukavicí nebo do hadru, nebo co? Jako šahat na něj vůbec? Teda?
1: To je důležitá otázka. To je důležitá věc, protože ne vždycky teda ten netopír sám odlétne. Může být i handicapován, to znamená nějakým způsobem poraněn, tak základní pravidlo, nikdy na něj nešahat holýma rukama, vždy používat ochranné pomůcky, rukavice, anebo nějaký pevnější rukavice, anebo nějaký hadr, který máme k dispozici. Poté, co teda na něj v rukavici jako s ním budeme
0: prostě
1: manipulovat,
0: vezmeme,
1: tak ho dáme, můžeme ho dát do krabice, třeba od bod, jestli je to někdy ještě ve dne. No, přikryjeme to, tu krabici, do té krabice mu dáme do misky pití a dáme mu tam hadr, až se může zamotat a večer tu krabici otevřeme. On by měl sám od sebe odlétnout. Pokud neodlétne, opět přichází fáze kontaktu záchranné stanice, která si pro toho netopíra přijede. Ale opakuji, nikdy nesahat na netopíra holýma rukama.
0: Když vy děláte takové ty osvětové přednášky o netopírech, co se vás lidi nejčastěji ptají?
1: Tak letos na těch akcích na kterých jsem byl, tak častým dotazem bylo jedna, která právě co dělat, když mi netopír vlítne do bytu, a pak díky určitým kauzám, které proběhly během prázdnin, tak i jak je to vlastně se vzteklinou u netopíru. Tady musíme říct, že vzteklina u netopíru je, ale jedná se o, může být, ale jedná se o extrémně vzácné případy. Podle studií se jedná o promoření v rámci určitého počtu o 0,5%, to znamená 1 kus ze 200, 5 kusů z 1000, ale ještě k tomu přistupují dva faktory, a to ten, že ne každý takto pozitivně testovaný netopír je infekční. Může mít jenom vytvořený protilátky, to znamená, že se s tou nemocí setkal. No a za druhé, jedná se o jiný typ vztekliny, než například byl u lišek, která teda tam, tato, ten typ vztekliny u nás byl eradikován. Tento serotyp nemusí být vždy přenosný na člověka. Přesto říkám,
0: tak nebezpečný.
1: Je třeba být preventivně opatrný.
0: Čili nenechat se od toho netopírka pokousat.
1: A když už tomu dojde, teda jestli mohu to dokončit pro jistotu, tak vyplachovat ranku, pokud došlo k pokousání, vyplachovat ranku 15 minut teplou vodou s mýdlem, vytvoří jakýsi mýdlový roztok, poté vydezinfikovat a volat doktora a navštívit ho. Ten už si s daným pacientem poradí.
0: Ale jak říkám, lepší je nenechat se kousnout.
1: Naprosto souhlasím.

0: Mezi námi zvířaty jsme dnes s panem zoologem Vladimírem Hanzelem. Povídáme si o drobných savcích a teď bychom rádi věnovali někomu z vás, kdo nám napsal knížku Okamžiky v přírodě. Máme 8 e-mailů, takže pane doktore, jaké číslo byste zvolil, kdo dnes vyhraje?
1: Dovolím si říci 5, ať se na mě ostatní nezlobí.
0: Oblíbené číslo některých žáků, jak říkal náš pan učitel přírodovědy Pelikán. A je to Roman z Prahy, 8. Takže Romane, posíláme knížku. A my teď máme tady takový trošičku, já bych řekla, že bychom měli udělat nějakou fanfáru, že jo? Protože si chceme říct něco důležitého a něco hezkého o netopírech.
1: Tak, děkuji. Já jsem si nechal úplně na závěr nejaktuálnější informaci o prvním odchytu netopíra obrovského na území České republiky. Je to náš největší netopír. Ne, že bychom o něm nevěděli. Ono u nás žije 27 druhů, mezi ně počítáme i tohoto netopíra obrovského, ale my jsme ho do dnešního dne nebo do dne odchytu, někdy minulý týden to bylo, tak jsme ho měli jenom z pozorování na obloze, protože dá se poznat, je to velký druh, který má v rozpětí až 45-50 cm. No a pak jsme ho měli také v detektorech, což jsou takové přístroje, které zjišťují výskyt netopíru podle frekvence, kterou ty netopíři vydávají v rámci echolokace. No ale minulý týden se kolegovi nebo týmu kolegy Radka Lučana z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze podařilo odchytit v Jeseníkách prvního jedince netopíra obrovského na území České republiky, čili už máme i tento druh zdokladován přímo jako in natura v ruce.
0: No a jak se to teda udělá, když vy ho odchytíte, tak ho určíte a pak dáte mu nějak něco na nohu a pošlete ho dál, nebo jak se to dělá s těmi odchycenými netopíry?
1: Tak dříve jsme kroužkovali, mimo jiné jsme tím zjistili, že jsou to dlouhověká zvířata, žijí přes 40 let, jsou schopní některé druhy i migrací na dlouhé vzdálenosti. No dneska už se kroužkuje méně, nebo to kroužkování se omezuje i z ochranářských důvodů, ono ne vždycky to těm netopírům dělalo dobře. Ale tento jedinec dostal telemetrickou vysílačku a kolegové jej budou sledovat, kam si to z těch jeseníků od nás namíří.
0: A co myslíte?
1: Já bych tipnul jižním směrem, směr Alpy.
0: Aha, že by se... A teď mi řekněte, když je tolik druhů těch netopírů, já myslím, že nemáme žádnou šanci, když se takhle dívám na té houpačce na to nebe, poznat, jaký ten netopír nade mnou lítá, že jo?
1: Podle typu letu a podle velikosti se dají některé druhy poznat, jako je netopír rezavý například. Stejně tak, pokud v té hejnu, které letí určitým směrem, jsou mezi těma netopírama rezavýma větší jedinci, tak to mohl být, takhle máme zdokladovan ten výskyt toho netopíra obrovského z dřívější doby. No, pak samozřejmě z těch 27 druhů poznáme z těch menších středních druhů případně jenom nějakou skupinu více druhů, ale aby jsme byli schopni říct jenom podle vidy, podle pohledu, to je tenhle druh, tak to nejsme schopní.
0: To nejsme schopní. No tak jsem ráda, že ani vy. já určitě ne, že jo. Pane doktore, já vám moc děkuju za návštěvu tady dneska. Doufám, že teda ještě vás teď nějaké výlety za zvířaty čekají.
1: Ještě v plánu pár terénních akcí máme.
0: Tak až budete mít zase nějaký krásný zážitek, tak přijďte nám do Junioru popovídat.
1: Rád, rád.
0: Mějte se krásně, ať se všechno daří.
1: Děkuju.
0: Mým hostem dnes byl pan Vladimír Hanzel, doktor věd přírodních. Poslouchali jste pořad Mezi námi zvířaty, loučí se s vámi Veronika Hajková.

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.

bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň.

0: out alone. Just pick up the phone.
1: Zajímá tě, co je in?
2: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
1: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
2: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
1: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
2: Co myslíte? Daj to?
1: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
2: A bude

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci. Začíná Klub Rádia Junior. Máme úterý 22. září. Je tady poslední letní den. Divte se, věřte, nevěřte. Ano, toto je poslední letní podvečer. Za chviličku vám řeknu, proč je přesně 17 hodin a od mikrofonu Rádia Junior vás zdraví jako vždy v úterý Jana Richterová. Tak co nás dneska čeká? Úplně nejdřív budou zprávy, pak vám řeknu nějakou tu zajímavost. Pustíme si reportáž a večer se můžete těšit na úžasného hosta, se kterým si budeme bavit o talentu, o odvaze ukázat světu, co umíme, zkrátka a dobře, taky o vás. Ale teďka úplně na začátku si dáme zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Tři sekundy, to je easy. Právě takový nápis uvidíte na černé tramvaji, která dnes vyjela do ulic Prahy. Tři sekundy totiž trvá rozhlednout se, zaposlouchat se, jestli něco nejede, a pak vyrazit bezpečně přes koleje. Černá tramvaj připomíná, že každoročně dochází ke zranění mnoha nepozorných chodců, kteří zapomínají, že chodec nemá absolutní přednost. Vždycky se musí rozhlédnout, zaposlouchat se a teprve potom vyrazit. Vědci zkoumali tři zuby Tyrannosaura rexe a došli k velkému objevu. Dinosauři měli stejnou teplotu jako dnešní teplokrevní živočichové. Dříve si totiž odborníci mysleli, že dinosauři byli pomalí, těžkopádní a studenokrevní. Pomalý pohyb a těžkopádnost pravěkých dinosaurů už mnohé objevy vyvrátily. Rozbolem skloviny zubů navíc bylo zjištěno, že průměrná teplota těchto tvorů byla 36 stupňů Celsia, což je stejně, jako máme i my lidé. A něco o počasí, dnes je polojasno až skoro zataženo. Teploty se pohybují kolem 16 stupňů Celsia. Zítra bude podobné počasí, zataženo jen o 2 stupně tepleji. Dneska v noci, v počátku 23. září, začíná astronomický podzim.

0: obzory.
1: Nový obzory, písnička, kterou zpívá skupina Slza. Nádherná pecka, která vás donutí zatančit si, nebo alespoň si trošičku vylepšit náladu. Teď si ji vylepšíme možná taky, protože tady mám takový malý tip na výlet. Už celé generace vždycky milovali vyrazit do Prahy a jet lanovkou na Petřín. No jo, jenomže poslední dva roky byla lanovka v opravě, takže jste tam museli pěkně šlapat pěšky. Lanovka na pražský Petřín je po dvou letech zase v provozu, je opravená. Na první jízdu v nových vozech přišli nadšenci hned při ranním spuštění a jeden kvůli tomu přijel dokonce až z Uherského Brodu. Víc v reportáži za chviličku.

0: Přátelé, posloucháte Klub Rádia Junior a já jsem vám slíbila, že se vydáme na první jízdu lanovky na Petřín. Po dvou letech znovu jezdí. Dělníci tam opravili trať, vyměnili tažné lano a dali nové kabiny a lanovka už se těší na všechny návštěvníky, kteří se přijedou projet, tedy i na vás. Na první svezení v nových vozech přišli někteří fanoušci ráno i s hodinovým předstihem, tak pojďme si vrátit ten dnešní ranní okamžik. A ještě to bude chviličku trvat, ano, už jdeme na to.
1: U vstupu do stanice Újezd dostal každý cestující pamětní jízdenku, kterou si mohl označit. Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu taky David Miloš.
2: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce. Včera během velmi pozdních večerních hodin jsem přijel tady, abych přespal a kolem 5 ráno stával, abych se sem stihl dopravit na těch zhruba těch 7.
3: Hezký, jako máme tu i fanoušky, takže dobrý.
1: Říká 14-letá Judita při své první jízdě novým vozem.
3: Je to tady úplně nádherný a doporučovala bych dalším.
1: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to s tom předchozím voze možné nebylo. A vozy jako takové mě připadají tiší, pohodlnější, jako klidnější jízda.
1: Nahoře na Petříně z kabiny lanovky právě vystoupil pan Lubomír, který jel tou první jízdou. Co jste na to říkal?
5: No, jsem strašně rád, že zase lanovka v provozu, že má Praha zase lanovku.
1: Vy jste čekal ještě před otevřením vstupu dole na Újezdě, tak proč jste se vydal takhle na tu první jízdu?
5: Měl jsem trochu čas ráno, že jo, před prací ještě, takže jsem toho využil a byl jsem tam dřív. Ve 6:45, no.
1: Když se kabiny na trase míjejí, jedna na druhou mrkne. V té se pak rozsvítí červeně interiér. To má připomínat zčervenání při zamilovanosti, říká designérka Anna Marešová, která podobu vozů navrhla.
6: Tím, že ta lanovka pak svítí a mrká a je to vidět nejlíp, když je tma, tak doporučuju večer, anebo když je hnusný počasí. Takže já říkám, že lanovka je skvělá za hezkýho počasí, i když je ošklivo, i když je tma.
1: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
7: Tím, že ten nebozízek není totiž v polovině cesty, ale až vlastně nad tou výhybnou, tak vždycky ta lanovka musela zastavovat dvakrát. A ono to opravdu jako výrazně urychlí, když se ta jedna zastávka vynechá. To znamená, kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
1: Na takovou cestu bude lidem stačit jedna nepřestupní jízdenka. Ta stojí 100 korun. Na lanovku platí taky dlouhodobě předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.

0: Tak zbystřete, protože až do zítřejší 20. hodiny můžete hlasovat pro svého favorita v hitparádě Rádia Junior. Jak to máte udělat? Já věřím, že vy to určitě víte, ale jinak si najděte junior.rozhlas.cz, prostě webové stránky Rádia Junior, taky radiojunior.cz, všechno funguje. Pak si tam najděte pořady a v těch pořadech se vám objeví celý seznam. Klikněte na hitparádu Rádia Junior a pak už můžete cvaknout na tu poslední a tam se vám objeví kdo? Lollipops. A myslím si, že Lollipops, nové obsazení, nová generace, zrovna teďka má nějaké to želízko v hitparádě. Je to tak, takže když se dívám na prozatímní výsledky, tak úplně nejlépe si vede Botox a písnička My dva. Hnedka po nich je Adela Křivánková, Konečně volná. Mimochodem krásný rozhovor s Adelou Křivánkovou proběhl minulý týden z festivalu Jičín město pohádky. Spovídali jsme ji s Jirkou Kohoutem, takže si ten Klub Rádia Junior můžete určitě poslechnout. Věřím, že se vám to bude líbit. Tak, ale zpátky k hitparádě. Na třetím místě je Jony s písničkou Tanči. A pak už je tak přibližně stejně, no spíš Pokáč má 8% a Lollipops Všechny barvy máme má 7% a 0,2. Jestli chcete svého favorita poposunout, tak musíte zabrat. Řekněte babičce, dědečkovi, rodičům, sourozencům, kámošům, sousedům, paní učitelce, komukoliv, komu můžete, aby hlasoval v hitparádě Rádia Junior. A teď už si poslechneme víc od Klárky.
1: Stýská se ti po létě? Následující song tě do něj přenese zpátky raz, dva. Možná si při něm vzpomeneš na pláž, slunce, vůni moře a dlouhé letní večery. Mám pro tebe novinku od německého DJ a producenta Topika, který si tentokrát přizval čerstvě vzniklé duo Carte Blanche. Jejich song se jmenuje Lucky Ones, což si můžeme přeložit jako ti šťastní, nebo rovnou jako šťastlivci. A o čem se v songu zpívá? O tom, jaké to je na chvíli někam utéct s kamarády nebo s někým, koho máš rád. Nemuset nic řešit, nikam spěchat a prostě si užívat společný čas. Takže vlastně přesně ten pocit, kdy jsou prázdniny a ty víš, že teď nemusíš vůbec nic. Tak si pojďme ještě jednou prodloužit léto. Topic a Carte Blanche Lucky Ones.

Holky, kluci, kamarádi, už za chviličku si poslechneme rozhovor s Danou, která nás pozve na Noc vědy. Dřív to byla Noc vědců a teď už je to Noc vědy, protože nejenom o vědce se v téhle situaci jedná, ale o vědu jako takovou. A o vědě si možná budeme dneska povídat i s Patrikem Čermákem, který přijde v 19 hodin jako hlavní host klubu Rádia Junior. Patrik je sice vědec a učil dlouho na vysoké škole chemii a taky na střední škole učil chemii. Umí o chemii i fyzice krásně vyprávět, což už nám ukázal i na Rádiu Junior, ale dneska si budeme povídat o talentech, o tom, jak se dá pracovat s koučem, abyste něčeho dosáhli. Takže můžete mi potom večer psát na adresu radiojunior@rozhlas.cz, co vám jde, čím byste chtěli být. Jestli si myslíte, že se třeba profese, práce dá v dospělosti někdy změnit, taky mi můžete napsat, co vám nejde a co s tím děláte. A nebo co vám nejde a co radši neděláte vůbec. Jeden z vás dneska získá krásnou odměnu, ale nebudu předbíhat. Za chvilinku tady bude řeč a pozvánka na Noc vědy.

0: Holky, kluci, kamarádi, v dnešním klubu Rádia Junior si připomeneme jednu velmi zajímavou událost, kterou by měli... Ještě jednou. Holky a kluci, v dnešním klubu Rádia Junior si budeme povídat o jedné velmi zajímavé události. Zbystřit by měli všichni, koho zajímá věda. Věda jakákoliv, ale v tuto chvíli například chemie. Na telefonu je Dana Kardová, zástupkyně Národního koordinátora Noci vědy za Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dano, tak Noc vědců se blíží, nebo Noc vědy, co je správně?
1: Už od letošního roku jsme nazvali v České republice tuto akci Noc vědy.
0: A kdy se koná? Je to už za pár dní, je to tak?
1: Koná se, snažíme se držet tradici, protože po celé Evropě se vlastně tato akce jako European Researchers Night koná každý poslední pátek v září, takže 25. září 2026 se koná i Noc vědy u nás v České republice.
0: A vy sídlíte na VŠCHT, čili na Vysoké škole chemicko-technologické, takže tam se bude taky konat nějaká událost?
1: Bude se konat i u nás na VŠCHT Praha, ale vlastně se bude konat po celé České republice na 140 různých institucích, 70 různých nebo více jak 70 městech.
0: To už je velikánská akce. Můžete mi prozradit, co se bude dít přímo u vás, protože tam už to tak jako voní chemií, je to tak?
1: Je to tak, u nás budeme mít různé prohlídky labirintem školy, protože se můžou návštěvníci dostat do míst, kam se běžně třeba nedostanou. Budeme mít různé workshopy a dílničky, budeme tady mít i pozvané pejsky, budeme tady mít vědeckou, chemickou show a spoustu programů jak pro děti, tak pro dospělé, pro každého, koho věda zajímá.
0: Nás poslouchají posluchači Rádia Junior, čili holky a kluci ve věku tak 7, 8 až 12 let. Co nabízíte přímo pro ně?
1: Tak můžou se přijít podívat třeba ke komínu, kde jsou různé aktivity, jako třeba signály, nebo jak mezi sebou komunikují různé chemikálie, nebo jak jsme komunikovali dříve a jak komunikujeme teď. Případně se můžou podívat na zjistit vlastně, jak třeba kontaktní čočky komunikují, jestli vůbec komunikují, nebo jak si je třeba nasazovat, jak fungují, jaká je tajná komunikace špionů, nebo co nám říkají rostliny, případně mikroskopická komunikace. A můžou taky soutěžit třeba o nejhezčí obrázek, jak si myslí, že by vypadala komunikace budoucnosti.
0: To zní velmi zajímavě, čili slovo komunikace propojuje všechny ty aktivity, které tam připravujete?
1: Je to tak, snažíme se v České republice každý rok vymyslet nějaké téma, kterému vlastně zasvěcujeme veškerý program, aby se vlastně nám vědcům a vědkyním a popularizátorům a popularizátorkám taky zase jinak koukalo na to složité téma, které vlastně chtějí předvádět a přednášet dál zajímavou a jednoduchou formou, tak vlastně z jiného úhlu pohledu, abychom se mohli podívat. Takže letos je to komunikace.
0: Vy už jste to tady trošku nakousla, ale jestli tomu dobře rozumím, tak komunikují mezi sebou i věci, od kterých bychom to nečekali?
1: Ano, ano. Třeba se můžeme dozvědět, jestli komunikují kameny, nebo jaká je komunikace kamenů, nebo vlastně, když se podíváme úplně do toho nejmenšího, nejdetalnějšího základu, tak vlastně mezi sebou komunikují všechny částice, které tvoří ten svět, protože ty se neustále hýbají a ten pohyb je v podstatě taky komunikace, takže komunikují mezi sebou úplně vzájemně v sobě a mezi sebou úplně všechny věci, živé i neživé, které kolem sebe máme, i v sobě máme.
0: A je to, abych si to jenom dovedla představit, je to na úrovni atomů nebo ještě menších částic?
1: Jsou to atomy a ještě úplně menší částičky, ze kterých se ty atomy skládají. Jako třeba elektrony, protony, neutrony nebo kvarky. To už jsou úplně takové složitější slovíčka.
0: To jsou všechno věci, které se na základní škole úplně neučí. Když k vám třeba nějaký ten junior přijde, může se třeba nalákat na to, aby z něj jednou v dospělosti byl vědec?
1: Já věřím tomu, že ano, protože my se snažíme vytvářet zážitky a vzbuzujeme zvědavost. Takže jsme strašně rádi, když kdokoliv k nám přijde a zeptá se na cokoliv, co ho zajímá, abychom mu to mohli vysvětlit. A pro nás jsou to taky výzvy, protože často dostaneme otázku, nad kterou bychom se my dospěláci třeba vůbec nezamysleli. A když přijde to malé dítě, které vlastně neustále sleduje, pozoruje svět a zjišťuje, jak funguje, tak pro nás je to krásné, když se nás na to ptá a my jim to můžeme vlastně vysvětlit ze zkušenosti a zároveň on si to může vyzkoušet sám a sám si na to třeba i přijít. A to, že si to vyzkouší ty děti sami, tak je pro ně vlastně mnohem zajímavější, než když to jenom třeba uvidí nebo uslyší. Ale když si na to můžou i sáhnout, na tu vědu jako takovou, tak jim to dá vlastně hrozně moc a mám ze zkušenosti vlastně vím, že opravdu se skoro všem, i nejenom malým dětem, ale i dospělákům rozzáří očička, když si na něco takového přijdou sami a chtějí dál zkoumat a chtějí dál se dozvídat, jak to vlastně funguje v tom světě a jak to je.
0: Teď už nezbývá, než vyrazit a pojďte zopakovat, kdy, kam a na co.
1: Přijďte se prosím určitě podívat na Noc vědy v pátek 25. září 2026 po celé České republice. Můžete se podívat na www.nocvědy.cz a v programu si vyfiltrovat město, ve kterém třeba bydlíte, anebo i na mapy.com se můžete podívat na Noc vědy a ukáže vám to, v kterých místech ve vašem okolí se můžete podívat na Noc vědy. Tak budeme rádi, když náma přijdete.
0: A já jsem moc nadšená, že i Radio Junior k tomu může trošku přispět. Tak Dano, ať se všechno vydaří a hlavně si to užijte jako velkou zábavu. Naschledanou.
1: Moc děkujeme, naschledanou.
0: Holky a kluci, to byla Dana Kardová, zástupkyně národního koordinátora Noci vědy za Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: Radio Junior.cz.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior a my se teďka ještě jednou vydáme do Jičína na festival Jičín město pohádky. Ten skončil už před týdnem, ale já mám v hlavě pořád ještě vzpomínky na tu nádheru. Když byste si chtěli poslechnout reportáž třeba z lampionového průvodu anebo z nádherného vysílání přímo na Jičínské věži, tak si můžete poslechnout pořad Všudy kuk z minulé neděle. Tam to všechno najdete. Ale Terka Rašová natočila ještě reportáž ze světýlkovýho průvodu. Tak si to poslechněte.
1: 11. září 2026 se v Jičíně městě pohádek konal světýlkový průvod. Lidí se sešlo opravdu velikánské množství. Průvod vedl jičínský Hajaja a po cestě jsme potkávali různé pohádkové postavy. Pojďte se tam se mnou vypravit.
2: A na první zastávce na nás tady čeká Pat a Mat. Na další zastávce čeká Křemílek a Vochomurka. Už se nám začíná stmívat a světýlka se nám tady rozsvěcejí. Je tady opravdu strašně moc dětí i dospěláků. Děti mají krásné barevné lampionky a někteří mají i takové masky vyrobené na obličeji a na nich mají nalepená světýlka, takže je to moc hezká událost. Je a tamhle už vidím večerníčka. A my už jsme přišli na takové fotbalové hřiště, kde si děti posedají. Krásně už jim svítí lampionky a už je tady i náš rozhlasový skřítek Hajaja, kterého děti se pokusí uspat.

0: Tak dobrou noc, hajejo, a dobrou noc, děti.
1: Děti i dospělí zaspívali Hajajovi mravenčí ukolébavku. Pyžámkoví skřítci uspáváčci tančili s polštářky omotanými světýlky a představte si, že náš rozhlasový Hajaja opravdu usnul. Krásně si odpočinul, aby vám mohl zase další večery nosit v Rádio Junior pohádky na dobrou noc. Pyžamové skřítky dělali slečny z taneční skupiny Zuzany Richterové ze základní umělecké školy Jičín.
2: Ano, byli jsme Hajajovi pomocníčci, takže jsme pomáhali mu uspávat děti takhle.
1: Měli jste krásnou takovou choreografii připravenou, jak dlouho jste to nacvičovali?
2: Já si myslím, že jsme to nacvičovali tak cca týden.
1: Jenom takhle krátce?
2: No, jakože dohromady týden.
1: Choreografka této taneční skupiny Zuzana Richterová na Hajaju vzpomíná ráda, protože jí ho kdysi každý večer pouštěli na internátě. Jak jí napadlo, že budou holky tančit s polštářky omotanými světýlky?
3: Chtěli jsme vlastně udělat nějakou rekvizitu, která je spojená se spánkem, a jelikož je to světýlkový průvod, tak jsme tam dali světýlka.
1: Jakému tanci se její taneční skupina vlastně věnuje a jak často trénuje?
3: Tak vídáme se většinou 3 hodiny vyučovací týdně a jdeme cestou kreativního tance skrze improvizaci, skrze nějaký autentický svobodný pohyb.
1: A jak se celý průvod líbil Dorotce, kterou jsem tam potkala?
4: Moc se mě líbil a hlavně ta písnička.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
4: Alfík.
1: Alfíku, jak se ti líbil dneska světýlkový průvod?
4: Dobře.
1: Dobře, a tobě svítí čepice, veď ty máš světýlka na čepici. A zpíval jsi taky tu písničku Mravenčí ukolébavka?
4: Jo.
1: A posloucháš někdy Hajaju?
4: Jo.
1: Tak to je skvělý. A co ty, jak se jmenuješ?
5: Amálko.
1: Amálko, a jak tobě se líbil dneska průvod světýlkový?
5: Dobře.
1: A ty máš taky světýlka na čepici, jak tak koukám, máš tady popcorn sebou, takže jsi to užila i se svačinkou, viď? A taky jsi zpívala dneska Mravenčí ukolébavku?
5: Mhm.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
6: Já se jmenuji Žofinka.
1: Žofinko, jak se ti líbil dneska ten světýlkový průvod?
6: Mně se líbil hodně a líbil se mi, jak jsme tady uspávali toho Hajaju.
1: Zpívala jsi taky tu písničku?
6: Zpívala.
1: A potkala jsi po cestě určitě nějakou pohádkovou postavu, tak která se ti nejvíc líbila? Samozřejmě kromě Hajaji.
6: Líbil se mi Křemílek a Mochomůrka.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
7: Mikuláš.
1: Mikuláš, jak se ti líbil dneska světýlkový průvod?
7: Hodně.
1: Měl jsi s sebou nějaký světýlka nebo lampion?
7: Měl jsem s sebou takovou tašku jako masku.
1: Takovou papírovou tašku a na tom si měl světýlka nalepený?
7: No, v podstatě jo.
1: To jsi vyráběl sám?
7: Vyráběl.
1: To bylo moc originální. Posloucháš někdy Hajaju?
7: Někdy jenom, když jsem ve dvorcích, protože tam moc není signál a je tam můj babička a děda v létě.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
8: Páťa.
1: Páťo, tak jak tobě se líbil světýlkový průvod dneska?
8: Mně se hodně líbil a hlavně se mi líbily ty pohádkové postavy.
1: Koukám, že ty máš světýlka do tvaru...
8: Jelínka.
1: Tak jaká pohádková postava tě zaujala?
8: Asi mě nejvíc zaujala pohádková postava Pat a Mát.
1: Aha, Pat a Mát, a taky jsi zpívala tu ukolébavku mravenčí?
8: Jo, zpívala jsem.
1: A posloucháš někdy Hajaju?
8: Na Rádio Junior.
1: Jak jste slyšeli, světýlkový průvod se dětem líbil a my máme velkou radost, že vy posloucháte Hajaju. Pro Rádio Junior Rašová Terka, pohádková reportérka.

0: Přátelé, holky, kluci, kamarádi, milí posluchači, posloucháte Klub Rádia Junior. A my jsme si před chviličkou povídali o tom, že v 19 hodin tady bude Patrik Čermák, což je vědec, fyzik, chemik, ale také kouč. Pomáhá talentovaným dětem, aby uspěli v tom, co je nejvíc baví. No a dělat to, co vás nejvíc na světě baví a mít to jako práci, to je to nejkrásnější, co jako dospěláci můžete zažít, nebo jedna z nejhezčích věcí, abych byla přesná. No a jak vlastně chutná takový úspěch, jak chutná vítězství a musí člověk vždycky být vítězem? Musí člověk vždycky chtít vyhrát? Já si myslím, že to není vůbec jednoznačné. Dneska za hodinku a čtvrt o tom budeme povídat právě s Patrikem, ale možná to má souvislost i se sportem, protože Jirka Kohout se vydal na jeden křest knížky a právě teďka nás tam vezme.
1: Krásných sportovních akcí není nikdy dost, a tak jsem v pondělí odpoledne navštívil křest knihy Matěje Koeniga Takhle zní vítězství. Potkal jsem Matěje Koeniga ještě před samotným křestem. Všechno je tady v plném proudu, dolaďují se poslední věci, hosté přicházejí a jsou tady i známí sportovní osobnosti. Matěj, jak se těšíš?
2: Těším se hrozně moc. Je to úžasný vidět všechny ty lidi, kteří tady přišli za námi na slavnostní křest. Jsou tady hosté knihy a no, už aby to bylo. Jsem natěšený, jak jim řeknu celý ten příběh, až začne autogramiáda, až uvidějí všechny lidé hosty, kteří jsou součástí, někteří jsou tady nemůžou být třeba profesionální sportovci, ale poslali nám pozdravy. Bude to mít všechno, bude vystoupení, Kuby Děkana a spoustu dalšího, tak se na tom moc těším.
1: Nejsi trošku nervózní?
2: To víš, že trošku jsem. Lhal bych, kdybych řekl, že ne, ale teď se toho děje tolik, že ani zase tak nestíhám být, ale to víš, že jsem. Jsem nervózní a no, věřím, že mě to přejde a opadne, ale zase to k tomu patří, člověk. Zkrátka, věřím, že je nervózní ve chvíli, kdy mu o něco jde a chce, aby to dobře dopadlo, což já samozřejmě chci, takže je to přirozené.
3: Vítám vás na slavnostním štu mojí knihy. Krásný dobrý večer. Jirka Ježek, Jirka Beran. Kluci, jestli byste mohli prosím jenom předstoupit, teda za nám přinese knihu a vy ji potom chytnete každý za jeden cíl. Ano, pozor. Tak jdeme na to, kluci, jste ready? Jste ready vždycky, no, tak spíš, jestli jsem ready já. Jdeme na to, tak prosím. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mohl bys nám podepsat tvoji novou knihu.
2: Určitě.
1: A popsat něco třeba potenciálním sportovcům nebo
2: ano,
1: lidem,
2: ano,
1: kteří
2: ano.
1: se nechtějí ve světě ztratit.
2: Ano, ano.
1: Ať třeba ve světě videí nebo sportu.
2: Ano.
1: A popsat jim do té knihy něco ze srdce.
2: Přeju jim, ať hledají to, co je opravdu baví, protože to, když to najdou a budou to potom dělat svůj život, v tom svém životě, tak ten život bude o dost šťastnější. A i když třeba to teď nemůžou úplně najít, já jsem to taky dlouho hledal, ale potom, když to člověk najde, tak je to opravdu něco, co mu přináší radost každý den. A jedno, jestli to sport, anebo jakýkoliv jiný koníček. Přeju jim, ať jsou šťastní a ať se jim daří.
1: Jirka, je ještě jeden z aktérů knihy Matěje Koeniga. Jak se těšíš na novou knihu?
4: No, těším se, že to bude skvělá motivace pro všechny mladý kluky a holky najít si sport, který jim bude dělat radost a který třeba možná se jako převrátí nakonec to, že to bude jejich celoživotní náplň jako u mě.
1: Když ti Matěj zavolal, představil ti koncept téhle knihy, co jsi o tom myslel nebo co jsi říkal?
4: No, přesně to, o čem jsem teďko mluvil, že to bude skvělá možnost třeba pro rodiče, ale i pro mladý kluky a holky najít si třeba nějakou aktivitu, o který by je původně nenapadlo, že by se jí mohli věnovat, a najít k tomu tu správnou cestu, aby třeba zbytečně netápali. A samozřejmě já jsem se pak snažil tam ukázat třeba tu moji cestu, jak jsem hledal vlastně si to svoje štěstí ve sportovním prostředí, tak věřím, že nejenom ten můj vklad, ale i jiných sportovců, kteří mají za sebou úspěšnou kariéru, bude ta správná motivace pro toto opravdu zkusit a do toho sportu se ponořit.
1: Když tě Matěj oslovil, že bych chtěl udělat knihu, a pak ti řekl, že součástí té knihy jsou videa a ty budeš muset natáčet svůj příběh.
4: No, u Matěje mě to vůbec nepřekvapuje, protože samozřejmě on se pohybuje v tom prostředí sociálních sítí, v prostředí těch nejmodernějších technologií, tak takováhle interaktivní kniha, já myslím, že to bude pro ty děti daleko bližší, než udělat klasickou knížku, která samozřejmě pořád má svůj jako svoji čtenářskou základnu a myslím si, že je to pořád součást dělání, umět číst knížky a číst si je dál i třeba potom ve zbytku života. Ale samozřejmě jako potom, když je to prolnutý těma videama, tak je to autentický a možná to ty děti v té dnešní době daleko líp vtáhne.
1: Jak jsi užil natáčením?
4: Tak s Matějem je vždycky fajn nejenom si povídat, ale i třeba já jsem ho měl sám v rádiu ve svém pořadu, tak jsme si to takhle vlastně vyměnili ty role a on má skvělou energii. My se známe z různých sportovních projektů a mě vždycky baví ta jeho energie, takže věřím, že to bylo příjemné nejenom pro mě, ale že to bude znát potom i z toho videa našeho společného.
1: Už jsi knížku viděl, jak se ti líbí?
4: Neviděl jsem ji a těším se a proto jsem dneska přišel. Nechávám si ty věci vždycky až na ten oficiální začátek, na to oficiální představení, tak si dneska těším, že doufám, že ji dostanu tady a že se na ní podívám.
1: Děkuju.
4: Díky.
5: Jak se na novou knihu těší další olympionik v knize Matěje Koeniga Jirka Beran?
6: No, těším se hodně. Vlastně spolupracoval jsem i na té knižce s Matějem a Matěj je skvělý a mně se líbí hrozně, jaký má drive vlastně to představování sportu a že to nejsou jenom jako vymyšlený příběh, ale on ty sporty opravdu tím žije a je velký sportovec a nezažil taky jenom ty úspěchy a spoustu lajků a lidí, ale zažil toho taky spoustu i proher a i zdravotních problémů a musí se z toho zvednout a ponaučit a tohle je skvělý a to, co chce předávat těm dětem s těma nejlepšíma sportovcema, tak je skvělý. Moc se na tu knížku těším.
0: Tak holky a kluci, my se na knížku těšíme. Děkujeme, Jirko Kohoute, za to, že si nám zprostředkoval tuhletu báječnou věc. No a teďka už, přátelé, předávám slovo Klárce Novákové. Je tady rekapitulace hitparády Rádia Junior. Tak si poslechněte, jaké písničky, jaké songy, jaké hity právě v tuto chvíli najdete v hitparádě.
7: Rekapitulace.
8: S novinkou Lucky Ones přichází Topic a Karol.

0: 7. jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty Vob, Honzinu a Arianka. A je jejich hitovka Tohle není love song.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Na 6. místě je Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby tu jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu.
0: První pětku otevírá Jony.

Čičku si vyletěl sokolík Pepík od Báry Ladrové. Třetí je David Málek se singlem Usínám.

0: ve 315. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, je přesně 18 hodin, začíná nám další hodinka v klubu Rádia Junior. Je úterý 22. září a máme tady poslední letní podvečer, alespoň oficiálně, protože dneska v noci, 2 hodiny po půlnoci, což už bude 23. září, začíná astronomický podzim. No a já pro vás budu mít ještě jednu astronomickou novinku, zajímavost a pod taky recenzi bezvadné knížky, kterou přečetl Ondra Holan. No a úplně nejprve začnou zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Sekundy, to je easy. Právě takový nápis uvidíte na černé tramvaji, která dnes vyjela do pražských ulic. 3 sekundy totiž trvá rozhlédnout se, zaposlouchat se, jestli něco nejede a vyrazit bezpečně přes koleje. Černá tramvaj připomíná, že každoročně dochází ke zranění mnoha nepozorných chodců, kteří zapomínají, že chodec nemá absolutní přednost a už vůbec nemá přednost před tramvají, která nedokáže rychle zastavit. Chodec se vždycky musí rozhlédnout, zaposlouchat se, jestli něco nejede, a teprve pak vyrazit. Vědci zkoumali 3 zuby Tyrannosaura rexe a došli k velkému objevu. Dinosauři i Tyrannosaurus měli stejnou teplotu jako dnešní teplokrevní živočichové. Dříve si totiž odborníci mysleli, že dinosauři byli pomalí, těžkopádní a hlavně studenokrevní. Pomalý pohyb a těžkopádnost pravěkých dinosaurů už mnohé objevy vyvrátily. Rozborem skloviny zubů ale navíc bylo zjištěno, že průměrná teplota těchto tvorů byla 36 stupňů Celsia, což je stejně, jako máme my, lidé. A něco málo o počasí, dnes je polojasno až skoro zataženo, teploty se pohybují kolem 16 stupňů. Zítra bude podobně, jen o 2 stupně tepleji. Dneska v noci v počátku 23. září začíná astronomický podzim.

0: Bez pravidel, tak se jmenovala písnička, kterou pro vás zpívala Diana Kalašová, ale my tady nějaká ta pravidla máme. Třeba to, že nejprve jsou v hodině zprávy a potom je nějaká zajímavost. A tahle bude knižní. Ondra Holan si přečetl Bárovku, čili knížku od Veroniky Válkové z cyklu Bářin kouzelný atlas a putování časem. A tenhle ten díl o Číně si přečetl a tady máme jeho recenzi.
1: Knižní agenti. Čau, dneska tu mám pro vás recenzi na knížku Čína, císařova závěť, což je další kniha ze série takzvaných bárovek. Knihu napsala Veronika Válková a svými krásnými ilustracemi je doplnil Petr Kopl. Příběh je o 12-leté báře, která se tentokrát za pomocí svého kouzelného atlasu přemístí do Číny do roku 1722. Bára v zasněženém lese potká muže, který se jí představí jako bratr zelených lesů, a ten je dovede k západním učencům. U nich nějakou dobu přečkává a dokonce mezi nimi najde i jednoho učence z Česka. Později si pro ní ale přijdou poslové od císaře, že se má dostavit do zakázaného města, protože si chce císař prohlédnout někoho z Evropy. Bára musí tedy bydlet u císaře a bavit jednu z jeho manželek. Císař ale jednoho dne onemocní a Bára se náhodou dozví o podvodu, kdy jeden z princů vyměnil závěť císaře, na které je určeno, kdo v případě smrti převezme trůn. Bára se snaží tento podvod s jiným princem zase napravit, aby na trůn nastoupil ten správný princ. Jestli se jí to ale podaří a jak to celé dopadne, už si budete muset přečíst sami. Knížka mě bavila, protože jsem se dozvěděl něco nového o historii a příběh byl celkem napínavý. Jedna nevýhoda lokality, do které se Bára přenesla, je ta, že byla jména postav v čínštině, a tak se mi hůř pamatovala a občas jsem v tom měl zmatek. Knížce tedy dávám 4 hvězdičky z 5. Příběh bude bavit určitě všechny, kteří se rádi dozvědí něco nového z historie a z kultury jiné země. Dále bych knihu doporučil všem, kteří mají rádi napínavé příběhy a je jim více jak 9 let. Pro Rádio Junior Ondra Holan.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte odpolední klub Rádia Junior a protože je 18 hodin a 10 minut, tak je ten nejlepší čas, abychom si dali zvídavce. Takže teďka zvuk mikrofonu Evu Sinkovičovou.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj všichni zvídavci, máme tu další zvědavé okénko, tak šup sem s novou zajímavostí. Spát potřebujeme nejen my lidé, ale také všichni ostatní dosud prostudovaní živočichové. Spánek se zřejmě objevil společně s prvními formami života na planetě. U různých druhů živočichů je však odlišný. Jak se spí ve zvířecí říši? Některá zvířata spí velmi málo a jiná jsou zase opravdoví spánkoví rekordmani. Čím jsou tyto rozdílné délky spánku způsobeny, neví vědci jistě. Nejlepším vysvětlením zatím je, že záleží na tom, zda je zvíře všežravec, masožravec nebo bíložravec, jak složitá je jeho nervová soustava, jaký má metabolismus a jak fungují jeho sociální sítě. Obecně spí masožravci déle než bíložravci a menší zvířata déle než ta větší. Nejdelší spánek má netopír, spí až 20 hodin denně. Značný počet hodin stráví spánkem také kočkovité šelmy. Na druhé straně jsou pak kopytníci nebo sloni. Těm stačí klidně jen 3 až 4 hodinky. Zvířata také mnohdy nemají stejné složení spánku jako my lidé. U některých se nestřídají REM a non-REM fáze spánku a někdy ani nespí obě mozkové hemisféry současně. Všechna zvířata však procházejí non-REM fází. REM fáze spánku je spjatá se sněním. Nejdéle v této fázi spí ptakopisk. Takzvaný unihemisferický spánek, při kterém spí pouze jedna polovina mozku, pak využívají například kytovci a někteří ptáci. Pokud jsou o samotě nebo sedí na kraji hejna, spí jen polovina mozku a jedním okem dávají pozor. Ptáci uprostřed hejna ale uspí obě mozkové hemisféry, dělají to tak třeba husy. Liší se i rozložení spánku u zvířat. Některá zvířata nespí v kuse stejně jako my, ale střídají se u nich krátké úseky bdění a spánku. Na to jsou specialisté třeba koně. A kde si zvířata nejlépe zdřímnou? Někteří ptáci spí za letu, třeba rorýs nebo jeřička, papoušek netopíří spí zase zavěšený hlavou dolů a drží se jen jednou nohou. Ve stoje pak dřímají koně a krávy. Tahle zvířata jsou vybavena takzvaným statickým aparátem, dokáží jakoby uzamknout klouby v nohách, takže stojí jak přibití a nohy se sami nepokrčí. Naopak svaly se v téhle pozici mohou klidně uvolnit. Značně nepohodlnou spací polohu má žirafa. Leží s nohama pod sebou a krk má buď vztyčený, nebo ho prohne dozadu a opře si ho o zadek. Jiná zvířata si ale na pohodlíčko potrpí. Sloni si vytvářejí polštáře z nahrabané vegetace, vlci a lišky si pod hlavu dávají svůj huňatý ocas, šimpanzi si staví ve větvích pěkně vystlané hnízdo a divoké prase si z rostlin vyrábí kompletní pelech. I zvířata mohou trpět nedostatkem spánku. Nikdy však nesmí trvat příliš dlouho, jinak je to velmi oslabí a nějaké silnější zvíře se jich zbaví. Holky a kluci, pokud chcete o tom, jak se spí ve zvířecí říši, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Přátelé, kamarádi, holky, kluci, máme tady 18 hodin a 19 minut. Posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás jednu vesmírnou zajímavost. Představte si, že Pluto jako planeta nikdy neoběhlo slunce. Nechápete? Já jsem taky nechápala. Tak zatímco pro nás byl objev a vyřazení Pluta příběhem celých několika generací, z pohledu samotného vesmíru se za tu dobu téměř nic nestalo. Většina dospělých se učila ve škole, že Pluto je devátá planeta naší soustavy a takhle se to učilo po celá desetiletí, takže to bylo, jak zněly planety naší sluneční soustavy. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Jenomže, když srovnáte lidský čas s tím vesmírným, dojde vám, jak blesková tahle epizoda vlastně byla, i když to trvalo několik desítek let. V roce 1930, čili téměř před 100 lety, astronomové objevili malou planetu Pluto a slavnostně ho zařadili jako devátou planetu sluneční soustavy. Proto se právě většinou vaši rodiče a určitě prarodiče a jejich rodiče učili Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Jenomže v roce 2006, tedy před 20 lety, astronomové debatovali, hádali se a dohadovali. A to proto, že takových objektů, jako je Pluto, je na okraji naší sluneční soustavy strašně moc. No a když je tedy mezi planety zařazeno Pluto, tak

by tam mělo být ještě dalších několik desítek objektů podobně velkých jako Pluto. No, takže se astronomové dohodli, že Pluto už nebude planetou. Je to planetka a patří mezi ty malé objekty na okraji sluneční soustavy, ale nepočítá se mezi planety naší sluneční soustavy. Takže už říkáme Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. A konec. No jo, jenomže Plutu trvalo 76 let, že bylo planetou. Čili jakože my lidé jsme je uznávali jako planetu. Jeden jediný rok na Plutu, tedy doba, za kterou Pluto oběhne kolem dokola slunce, ovšem trvá neuvěřitelných 248 pozemských let. Takže Pluto bylo planetou 76 let, ale aby oběhlo slunce, potřebovalo by 248 pozemských let. Za celou dobu své kariéry planety tedy nestihlo ujet ani jednu třetinu své dráhy. Své první plné kolo od momentu objevení v roce 1930 dokončí až v roce 2178.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Tak holky a kluci, máme tady 6:30 a to znamená, že si poslechneme čtení na pokračování a dneska nám začíná nový seriál s názvem Já to nechápu. Taky už se vám to někdy stalo. Prostě někdo něco říkal a vy jste tomu za boha nerozuměli. Prostě jste to nechápali. To se tak někdy stává i nám větším. Natož, když je vám třeba 10 nebo 12. Takže poslechněte si první část 7dílného seriálu Já to nechápu.

0: Čau, Tony.
1: Fanny, ahoj. Ráda tě slyším. Fakt.
0: Tak povídej, jak moc hrozný to tam je.
1: Takhle začínají online hovory mezi mnou a mojí BFF, čili nejlepší kámoškou Fanny, a.k.a. Františkou. Teda, nezačínají vždycky takhle. To jenom poslední dva týdny, kdy se můj, předtím vlastně docela v poho život, proměnil v absolutní fail. Nic. Všechno furt stejný.
0: A co teta Stáňa, je v pohodě?
1: Trochu trhlá, ale jde to.
0: Řekni mi, ale fakt upřímně, byla jsi za ty dva týdny aspoň jednou venku?
1: Venku? Co bych tam jako dělala?
0: Třeba se s někým bavila? Hele, Tony.
1: Já a Fanny jsme kámošky už od školky, což znamená, že se známe fakt hodně dobře. Jedna druhou jsme viděli zvracet z rajské omáčky, brečet u lásky nebeský, nebo zakopnout na úplně rovným chodníku, takže moc dobře vím, že když začne s tím svým hele, Tony, přijde nějaká strašně důležitá přednáška o životě a o tom, co se má nebo nemá dělat. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Hele, Tony, jsem tvoje kámoška. A jako tvoje kámoška ti musím říct pravdu.
1: A je to tady. Neříkala jsem to?
0: Nemůžeš přece celý svoje prázdniny u tety prosedět na kompu, zavřená sama v pokoji a spát se sušenkama. To přece víš.
1: Nechápu, proč bych nemohla. Navíc tu nejsem sama. Občas sem přijde loudit Morfeus. Morfeus je tetino mini prasátko. Je celý černý, hrozně mlsný a taky dost nevychovaný.
0: Jsi člověk, že jo? A pro člověka je důležitý se socializovat s ostatními lidmi, chodit ven, bavit se a tak.
1: Ale já nejsem normální člověk. Jenže Fanny tohle vysvětlení, nevím proč, neuspokojilo a pokračovala dál, jako kdyby to snad četla přímo z učebnice.
0: Jenom prase ti přece nestačí. Když se člověk nevídá s jinými lidmi, může se u něj rozvinout. Nervozita, podrážděnost.
1: Další školní výčet začíná. Co pak nemám prázdniny?
0: Špatná nálada a další psychické neduhy. A popravdě řečeno, Tony, ty teď splňuješ skoro všechno.
1: Tohle mi teda totálně vyrazilo dech. Si ze mě děláš srandu, ne?
0: Hele, jsem tvoje BFF a tak k tobě musím být upřímná. Takovej je zákon BFF. Zákon nejlepších kámošek.
1: Víš co? Tak teď budu upřímná já. Neměla bys nosit ofinu. Vypadáš, jak kdybys na sobě měla helmu a žila v roce 500 před Kristem. Řekla jsem a rychle zaklapla počítač, aniž bych se rozloučila.

0: Lehla jsem si na postel a koukala do stropu. Tak ta mě teda dopálila. Co si o sobě myslí? Jak jako špatná nálada? Jak jako podrážděnost a úzkost? To mi říká holka, která musí mít na lavici všechno srovnaný do pravýho úhlu, včetně posmrkaných kapesníčků. Vždyť já jsem naprosto a totálně v pohodě. No vážně. Takhle moc jsem šťastná. Rozhlídla jsem se kolem sebe. Teď jen podkrovní pokoj, ve kterým jsem měla strávit celý prázdniny, byl původně šicí koutek, plný nejrůznějších látek, jehelníčků a já nevím čeho všeho. Teď byl ale plný něčeho úplně jiného. Napůl vybalených krámů jakýsi nespokojený holky z města. Na zemi u postele ležely obaly od čokoládových oplatek, dva pytlíky nedojedených čipsů, několik papírových ubrousků, na stole rozečtený knížky a několik hrníčků od čaje, ve kterých už začalo vznikat něco, co by se dalo považovat za úplně nový živočišný druh. Ta Fanina se fakt nevidí do pusy, povzdechla jsem si a sehnula se z postele pro jeden z obalů od sušenek. Podívala jsem se dovnitř a začala jíst zbytky čokolády, co tam zůstaly. Zdálo se, že Morfeus dělá úplně to samý, jenom na podlaze. A najednou mi to došlo. Bože, co to dělám? Vždyť já olizuju obal od sušenky. Normálně tady olizuju obal od starý sušenky jako to prase. Fanny měla pravdu. Mám depku. A to pořádnou. Musím se sebou začít něco dělat. Jenže co? Jsem v nějakým divným baráku, v nějakým divným zapadákově u mý tety. A vůbec nikoho tu neznám. Jak se mám jako socializovat? To mám někomu zaklepat na dveře. Dobrý den, já jsem Tonička. Půjde vaše dítě ven na klouzačky. Svoji nejlepší kámošku jsem potkala už dávno ve školce a od té doby jsem se s nikým seznamovat nepotřebovala. Jak si člověk udělá nový kámoše, když je mu už 12? A co když jsou v tomhle zapadákově samý divný lidi? Co když si prostě nebudu s nikým rozumět? Najednou mi bylo líto, že jsem Fanny zaklapla počítač před nosem a bez rozloučení. Je to přece moje kámoška a jenom se držela zákona BFF. Měla bych se jí omluvit, až spolu budeme příště mluvit. Určitě to udělám. Opatrně jsem otevřela dveře a vyšla ven před barák.
1: Ježiši!
0: Světlo, uf! Tak takhle nějak se asi cítí upíři. Už slunce, už neotravuj slušný lidi. Statečně jsem pokračovala dál a připadala jsem si jako největší hrdinka na světě. Jako odvážná vikingská bojovnice. Jako neohrožená politička bojující za svobodu národa nebo jako neodbitná novinářka na stopě nějakému neřádu. Šla jsem po chodníku, nohu před nohu a mžourala kolem sebe. Vlastně to tady není tak špatný. Hezký nový domky, sice klasický satelit bez nějaký zajímavý atmosféry, ale aspoň to není špína jako u nás ve městě. Žádný zažraný žvejky v chodníku, smrdící kanály, odpadky zastrkaný kdo ví kde. Navíc les na dohled, to je vlastně docela luxus. Nakonec se to tady zdá fajn. Klid, čerstvý vzduch, žádný auta, tramvaje, autobusy. Lidi tu skoro nejsou a když už, tak jezdějí na kole, což je, by the way, nejekologičtější způsob dopravy. A hele, támhle zrovna jede parta prcků na kole. Jezusko, ty jsou roztomilý. To je hezký, takový starobilý. Místo toho, aby seděli někde u tabletu, jezdí na kole, jako jezdili děti už někdy v roce 1900. No, aspoň jim nezakrní mozky. Když projížděli kolem mě, usmála jsem se na ně. Prvňáci. Maximálně druháci. Jaký však bylo moje překvapení, když se ti prckové na svých super roztomilejch kolíčkách, některý z nich měli dokonce košík vpředu před řidítkama, sweet, zastavili přímo přede mnou. A pak jedno z těch prťat řeklo: nečum, co čumíš? Cože? Musela jsem se přeslechnout. Co jsi říkal, chlapečku? Obrátila jsem se na něj. Říkal jsem, že nemáš čumět. Zůstala jsem stát s otevřenou pusou. Vážně tohle malý zrzavý děcko mě, 12letý holce, co už dávno chodí na druhý stupeň základní školy, řeklo, že nemám čumět? Kdo čumí, prd umí, vykřikl najednou někdo další. Otočila jsem se a uviděla malou blondětou holčičku z copánky, co vypadala úplně jak nějaký malej andílek. Všichni se začali její naprosto neandělský hlášce smát a já jsem tam jen tak stála, jako největší trubka pod sluncem. Vždyť jsou to přece malí děti, já jsem tady ta starší. Pak jsem se otočila a šla rychle pryč, rudá až za ušima. Čuměla, čuměla, v hlavě mozek neměla, čuměla, čuměla, až si hubu namlela. Volali za mnou a pořád se nahlas smáli, jako kdyby Tinky Vinky právě upadl puding a já jsem se nezmohla ani na slovo. Zapadla jsem zpátky do baráku. OMG, co se to právě stalo? Vážně mě zrovna totálně utřela banda malejch usmrkanců. Fakt jsem se nezmohla na nic lepšího, než se otočit a zdrhnout. Lehla jsem si zpátky do postele, vzala pytlík starých čipsů z podlahy a začala jíst změklý lupinky. Moc dobrý nebyly. Ach jo, jak já to tady nesnáším. Už abych byla zpátky doma. Můj život je peklo. Ta socializace je teda vážně na nic. Viď, Morfé? No jo, aspoň, že jsi tady pro mě ty. Vždycky se hodí někdo, kdo dojí zbytky.

0: Luigi.
1: Kdy to je?
0: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má.

0: Major.
1: Krásný podvečer, holky a kluci. Hezký večer, milí posluchači, ať už si myslíte, že je podvečer nebo večer, to je úplně jedno, to totiž záleží na úhlu pohledu, co zrovna teďka budeme mít. Já tady vítám svého hosta a tam taky trošku závisí na úhlu pohledu, jestli o něm řeknu, že je učitel, že je vědec, možná taky trošku úředník a taky fyzik, chemik, filozof, to je spousta věcí. My si totiž budeme dneska povídat o tom, co je vaším snem, co je vaší silnou stránkou, co třeba je vaší slabinou a taky, co se s tím vším dá dělat. A jestli když se rozhodnete, že z vás třeba bude učitel, jestli to musíte dělat celý život, protože tyhle ty změny právě ovládá můj host Patrik Čermák. Ahoj, Patriku.
2: Ahoj a dobrý večer, milé posluchačky, milí posluchači.
1: Tak Patriku, já jsem tě teďka uvedla trošku ze široka, protože ty jsi tady právě minule byl a povídali jsme si o vědě. My jsme tady kombinovali fyziku s chemií a taky s troškou filozofie. Můžeme si jenom na začátek říct, jak vlastně souvisí fyzika a chemie?
2: Je tomu tak, my jsme si povídali o různých souvislostech mezi těmito obory a co se týká chemie a fyziky, tak já jsem zrovna vystudoval materiálové inženýrství, což je právě kombinace fyziky a chemie. Někdy se říká, že chemii lze redukovat na fyziku, fyziku lze redukovat na matematiku, a matematiku lze redukovat na filozofii a filozofii třeba na teologii, když půjdeme takhle daleko.
1: A všechno studuješ, nebo jsi studoval?
2: Všechno jsem vlastně studoval, je to pravda, studoval jsem právě tu chemii, fyziku, filozofii a teď studuju teologii, do toho jsem si přidal ještě studium pedagogiky a koučovací výcvik.
1: No a když bych to shrnula, tak ty vlastně se učíš to, jak svět funguje a když potom se přejde k té teologii a třeba ke koučování, tak to už je vlastně nauka o tom, jak se učit s tím pracovat.
2: Je to tak. Ty vazby nemusí být striktně tak, jak jsem původně naznačil. Ty vazby můžou být i takové, že se ty dvě nebo tři nebo čtyři nebo ty všechny disciplíny vzájemně vlastně provazují a vzájemně se ovlivňují. Já úplně právě nemám rád takové to striktní dělení na ty přírodní, humanitní nebo společenské vědy a na to, že říkáme, že jedny potřebujeme, druhé nepotřebujeme nebo některé potřebujeme víc, některé míň. Já si myslím, že pro nějaký ten celek poznání, a říkají to velké osobnosti, jako byl třeba Richard Feynman, Niels Bohr a další, což byli přírodovědci, ale mluvili i o důležitosti právě těch humanitních nebo společenských věd. Takže já si myslím, že všechny obory mají nějaký svůj význam a potřebujeme je pro ten celek poznání a vůbec pro tu orientaci ve světě.
1: Takže možná právě proto někoho zajímá třeba věda o jazyku, někoho zajímá matematika, fyzika, no a někdo jim třeba musí prodat mléko a chleba, aby mohli žít.
2: Určitě, určitě je to tak a my nepotřebujeme samozřejmě jenom vědce, my potřebujeme i další lidi, další profese a to je další vlastně obor, který je důležitý pro fungování vůbec té naší společnosti.
1: Naši malí posluchači jsou třeba ve věku 8, 10, 12, 13 let, ale určitě se jich občas dospělí zeptají, čím se chceš jednou stát. A to je taková otázka, která vzbuzuje
2: přímo koučovací.
1: Přímo koučovací, ale to vzbuzuje velký pocit zodpovědnosti, protože přeci já se musím třeba ve 14 rozhodnout, na jakou půjdu školu. A nejlépe už v páté třídě, aby člověk chodil na nějaké doučování, aby zvládl přijímačky.
2: Nebo na kroužky.
1: Nebo na kroužky. A teď já, když se rozhodnu, že budu třeba učitelka, tak to už je na věky.
2: Nemusí.
1: Právě,
2: že nemusí a já se s tím ve své vlastně mentoringové nebo koučovací praxi zejména jako často setkávám, že i třeba studenti i na vysoké škole vlastně zjistí, že to není jejich obor a to může být učitelství, může to být třeba ta chemie, může to být třeba filozofie a mění i v rámci těch přírodních a humanitních věd třeba i svoje zaměření i na té vysoké škole. A může to být i na té střední střední. Já sice v dětství jsem chtěl být vědec, byl jsem nadšený vědec, následně se ze mě stal nadšený učitel a dneska jsem úředníkem na ministerstvu školství, takže lze to vlastně nějakým způsobem měnit i v průběhu života. Taková perlička, že vlastně 2 z 5 lidí po tom, co ukončí vysokou školu, tak pracují v úplně jiné profesi, než vystudovali.
1: No vidíš, a to mě hnedka vede k otázce, jestli je to dobře, protože spousta lidí si říká, proč by tenhle člověk měl vystudovat takovouhle školu, když to potom nechce dělat? K čemu je vlastně vystudování střední nebo vysoké školy v oboru, kterému se nechci věnovat? Je to vůbec k něčemu?
2: Tak je dobré si to třeba uvědomit právě prostřednictvím třeba toho coachingu, že už to není pro mě a třeba v průběhu studia ten obor ideálně změnit, ale samozřejmě lze to změnit i potom studiu v rámci nějaké třeba rekvalifikace a podobně. Nicméně, jak se ptala, i samo o sobě ta studium střední školy nebo té vysoké školy má svůj význam a i když to vlastně ten obor neděláme, tak ze statistik plyne, že ti, co vystudovali vysokou školu, tak potom více vlastně volí ty pro demokratické strany. Takže to má význam velký i vlastně pro společnost, ať už vystudujeme vlastně jakýkoliv obor. To je ten společenský a pak samozřejmě ten osobní. Má to význam i vlastně pro naše vlastní myšlení, protože z těch aktuálních výzkumů plyne, že zhruba čtvrtina 15-letých dneska neporozumí vlastně psanému textu. Nedokáže při čtení rozpoznat, co vlastně čte, o čem čte a podobně. A v tom vlastně to vyšší vzdělání dál vlastně pomáhá.
1: Tak tady se pojďme zastavit. Ty otevíráš takové otázky, které jsem si původně třeba neplánovala, ale my se pak dostaneme i k těm mým. Ty jsi mluvil o tom, že ze statistik vyplývá, že 15-letí lidé neporozumí textu.
2: A nás hovoříme o takzvané čtenářské gramotnosti, kdybychom chtěli mluvit odborně.
1: A nás teďka holky a kluci poslouchají a možná, že někteří čtou a někteří třeba nečtou. K čemu to čtení teda vlastně je a jak to souvisí s tím, že tomu rozumím nebo nerozumím? Protože číst snad umí pro boha každý.
2: Číst umí každý, aspoň v to doufám, že aspoň drtivá většina ano, ale je otázka, jestli skutečně porozumí obsahu toho sdělení, jestli třeba porozumí tomu příběhu, který čte, když třeba čte nějaké sci-fi, fantasy nebo beletrii obecně. A jde o to, jestli si z toho vlastně dokáže i něco odnést. Tuhle tu disciplínu hodně právě rozvíjejí ty humanitní nebo společenské vědy, třeba filozofie a další, které vlastně primárně nebo základně učí vlastně číst, rozumět a interpretovat nějaké i složitější texty a tak vlastně rozumět i tomu, co se vůbec ve společnosti děje, protože to čtení nejenom, že je to skvělá zábava, že se dozvídáme nové věci, že tím rozvíjí vlastně vlastní osobnost. Dneska hodně se dbá na ten rozvoj osobnosti. Ale vlastně tím přispíváme i té společnosti, protože právě rozumíme těm společenským problémům a tomu, co se obecně ve společnosti děje, toho, co slyšíme ve zprávách. Učíme se i rozpoznat třeba ty dezinformace, které se na nás valí. Učíme se kvalitně interagovat i na těch sociálních sítích, na nich nestrávíme i několik hodin denně.
1: Neskočíme každému na špek.
2: Přesně tak.
1: A víš co, Patriku, teď se uděláme malou přestávku. Já tady mám hezkou písničku, která se jmenuje Co z tebe bude. To se tak hodí, viď? A holky a kluci, já bych vás teďka poprosila, napište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo třeba klidně i zavolejte na číslo 800 199 199. Co vám jde? Co vám nejde?
2: To mě to hrozně zajímá.
1: Mě taky. Já bych chtěla vědět, co rádi děláte, čemu se věnujete, jestli třeba už víte, čím se chcete jednou stát. A nebo jestli to nevíte, tak nám to napište taky.
2: A je to úplně v pořádku nevědět.
1: Že jo? Někdo to neví ještě v 50.
2: Přesně
1: a
2: tak.
1: Pro jednoho z vás, kterého pak vybereme pomocí trošku náhody, tady mám krásnou knížku, která se jmenuje Útulek záhad napsal i Petr Hugo Šlik a vy si krásně můžete právě vyzkoušet to čtení. Jsou tam docela velká písmenka, docela ano. Pokud to nikdo nebude chtít, tu knížku, tak ji dám Patrikovi.
2: Dobře, já budu rád. A je tam nějaký obrázek?
1: Jsou tam obrázky, ano, jsou tam krásné obrázky.
2: No super.
1: Takže já ještě jenom řeknu knižní novinku. První díl nové série Útulek záhad do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media. No a my si teďka dáme tu písničku a vy, holky a kluci, pište.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je Patrik Čermák, učitel, vědec a v tuto chvíli pracuje na ministerstvu školství.
1: Je to tak.
0: A Patriku, všude kolem dospělí mluví o politice, o tom, kdo je ministr a o různých ministerstvech. Máme ministerstvo zahraničí, máme ministerstvo zdravotnictví, máme ministerstvo školství a různá další financí. Ale co to vlastně to ministerstvo je? Mohl by si třeba vysvětlit, proč je tak důležité ministerstvo školství?
2: Tak v první fázi, a jak se vždycky říká, na prvním místě jsou peníze, i když já s tím nesouhlasím, ale v tomhle případě tím začnu, tak prioritně hlavně poskytuje vůbec finance na to, aby měli vůbec učitelé třeba platy, aby ve školách bylo vůbec teplo, aby nějaké školy vůbec existovaly. Takže je to velmi důležitá složka v tomhletom jakoby základním zajištění. No a potom realizuje takzvanou vzdělávací politiku. A to je to, co se v těch školách vlastně bude učit, nebo kam bychom chtěli vlastně směřovat vůbec ty školy, jak by měly třeba vypadat za 10 let. To je taková druhá velmi důležitá oblast. No a ta třetí, tu bychom mohli odborně nazvat internacionalizace, a to je propojení s tím světem za hranice, zejména s tou Evropskou unií, abychom umožnili žákům a studentům vycestovat do zahraničí, za hranice, a taky ti žáci a studenti mohli volně cestovat k nám. A netýká se to jenom vysokoškoláků, ale týká se to už třeba i žáků na střední škole, kteří takhle cestují na stáže nebo výměnné pobyty do zahraničí. Takže to ministerstvo takhle má velmi důležitou úlohu, a je tam spoustu dalších agent, spoustu dalších důležitých procesů. Nicméně tyhle tři, které jsem vyjmenoval, tak si myslím, že naše posluchače můžou zajímat asi nejvíc.
0: Já tě teďka poprosím, vezmi si sluchátka, protože nám někdo telefonuje. Halo, tady je Jan.

0: rukojetice jsem měla švihadlo a do té dřevěné rukojeti jsem zpívala a hrála jsem si na Helenku Vondráčkovou a chtěla jsem být zpěvačka. A to se mi vlastně taky splnilo. A dneska jsem moderátorka v rozhlasu, ještě k tomu zpívání.
1: Je něco, co se ti nesplnilo?
0: To jsem zapomněla. To je ta lepší varianta.
1: To budeme mít asi podobný.
0: Tak a jak to má Patrik?
1: Já jsem vlastně už říkal, že já jsem chtěl být tím vědcem. To je jedna stránka, to se mi splnilo. Pak jsem si také hrával s takzvanou dětskou poštou, kde jsem razítkoval ty obálky, takže to by se dalo říci, že v tom je možná ta úředničina, trochu aspoň. A pak jsem hrozně rád pořádal takové jako sezení se spolužáky, kamarády a podobně, což v podstatě by se mohlo považovat za to učitelování, za to učení, za to stání před tou katedrou s těmi žáky. A tam vlastně se přetavil ten můj zájem z toho vědeckého pracovníka do toho učitele, ať už vysokoškolského nebo středoškolského. A musím říct, že jsem to dělal strašně rád a doteďka vlastně vedu ty nadané děti a mladé lidi, zejména formou toho mentoringu a coachingu, a učím taky dospělé, budoucí učitele právě v oblasti nadání a strašně si to užívám doteď.
0: To je taky hezké. A Žanetko, jak to máš ty? Už třeba tušíš, co z tebe bude?
2: Tak já si myslím, že za mě bude herečka a možná budu aj tancovat, ale to nevím jistě, a určitě budu moderovat v Radiu Junior.
0: Tak to je ráda.
2: Já vlastně půjdu teď na kurzu k Denise, myslím 30. září.
0: Výborně, tak to se tu třeba uvidíme, no to mám velkou radost. A já jsem se právě chtěla zeptat, co pro to děláš pro splnění toho svého snu, tak tohle je určitě docela důležitá věc, ty si zatím jdeš. No a co to herectví, chodíš do nějakého dramaťáku třeba?
2: Chodím do dramaťáku a minulý rok jsem tam hrála hlavní roli, takže si myslím, že jsem na tom dobře.
1: Tak to je paráda, gratuluju.
0: To se mi líbí.
1: Mně taky.
0: No, já si myslím, že jdeš správnou cestou a držíme palce. A děkujeme za zavolání a dostáváš tady tajné číslo a až budeme potom vybírat, tak třeba uvidíme.
1: A hlavně jenom, jestli můžu doporučit, přes překážky ke hvězdám, jak říká jedno přísloví. Pokud se někdy něco nepovede a v normálním životě tomu tak bývá, tak se tím nenechat odradit.
0: Jasně, Žanetko, jsi takový ten tvor, který se nenechá odradit, i když ho třeba někdo od toho zrazuje?
2: Jakože, když jsem byla malá, tak jsem hodně poslouchala ty ostatní, ale teď už se stojím jako za svým.
0: To děláš moc dobře. Tak děkujeme za zavolání a měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Novida? Taková skvělá posluchačka.
1: Přesně tak, to je úplně perfektní tohleto slyšet. Já možná k tomu jenom dodám, že občas je taky dobré naslouchat těm ostatním, ale nemusíme je nutně poslouchat. To je velký rozdíl.
0: To je pravda. A já tady potom určitě najdu nějakou písničku o tom, o cestě ke hvězdám. Já si myslím, že už tady jednu mám. Ale ještě se podíváme do mailu. Dobrý den, mě baví programovat roboty a aplikace a nejde mi dochvilnost a v dospělosti bych chtěl být vynálezce, píše Krištof. Krištofe, mně to taky nejde chodit včas.
1: Já se přiznám, že já jsem tím trpěl taky. Poměrně hodně mě vychovala moje žena Kateřina, která nás teď poslouchá. Takže už tím tolik netrpím. Myslím, že možná už dokonce vůbec, že se opravdu snažím na ty sůzky přijít i s nějakým předstihem. Takže to je dovednost, která se dá velmi dobře natrénovat. Nicméně musím říct, že i spousta vědců je poměrně roztržitých a když je to v nějaké jako dobré vůli, že se třeba na nikoho nepovyšujeme a podobně, tak bych to i prominul. Ale samozřejmě v rámci coachingu mám i klienty, se kterými pracujeme na takzvaném time managementu, určitě.
0: Tak a teď mě prosím tě řekni, co to vlastně ten coaching je. Já myslím, že třeba holky a kluci znají nějaké kouče ze světa sportu.
1: Definitivně určitě, to je pravda. Ten coaching má několik směrů, může být třeba právě ten výkonový, který se prosazuje hodně v tom sportu. Já třeba jsem prošel výcvikem v takzvaném psychologickém coachingu, v gestalt coachingu konkrétně, což je jedna z druhů psychoterapií teda. A ten coaching se liší od mentoringu. Mentoring je taková expertní znalost. To je, když někomu předáváme nějaké své znalosti, někomu už, kdo ví, kam chce směřovat a chce se na té cestě nějakým způsobem posunout. Když to coaching je zejména pro ty, kdo teprve třeba hledají svoji cestu, není to předávání hotových znalostí, není to radění. Spíš se snažíme, aby vlastně ten koučovaný, jak říkáme, ten klient, si přišel na to svoje sám, protože my věříme, že už to v sobě nějakým způsobem má a my jako koučové se jenom ho snažíme přimět k tomu, aby to v sobě objevil.
0: Takže mu vlastně jako kouč umožníš, aby si na to teda přišel sám.
1: Přesně tak. Buď kladu nějaké chytré otázky, nebo používáme různé hravé metody, používáme třeba i hrací karty, používáme různé lístečkové metody, nebo i různé metody aktivizující, že si třeba přesedáme na židlích a podobně. A tímhle způsobem vlastně tou hrou se snažíme dospět k nějaké té odpovědi, která toho koučovaného, toho klienta typicky někam posune. Doufáme, že pozitivně.
0: Tak a my za chviličku odpovíme na otázku, nebo si poslechneme, co nám chce říct další volající, ale my si dáme tu písničku, která se jmenuje Až ke hvězdám. Holky a kluci, pište nám nebo volejte. Číslo je 800 199 199 a adresa radio.junior@rozhlas.cz. Čím byste chtěli být? Už to víte nebo to vůbec netušíte?
1: A nebojte se mířit ke hvězdám.
0: Tak, tak. A jeden z vás získá knižní novinku, první díl nové série Útulek záhad, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media.

0: Holky a kluci, ke hvězdám teď v klubu Rádia Junior letěli Ben a Mateo, ale mým hostem ve studiu Rádia Junior je Patrik Čermák, učitel, vědec a taky úředník na ministerstvu školství. A na telefonu je Áďa. Ahoj, Áďo.
1: Ahoj.
2: Dobrý den.
0: Čau. Tak ty jsi chtěla na něco zeptat, povídej.
1: Povídej.
2: Já jsem se chtěla zeptat, že když třeba člověka zajímají dvě povolání, tak jestli může jít i na dvě střední školy.
1: Ty dvě střední školy, to je trošku složitější. Samozřejmě dneska už některé střední školy jsou i online, to je taky možný, ale já třeba v tomhle konkrétním případě bych doporučil třeba gymnázium. Protože gymnázium, záleží samozřejmě, jaké ty obory jsou, ale gymnázium umožňuje si zapsat třeba i semináře, kde jednak to učivo je obecnější v rámci normálního toho studia a pak v těch seminářích pak se může specializovat na nějaké ty konkrétní věci. Tak vybrat třeba gymnázium, které v rámci těch seminářů umožňuje zaměřovat se na ty obory, které ty zmiňuješ. Pak, až dokončíš vlastně tuhle tu střední školu, tak už budeš na té vysoké třeba a tam už je to daleko snažší. Tam už můžeš vlastně studovat i dvě vysoké školy na jednou, nebo dva obory na jednou v rámci jedné vysoké školy. Takže já bych, jestli můžu, tak bych doporučil tohleto, ale možná se tě ještě zeptám, jaké jsou vlastně ty dva obory, které máš ráda, že bys je studoval.
2: No, jako já bych chtěla jako na učitelku ve školce a nebo na policii.
1: Nebo na policii, takže nějaká bezpečnostní činnost. To jsou hezký obory a ty samozřejmě můžeš studovat už na střední škole, nicméně ty vlastně můžeš jít na tu policii až třeba na tu policijní akademii, až na tu vysokou školu a v rámci třeba té střední školy se zaměřit, třeba toho gymnázia, se zaměřit na ty předměty, které bys třeba chtěla učit a do toho chodit třeba na stáž do nějakého třeba kriminalistického ústavu nebo do nějaké laboratoře, kde třeba dělají tu daktyloskopii a podobně. To se všechno tohleto dá v rámci té střední školy domluvit.
0: Takže doporučuješ hlavně gymnázium, které má široký záběr a člověk může dělat víc věcí najednou.
1: Přesně tak. A může se věnovat i vlastně těm mimoškolním aktivitám hodně. Ať už v rámci těch seminářů na té střední škole, nebo na tom gymnáziu, a nebo i v rámci třeba takzvané středoškolské odborné činnosti nebo Asociace pro mládež, vědu a techniku, kteří umožňují věnovat se takzvaným projektům. A v rámci těch projektů člověk může tu dělat něco z učitelství, třeba tandemovou výuku, kterou já taky garantuju u nás v Pardubicích, nebo třeba se věnovat té kriminalistice, policii, obecně nějaké obraně a podobně. Všechno tohle jde i řešit v rámci třeba těch mimoškolních aktivit.
0: A teď mě ještě napadá, že někdy člověk za dobu studia přijde na nějaké další řešení, nebo se mu otevřou nějaké nové dveře, nová lákadla a třeba se to potom úplně vlastně promění a specifikuje.
1: Přesně tak. Je to tak a často k tomu dochází, že i když si vlastně teď říkáme, že tohle nás teď baví, tak když si to pak zkusíme, tak vlastně zjistíme, že to dělat nechceme. A to za mě je taky velmi pozitivní zjištění, protože než třeba to dělat několik let, tak je lepší si to zkusit a říct si, ano, tohle je pro mě, ale taky tohle to pro mě úplně není a půjdu dělat něco jiného nebo zkusím ještě něco jiného. Prostě za mě je dobrý si vyzkoušet co nejvíc možností, pokud můžu, a vybrat si z toho, co mě takzvaně baví, co mě bude naplňovat a v čem bych mohl být dobrý.
0: Tak, Áďo, byla to dobrá odpověď?
2: Ano, děkuji moc.
0: My taky děkujeme za zavolání. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Děkuji vám, nashledanou.
1: Ať se daří.
0: Tak, držíme palce, ať už to bude v čemkoliv. Mně teďka přišel na mysl takový ten film, komedie Policajt ze školky. To hrál Arnold Schwarzenegger, je to hodně starý film. Pamatuješ si ho ty vůbec?
1: Matně se přiznám.
0: Je to náhodou velká prča, to se podívej. Ale je to hodně staré, to je pravda. Tak a já se dívám do mailu. Dobrý den, já jsem vždycky chtěl být traktorista a teď chci být strojní inženýr, vystudovat ČVUT a navrhovat nové traktory. Mám rád matematiku, šachy a tělocvik. Nejde mi tancovat, tancování a zpívání, píše Krištof 10 let.
1: Mně taky tancování nešlo ze začátku a pak jsem to dokonce dotáhl, že jsem tancoval závodně chvílku. Pak jsem se teda začal věnovat víc vědě a už jsem na to neměl čas. Nicméně chci povzbudit, i když něco ze začátku vypadá, že to úplně nejde, tak se to cvikem může znatelně zlepšit. O tom vypovídají nakonec i teorie o nadání. Jedna říká, že nadání je cosi vrozeného, třeba to IQ a podobně, ale jedna teorie říká, že nadání je vlastně získané. Získané tím, že nějakou věc děláme dlouhou dobu. Jo? A tyhle teorie jdou proti sobě v podstatě a možná, že pravda je někde uprostřed, že je to cosi, co je částečně vrozené, ale pro co, aby se projevilo, tak potřebujeme nějaký třeba vliv okolí, nějaké třeba dobré učitele a podobně. Ale abych se dostal tady k našemu pisateli, tak jenom řeknu, že to je jako skvělá kombinace. Je v tom matematika, šachy, což znamená logické uvažování, což s tou matematikou souvisí. A v případě toho strojního navrhování, tam je důležitá právě ta logika. Tohleto říkáme kvantitativní myšlení. Takže já to vidím jako na dobrou cestu.
0: Já bych taky Krištofa ráda pochválila, protože, jak jsem slyšela, málo dětí se hlásí na technické obory. Hmm. A když to někoho zajímá, tak je velká pravděpodobnost, že uspěje.
1: Já možná ještě řeknu k tomu, že se málo hlásí na technické obory. Zase z těch statistik plyne, že těch technicky vzdělaných lidí máme víc než těch humanitně vzdělaných. A samozřejmě ty technické potřebujeme, to o tom vůbec žádná, potřebujeme techniky, potřebujeme fyziky, matematiky, chemiky a ajťáky v současné umělé inteligenci. Taky nějakým způsobem, už to je trošku problematičtější, než to bylo dřív, ale taky potřebujeme ty humanitně vzdělané, třeba teď máme velký nedostatek právě učitelů a psychologů, které jako ministerstvo se snažíme podporovat teď.
0: Vida. Takže držíme palce Krištofovi, ať vystuduje ČVUT a navrhuje nové traktory.
1: Bude bezva.
0: To je krásný sen. A teď nám píše Emilka. Dobrý den a ahoj, jmenuji se Emilka, 10 let. Až budu velká, tak bych chtěla být zubařkou, protože bych lidem mohla spravovat zuby a mohla bych jim dělat radost, aby je nic nebolelo. A taky bych se chtěla zeptat, co jste jako malý nebo i teď nikdy za nic nechtěli dělat za povolání. Ale taky bych si moc ráda zkusila moderování Rádia Junior, ale nejlepší by teda bylo s vámi, Jano. Já ti zdravím, Emilko. To je výzva, no tak třeba. A taky bych se chtěla dál věnovat atletice jako kroužek.
1: Určitě, proč ne? Nakonec i zubař potřebuje určité akrobatické dovednosti, když já kolikrát vidím, když vlastně mi vrtají zub a není to úplně tak zřídka, bohužel, ale zase to není tak často, abych odpověděl na tu otázku. Já mám v rodině zubaře taky a zubařku. Nicméně na tu otázku, co bych asi nechtěl dělat, nevím, jestli to je úplně od dětství, ale asi od nějaké možná rané dospělosti, tak je to asi skutečně toho lékaře, ať je to praktický lékař nebo zrovna zubař, protože já se přiznám, já se bojím krve. Já se vždycky, když vidím tu jehlu, a ať už to je na odběr krve, nebo jehlu, která mi dává třeba nějakou anestezii do těch zubů, já se musím koukat jinam. No, omdlívám.
0: Omdlíváš. No vidíš to, a můj tatínek je lékař a já jsem vlastně nechtěla být úplně lékařka, ale chtěla jsem být zdravotní sestřička, vlastně teď mi to taky došlo. Ale co bych opravdu nechtěla, být veterinářka, protože mám ráda zvířátka, ale já bych měla těžkost s tím, že třeba mi nemůžou říct, co je trápí. A že když něco bolí zvířátko, tak mi je to víc líto, než když to bolí člověka.
1: Bolí to u srdíčka.
0: Bolí to u srdíčka, takže to bych asi, Emilko, dělat nechtěla.
1: Ale jsou dneska lékaři, třeba psychiatři, kteří nutně nemusí pracovat třeba s krví. Třeba na to mají ty sestřičky, když dělají nějaké analýzy. To bych zvládnul, ale tohle to Asi, no. Asi bych ty pacienty neuspokojil.
0: Každá odpověď je správná. I když třeba teďka si někdo říká, ale být lékař, to je to nejhezčí. A další třeba říká, veterinář, to je můj sen. No tak my to máme s Patrikem takhle a tak je to v pořádku, viď?
1: Definitivně.
0: Holky a kluci, pište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz nebo můžete i zavolat. Číslo je 800 199 199. A co po vás chceme? Napsat, co vám jde, čím byste chtěli být. Jestli to víte, anebo třeba jestli to nevíte, taky nám napište, co vám nejde. A jestli třeba na něčem takovém pracujete, aby vám to šlo lépe. A jeden z vás získá knižní novinku, první díl nové série Útulek záhad, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media. Autorem knížky je Petr Hugo Šlik a ilustrovala ji Tereza Janáková. A teď si zase dáme jednu písničku.

0: Holky, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je teďka Patrik Čermák, učitel, vědec. My si tady povídáme o tom, co vás baví, co vás nebaví, co vám jde a co vám nejde. A třeba možná jeden z vás získá knížku, kterou tady před sebou mám. Je to knižní novinka, první díl nové série Útulek záhad, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media.
1: Je na co se těšit.
0: Jsou
1: zrovna jako záhady, jsou knížky, se kterými jsem možná začínal v dětství vůbec.
0: To je super. Ale stačí, když napíšete, co vás baví, co vám jde. A nás to totiž zajímá, protože Patrik se věnuje práci s dětmi i třeba jako coach. Pověz mě, co vlastně ten coach, my už jsme to tady nakousli, ale k čemu třeba coach může dovést člověka?
1: To je dobrá otázka. Z té praxe, co dělám, tak řešíme vůbec právě tu budoucí orientaci, myšleno, jakému oboru se věnovat, jakou školu vybrat, ať už to je střední, vysoká, nebo třeba doktorát potom. Řešíme třeba i, jak školu opustit, jak ten obor změnit, jak třeba změnit vůbec prostředí, ve kterým se pohybuju. Řešíme ale i vztahy, jak navazovat vztahy s vrstevníky, jak navazovat vztahy přátelské nebo partnerské, případně jak je opouštět.
0: I to je někdy těžké, jako navazovat vztahy? Rozvazovat je?
1: Je to někdy velmi těžké, protože právě ty nadané děti nebo mladí dospělí se často mohou cítit nějakým způsobem vyloučeni z toho kolektivu nebo že si s tím kolektivem nějakým způsobem nerozumí. Někdy to může být způsobeno, že oni sami jsou takzvaně podvýkonní, což znamená, že maskují to, že jsou nadaní, maskují to, že něco umí dobře.
0: Nechtějí být za šprty.
1: Přesně tak, aby do toho kolektivu zapadli.
0: Yes.
1: A někdy to je to, že ani zapadnout nechtějí, ale nějakým způsobem je to prostě trápí, protože by chtěli s těmi vrstevníky nějakým způsobem komunikovat. A tam řešíme, jakým způsobem to udělat, že vlastně chyba jako není na jejich straně a vlastně na ničí straně. Jo? Takže to jsou tyhle dva okruhy, které řešíme nejvíc. A pak jsou to další věci, které s tím nadáním souvisejí, ať je to třeba, jak si uspořádat čas. Jak třeba, když mám těch aktivit hodně, jak jsme už dneska mluvili, jak je do toho týdne narvat, abych všechno stihnul, co chci. Jestli je v pořádku, že chci ještě něco víc nebo něco míň. A taky řešíme, řekněme, to duševní zdraví. Řešíme často tlak na výkon, který je vyvíjen právě, když je někdo označen za nadaného a ty děti a mladí dospělí třeba nechtějí být označeni za nadané, protože pak se od nich očekávají třeba velké výkony, samé jedničky a podobně. A také sami si na sebe kladou třeba velké nároky právě tím, že chtějí třeba toho hodně stihnout. Takže řešíme i nějakou prevenci vyhoření nebo někdy i to vyhoření samo.
0: A může vyhořet takzvaně, nebo co to znamená, když člověk vyhoří? Že mu vlastně pohasne to nadšení?
1: Tak my často říkáme, i ti nadaní se často označují za takzvaně aktivní, takže to znamená, že hoří pro ten obor, pro ten předmět, nebo pro několik věcí mají takzvaně ten zápal, prostě dělají to s nadšením, dělají to třeba hodiny denně, i třeba přes noc nespí kvůli tomu, aby dodělali nějaký třeba soutěžní projekt nebo práci a podobně. No a ono se může stát, že prostě ta energie někdy dojde a může dojít samozřejmě tak, že se z toho vyspíme třeba o víkendu, což taky není ideální spát jenom o víkendu, ale když je ta zátěž dlouhodobá, tak potom i to vyhoření je potom dlouhodobé, člověk pociťuje takovou jako vlastně nechuť, jako by ten oheň přestal plápolat, už tam není ten zápal, už se k těm věcem vlastně nutíme. Jsou tam i průvodní příznaky, že třeba už ani nespíme. Zhoršuje se nám i vlastně nejenom to psychické, ale i to fyzické zdraví. A tohle i můžou být nějaké jako prvotní signály Jo, že prostě když se cítíme už velmi unavení, už se nám ty věci nechtějí dělat, tak je už na místě vlastně spozornět, jestli třeba nestojí za to vlastně trošku aspoň ubrat.
0: A může si člověk dovolit nedělat nic?
1: Může a je to prospěšné.
0: Já jsem někdy slyšela, že je docela dobré chvilku nedělat nic a nudit se. Máš pocit, že mají čas děti se nudit?
1: Já si myslím, že je to dokonce i nutné. Protože když se člověk nudí, a vím to i z vlastní zkušenosti, nemusíme to nazývat nutně nudou, ale pojďme třeba ven na nějakou procházku. Pusťme si nějaký dobrý film, nějakou hezkou muziku. Meditujme. Proč ne? Tak v tomhle případě se může i stát to, že ten mozek se takzvaně uvolní a můžeme i díky tomu přijít na nějaké nové myšlenky. Protože naopak, když ten mozek je pořád v podstatě zapojený v nějaké činnosti, no tak nemá příležitost na to se na tu činnost podívat třeba z nějaké větší dálky, říkáme z nějaké třeba opačné perspektivy a navrhnout třeba nějaký nový řešení, nebo nám přijde nějaký nový nápad a podobně. Takže je to velmi důležité, já bych řekl, že pro nějaké velké objevy dokonce nezbytné.
0: Já jsem slyšela, že třeba někdy člověka napadne něco, když usíná. Třeba nějaké řešení, ke kterému se vůbec nemohl dostat a že je pak dobré rychle vstát a zapsat si to. Je to pravda? Máš to?
1: Je to tak a skutečně s tím mám i vlastní zkušenost a mám vlastní zkušenost i s tím, že to rčení ráno moudřejší večera je skutečně někdy platné, protože nejenom v tom, když člověk usíná, kdy se můžou dít různé věci, ale i to, když předtím, než jde spát, si třeba přečte něco, co je nějakým způsobem náročné. Teď tím nechci říkat, aby to třeba dělal těsně před spaním a kvůli tomu nespal. Jo? Ale něco, co třeba nějakým způsobem řeší, si třeba jenom přečte a pak se k tomu druhý den potom spánku vrátí, tak často to bývá potom mnohem snazší na pochopení, než to bylo předtím, právě proto, že ten mozek si to nějakým způsobem zapamatuje a přes tu noc to nějakým způsobem zpracuje.
0: Vlastně si restartuje ten počítač.
1: Přesně tak.
0: A uvolní si kapacitu paměti.
1: Ano, a funguje to bezvadně.
0: No, tak Patriku, já si myslím, že jsme toho probrali opravdu hodně. Máme tady ještě poslední otázku, ale to musíme už zodpovědět třeba v minutce. Adélka píše, dobrý den, moje sestra se nechce učit, protože říká, že na všechno bude mít umělou inteligenci.
1: To je velká otázka dnešní doby, kam až ta umělá inteligence samozřejmě půjde. Ale to už jsme říkali třeba o kalkulačce, jo? Že prostě nebudeme muset se učit matematiku, protože nám všechno spočítá kalkulačka. A ejhle, ona úplně tak všechno nespočítá. Samozřejmě dneska umělá inteligence už počítá i příklady. Ale co bych chtěl říct, tak právě, třeba jak jsme se na začátku bavili o té čtenářské gramotnosti, pokud se nebudeme nějakým způsobem učit, pokud nebudeme procvičovat ten mozek, tak za chvíli už nebudeme rozumět vůbec ničemu.
0: Ani jeden druhému.
1: Ani té umělé inteligenci.
0: No a to by byla velká škoda, abychom ji nechali, aby s námi si hrála.
1: Přesně tak.
0: Tak, Patriku, ty mě prosím tě teďka řekni jedno číslo od 1 do 11.
1: 7.
0: A já budu tady počítat, co jsem si tady zapsala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak.
1: Víš, proč jsem zvolil 7?
0: Ne.
1: Pánbů 7. den odpočíval.
0: Odpočinek.
1: To je narážka na ten odpočinek, který je v dnešní instantní a rychlé době velmi potřeba.
0: Tak musíme, ano, všichni odpočívat, protože bez toho to rozhodně nejde. A já jsem tady našla, dobrý den, chtěl jsem být vždycky traktorista, takže
1: bezvadný,
0: desetiletý Krištof dneska získává knižní novinku, první díl nové série Útulek záhad, a kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media. Krištofe, prosím tě, buď tak hodný, napiš nám svoji adresu, ať ti tu knížku můžeme poslat a nám nezbývá, než...
1: A pak třeba napiš, jak se ti líbila, klidně mě osobně.
0: Rozhodně, ano, to je výborná věc.
1: To by mě zajímalo, jestli si ji mám taky přečíst.
0: Tak, Patriku, já ti moc děkuju, měj se krásně a ať se ti všechno daří, ahoj.
1: Děkuju jenom moc za pozvání, bylo to s tebou jako vždy bezvadný a děkuju i našim skvělým posluchačům, kteří kladli perfektní dotazy. Mějte se hezky.
0: A teď už se s vámi loučí i Jana Richterová. Dobrou noc.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Už tu na vás čekám s další pohádkou z letní zahrádky. Ta dnešní se jmenuje Spravedlivý soud a zavede nás do zahrady, ve které roste pyšná gladiola. Myslí si o sobě, že je nejkrásnější květinou. Má štíhlé tělo, spoustu květů a dokonce dvě jména. Pivoňka s ní ale nesouhlasí. Kdo rozhádané kytky rozsoudí? To se dozvíte už za chvilku. Tak honem do postýlek.

Dobrý večer, děti. Zas končí jeden letní den. Výjdu na naši zahrádku. Květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? Gladiola vykvetla právě v tu chvíli, kdy skončil malý jarní deštík. Po dešti zůstala poblíž gladioli třpitivá tuňka, malá kaluš, stříbrné vodní zrcadlo. Gladiola natáhla krk, pohlédla do vody a vypískla. O, jak jsem krásná! Můj květ je jako jasný plamen ohně. Jistě jsem ta nejkrásnější květina v celé zahradě. Kdyby s raději mlčela, zamumlala temně rudá pivoňka, která rostla na blízku. Vždyť jsi tak hubená a máš jen jeden jediný květ. Je mi tě skoro líto. Však já vím, jak vypadám. Mám své zrcadlo. Daroval mi ho deštík, odsekla gladiola a dál se zhlížela v kaluži. Jsem krásně štíhlá. A že mám jenom jeden květ? Už zítra rozkvetou další. Ale už dnes mám něco, co ty nikdy mít nebudeš. Dvě jména. Říká se mi gladiola a taky mečík. Můžeš se ty pochlubit dvěma jmény? Neříkají ti tak kvůli ostrému jazyčku? Prohodila pivoňka. Dvě jména přece nikomu ke kráse nepomůžou, ani pár květů navíc. Pro krásu kytky je nejdůležitější, kolik má ve svém květu lístků. A já jich mám aspoň 100. Hedvábně měkkých. Chceš snad říct, že jsi krásnější? Skočila jí do řeči gladiola. Ale pivoňka neodpověděla, jen se mlčky pousmála. O ano, myslíš si to, vidím to na tobě, zvolala gladiola. To si nenechám líbit. Chci, aby nás někdo rozsoudil. Proč ne? Potřásla pivoňka s třapatou hlavičkou. Ale musí to být spravedlivý soudce, opravdový znalec květin. Motýl je znalec, vyhrkla gladiola. Hej, motýlku, zastav se u nás a rozsuď, která z nás dvou je krásnější. Ty jsi nejkrásnější, zašeptal motýl gladiole a ta se napřímila ještě pyšněji. Pak motýl přelétl k pivoňce a špitl. Ty jsi nejkrásnější. O, díky, zarděla se pivoňka ještě temněji a rozpačitě dodala. Ale neříkal jsi to též, gladiole? O, už ani nevím. A nemám čas přemýšlet o tvé otázce, musím letět dál. Zatřepal motýl křídly a byl pryč. Usedl opodál na květ hortenzie a šeptá jí, ty jsi ze všech nejkrásnější. Ten přelétavý panáček to říká každé. Rozlobili se svorně pivoňka s gladiolou. Musíme najít lepšího soudce. Usedlejšího, rozumnějšího, uvážlivého. Ať nás rozsoudí tady hlemíšť, napadlo pivoňku. Je znám svojí rozvahou. Všechno dělá s hlemíždí rychlostí a jistě se rozhodne dlouze a spravedlivě. No, proč bych vás nerozsoudil, zamumlal hlemíšť. A už příští týden, nejpozději příští měsíc vám řeknu, co a jak. Příští měsíc, vypískla gladiola, do té doby uschnu a utrápím se pochybnostmi. Tu se u plotu zahrady zastavili dva pánové a jeden druhému povídá. Moc krásná zahrada. Zeptáme se raději těch dvou, napadlo gladiolu. Vypadají jako znalci, jistě poznají nejkrásnější květinu. Druhý pán přisvědčil prvnímu. Opravdu moc pěkná zahrada. Jen jestli pak se v ní najdou nějací hlemíždi. Co je to za lidi? Podíví se gladiola i pivoňka. Květiny je nezajímají. Hlemíždi, slyšel jsi je? Co jsou zač? Ach, to jsou takový, jak bych to jen řekl, volá rozčílený hlemíšť. Říkají si labužníci
ale mezi námi mají jiné jméno. My jim říkáme Hlemíždo žrouti. Promiňte, musím pryč. A Hlemíšť zmizí jako blesk. Pivoňka s Gladiolou na sebe vykulili očka. Vydá Hlemíždě, tak on zná dvě rychlosti, ale tu svižnou tají. A my jsme zase bez soudce, podotkla smutně Gladiola. Klapi klap, zaklapali na blízku čísi malé dřeváčky. To kolem kráčel jarní skřítek zahradníček. Sotva už stál na nohou, takové dlouhé jaro bylo a on měl za sebou spoustu práce. Teď už se těšil jenom na to, jak se pořádně prospí a náhle uslyší volání. Stůj, skřítku zahradníčku, zastav se a rozsuď nás, která z nás dvou je krásnější. Jedna jste hezčí než druhá, zabroukal skřítek, ale obě květiny se mračí. To přece není žádná odpověď, rozhodni se. O, mně se nechce, zívl skřítek, jsem moc unavený. Pak se ale ťukl do čela. Snad bych se přece mohl rozhodnout. Krásnější bude ta, která mi nabídne lepší místo k odpočinku. To jsem já, zvolá Gladiola. Můj květ je pohodlný jako kolébka. U mě si pohovíš, jen to zkus. Skřítek šplhá ke květu Gladioli. Ale v tom vyjekne, jou, máš listy ostřejší než meč, pořezala si mi laň, poslouchej, to tedy nemusela. Jsem přesně taková, jakou si mě udělal, jarní skřítku zahradničku, odsekla Gladiola, ale hned si vzpomněla, že skřítka nesmí rozlobit a úlisným hláskem dodala. Ale udělal si mě krásnou, to přece víš. Skřítek si ji už nevšímal, unaveně klopítal k pivoňce, pomalu vyšplhal po jejím stonku a vklouzl do jejího květu. O, tenhle květ připomíná mi na čechrané peří v peřince, zašeptal, zívl na celé kolo, zavřeli se mu oči a usnul. No ne, on si klidně spí, copak se nenajde na světě nikdo, kdo by nás konečně rozsoudil, zvolala zlostně Gladiola. Psst, teď nekřič, ať může skřítek spát, potřebuje to. Nevidíš, je tolik unavený po dlouhém jaru, šeptá Pivoňka. Co je mi do toho, chci svůj soud, křičí Gladiola. Dobrá, když ti na tom tolik záleží, rozsoudím nás sama, šeptá Pivoňka. A docela spravedlivě ti řeknu, že jsi zdaleka nejkrásnější. Gladiola oněměla překvapením. A právě tohle Pivoňka zamýšlela. Teď opakuje pořád dokola. Jsi nejkrásnější. A její tiché šeptání konejší skřítka zahradníčka ve spánku. Zdá se mu o jarních váncích, které ho kolébají a šeptají ší, ší, ší. Dobrou noc.

0: další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Říká se, že chybovat je lidské. Přemýšleli jste ale o tom, proč lidé chyby dělají? Proč tak často zakopávají, koktají, pletou si slova, lžou, podvádějí, zapomínají? Můžou za to chybičky, bytosti, které stělesňují chyby. K čemu jsou dobré, se dozvíme právě teď v pohádce Chybičky, kterou napsala Barbora Haplová. Režie Petr Vodička. Hrají Veronika Lazorčáková, Tereza Švejdová, Marek Lambora, Pavel Čeněk a další. Natočeno v roce 2022.

0: vstávejte. Přijdeme pozdě. Zase, jako vždycky. Jakube, Kájo, Vojto, Berto, tak šup, ať už jste dole.
1: Já jsem tu přeci dávno, mami, jestli jsi nevšimla.
0: Já vím, Jakube, ale musíme jít všichni dohromady. Je to přece jen váš první školní den.
1: To já přece vím.
2: Už sněžím, mami.
1: Já se běžím, Kájo.
2: Zázněčka.
3: Jaboj, jsi to bolelo. Jsem tu.
0: A kde je Berta?
3: Berta se bojí.
0: Už zase.
2: Zamkla jsem na závodě a nechce vynést.
1: Závodě vylézt. Výborně, kvůli ní přijdeme pozdě.
0: Bertičko, co pak se děje?
4: Nic. Přijdeme bez vás.
0: Berto, kolikrát už jsme to probírali? Chybami se chybičky učí. Nemůžeš být zavřená doma, musíš jít do školy tak jako ostatní.
4: Jenže ostatní nedělají tolik chyb jako já.
0: Ale Berti, vždyť se podívej na svoje sourozence. Vojta padá, Kája plete slova a Kuba si nevidí na špičku nosu. Jste přeci chybičky, není na vás vůbec nic špatného.
5: No tak jo.
0: No, hurá. Jsem na tebe pyšná, Bertičko. Uvidíš, že se ti ve škole bude líbit.
6: Milé chybičky, vítejte. Je to vždy slavnostní den, když já, ředitel Kosa, mohu přivítat nové žáky u nás ve škole. Jako chybičky budete mít ve světě vele důležité poslání, totiž učit lidi pomocí jejich vlastních chyb. Jako první projdete přijímacím testem, který vás rozřadí na Ačko fyzické vady, Bčko trhlinky v charakteru, Cčko slovní chybky, Dčko podvodníci, Ečko lži a lžičky, Fko zapomnětové a Gčko zásadní chyby.
3: Zásadní chyby. Slyšeli jste to?
6: Posláním všech chybiček je udělat lidi lepší, čili hodnější, ochotnější, statečnější a tak dále. Jistě se ptáte, jak toho docílit. Jak je vůbec možné přimět lidskou bytost ke změně chování. Tohle si zapamatujte. Chybami se člověk učí. A ty chyby jste vy osobně. Když se na člověka pověsíte, začne víc chybovat. Když z něho seskočíte, vaše síla zmizí. Přeji vám hodně štěstí s vaším posláním.
3: Vidíte někdo naši mámu?
2: Neviním.
1: Má určitě zase zpoždění.
0: Jakube, Kájo, tady jsem. Promiňte, trochu jsem se zdržela.
7: Jsme si všimli.
0: Tak, jak jste dopadli?
3: Ačko, fyzické vady.
1: Mě dali do Bčka, trhlinky v charakteru.
2: Já jsem Cčko, slovní rybky.
0: O, to je bezvadné. Jsem na vás pyšná. A kde máte Bertu?
2: To nejíme.
3: Hele, tamhle je.
2: A to asi neunesu.
1: Co to vleče?
2: Berličko, tady.
5: Už jdu. Můžeme jít domů.
0: Ale co to máš v ruce?
5: No, to jsou moje učebnice.
3: Ukáž. Mami, koukej, Bertu dali do Gčka. Mezi zásadní chyby.
1: Ale proč my máme mnohem menší knížky než Berta? Mami.
0: No, protože Bertička bude mít důležitější...
1: No, to není fér.
0: Totiž složitější...
5: To nezvládnu.
0: Chci říct prostě jiný úkol než vy.
2: Ty, Béďo, to je otrava. Budu furt zavřená ve škole.
0: Berto, ty moje kobliško, budeš ale nejchytřejší ze všech.
1: Jo, nejchytřejší, ta tak.
2: Proč můžou Kája, Jakuba a Vojta jít po obědě hned domů a já musím být celý odpoledne s úplně cizíma chybama?
0: Protože ty jsi, Bertičko, strach vzdělání chyb. Budeš mít zodpovědnější úkol než tvoji sourozenci. Úzkostlivé lidi naučíš, že se nemají bát chybovat.
2: Já nechci, já se bojím.
0: No, právě proto jsi na to ideální. Uvidíš, že si školu zamiluješ.
2: Pochybuju.
6: Dnešní hodina se jmenuje Poslání. Proč jste se ocitli v této speciální třídě, G? Co je na vás tak zásadního? Na vás konkrétně? No. Nikdo? Máme tu Bertu. Strach dělání.
0: No jo.
6: Máme tu Jidáše, totiž Lukáše, lhaní svým nejbližším.
1: No.
6: Máme tu Kristýnu, absenci sebeúcty. Oh. A nakonec Wolfganga. Snahu vyřešit všechno naraz a okamžitě.
1: Jo, tady.
6: Už jste absolvovali úvod do světa lidí. Bezpečnostní výcvik a ostatní základní náležitosti. Teď se ale teprve dostaneme k zásadnímu jádru chybičkovství. Vítejte v úvodu do teorie chybiček.
2: Něco mi říká, že tohle bude ta nejnudnější hodina ze všech.
6: Tak. Ostatní chybičky učí lidi, že můžou být nedokonalými, že se můžou plést, šlapat si na jazyk, kulhat, vytahovat se, zapomínat a tak dále. Pokud se však lidé nejsou schopni poučit na základě těchto malých nevinných chybiček, přicházíte na řadu vy. Zásadní chyby. Pouze člověk, který se již několikrát nepoučil, vás bude zajímat. A na takového se budete soustředit. Jak ho najít a rozpoznat,
2: no,
6: se naučíte v jiných hodinách. Zde se budete věnovat tomu, jaké je vaše poslání.
5: Ježíš, to je nuda.
2: Asi už.
6: Na příští hodinu si připravte esej na téma Proč jsem chybičkou? Nikdo mě neposlouchá.
1: Dneska jsme byli na trenažéru. No a já se toho robota zeptal, kdo je jeho nejlepší kámoš. A on na to, že to je prezident. A já prezident těho. A on prezident země koule. A já...
7: Zkrať to, matlohlavé.
1: Neprůč, Vojtěše. Někde jsem to... A on, že prezident země koule. A já mu hned vlezl za krk, protože náfuku já poznám hned. No a dostal jsem jedničku s hvězdičkou.
0: To je bezva, Kubo. Chceš ještě přidat?
1: Díky, mami.
0: A co ty, Kájo, jak ses měla ve škole?
2: Báječně. Houkně, jak se umím udržet za krkem.
0: Kájo, sněz země, no tak. To chechtá. No tak už mě pustí. Vojto, sunej ze mě.
1: Vojta?
7: Jdu na to. Au. Au. No tak pojď. Jo, paní učitelka říkala, že za týden nás konečně všecky pustí mezi opravdický lidi.
1: No, konečně.
2: Jufí!
0: Bertičko, proč jsi tak potichu? Jak to jde tobě?
5: Dobrý.
0: Co říkal pan ředitel Kosa?
5: Pořád něco.
0: A například?
5: Pořád dokola opakuje něco o poslání chybiček.
0: Tak to je asi důležité, jestli to opakuje.
1: Kosa taky říkal, že Géčko s náma na tu exkurzi mezi lidi bude moct až příští rok.
2: Hej!
7: To nevaber to. Všecko ti povíme.
2: Jo, můžem vzít i foťák a všecko ti i vykotíme.
5: Jenže to není to samý. Pořád se jenom učíme. I o víkendu, když si ostatní hrajou. Ani na exkurzi nemůžeme. Je to nespravedlivý.
0: Neboj. Dočkáš se, Berti. To se nesmí uspěchat. Strach dělat chyby je vážná věc.
5: Jasně. Si poslouchej stovky hodin o poslání.
6: Uveďme si tedy nějaký příklad.
5: No, konečně.
6: Člověk, který sem tam lže a ještě se nepoučil o důsledcích, jaké lhaní přináší. Zde nastoupí chybička Lukáš. Pokud si Lukáš zasedne na člověka, musí si dát ohromný pozor na čas. Postupem času začínáme být na lidi vázaní.
4: Mně si chce hrozně spát.
6: Ale pro ně samotné to už není výhodné. Důsledně vás na to upozorňuji. Nebo tady Berta a její strach z dělání chyb. Pokud by třeba Berta včas člověka neseskočila, mohlo by to mít nedozírné následky. Pokud včas neseskočíte, člověk se může přepólovat. Neboli lidově řečeno, může se úplně zbláznit. Začne se chovat zcela opačně. Je to velmi, velmi nebezpečné. Co to je to? Berto!
2: Ne, já se nebojím, co?
6: Berto? Tohle je zásadní lekce. Jestli budete na hodinách dál spát, nenechám vás u zkoušky projít.
5: Promiňte, pane řediteli.
6: Co? Všichni spí? Jak jinak? Ach jo. Pro všeobecnou ospalost prohlašuji dnešní hodinu za ukončenou.

0: Milé kybičky, dnešní den se stane jednou z nejcennějších vzpomínek ve vaší paměti. Je to den, kdy se poprvé setkáte se živými lidmi. Buďte opatrné. Lidé jsou mnohem složitější bytosti než naše výcvikové trenažéry. Navíc vás nemůžou vidět a slyší vás jenom jako tvůj vnitřní hlas. Mějte se proto na pozoru. Pokud se pověsíte na člověka, udržujte domů zavěšení pod 10 minut. Nikoliv více. Nechceme žádné problémy. Dnešnímu dni nazdar!
1: No. Tak jsme to zase nestihli.
2: Musíme vám koupit nový hodinky.
1: Prosím tě, nevíš, co Kosa říkal?
3: Nevěste se na člověka díl než 10 minut.
1: Aha, slyšeli jste. To si zapamatujte, 10 minut.
4: A? Lelkujeme.
1: Tak jsme, co čekají. Tak už otevřou bránu, ne?
5: Odpuste mě. Pardon, jsem se tady pardon.
6: Berto, co tady děláš?
7: Nic. To nejsem já.
4: A co to máš na sobě?
6: To je přeci ten maškarní kostým, co nám máma ušila.
1: Berto, musíš se vrátit.
4: Ani mě ne.
5: Ani mě ne, no Jakube.
8: To je proti pravidlům. Chyby z Géčka na exkurzi nesmí přeci.
4: Nebojte, děcka, nic se mi nestane. Chci jenom nakouknout, podívat se na opravdický lidi a pak se hned vrátím.
6: No tak jo, Berti, tě nepráskne.
4: Hlavně mávej dozor.
1: Tak počkat. Hlavně nám musíš slíbit, že na nikoho nepolezeš.
6: Jo, Berti, fakticky, ruku na to.
4: Nejsem padlá na hlavu. Je-li to kopyto, kadí to.
0: A nyní slavnostně otvírám bránu.
4: Zkoumávání světa pěkně bolí nožičky. Lidi jsou vážně vyčerpávající druh. Sednu si tady na chvíli na obrovník a pak se vydám na cestu zpátky.

0: Slavniče, ty se ale ani trochu nebojíš, že tě přejede auto. To nedopadne dobře, vždyť ho to zajede, na to se nemůžu koukat. Uklidni se, Berto, uklidni se. Jenom na chvíli, Lilinku, na něj skočíš, aby se vylekal. Tak, 3, 2, 1.
1: Plácám bonek, tak
0: to bylo. A tady je ale příjemně. Možná bych si tady jenom na maliličku, chviličku zřímla tomu drobičkovi za krkem. A potom se zase vrátím.
2: Je to skandál. Největší skandál v historii školy. Ještě nikdy se nestalo, že by zásadní chyba utekla do světa. Chybičky, slyšte. Berta, strach dělat chyby ze třídy G, zásadní chyby, právě utekla ze školy mezi lidi neznámo kam.
3: Cože?
2: Berta nedokončila svůj výcvik. Není proto připravená na službu. Nechci ani domyslet, co by se stalo, kdyby se pověsila na nějakého nebožáka. Budiš vám všem odstrašujícím příkladem.
4: No, já to věděl. Že to špatně dopadne.
5: Nedělej scény, Jakube. Berta se zas objeví.
6: Já mám o berličku krach.
4: To mi všichni.
7: Ten Adolf je hodný. Od té doby, co jsem ho viděla naposledy, je mnohem klidnější.
8: Ada je prostě zlatíčko. Se nepočůrává, spí celou noc a nebrinda.
9: Hlavně nezlob a jen se hezky směj.

0: si nemyslím. Pořád mám pocit, že si to pořádně nepamatujeme. Přečtem si to ještě aspoň třikrát.
1: Ještě chvíli, mami. Nesnáším, když mi pančelka červeně škrtá chyby. Ty její křížky mě děsí.
0: Aňo, vstávej. Musíme se učit. Máme ještě několik písemek na příští pololetí. Pak všechny tvoje kroužky, dobrovolničení. Aňo, rychle, abychom něco nezanedbali. Aňo.
2: Jo, už letím. Kolik je vůbec hodin?
0: Je pozdě. Rychle, otevři učebnici a nauč se nazpaměť stranu 60.
2: Děla jsou ponořené do tepu.
3: Tamhle ta je pěkná. No,
0: Adolfe, nekoukej na tu holku. Zaboř radši ten nos do učebnice.
3: Radši se budu učit. Stejně bych se jí nelíbil.
0: Správně. Zítra se necháš vyzkoušet ze zeměpisu. Nauč se všechny hlavní města Evropy.
3: Tirana.
4: Ve studiu přivítáme muže, který ještě nikdy v životě neudělal žádnou chybu. 35letý Adolf z Prahy nám bude vyprávět o tom, jak se mu v jeho dokonalosti žije.
5: V dnešní době je pro mladé lidi obzvláště těžké najít si partnera.
6: Ach jo.
5: Studie ukázala, že každý čtvrtý člověk
0: se cítí
5: sám
0: a trpí
5: pochybnostmi o sobě samé.
0: My jsme přeci úplně v pohodě. Aďo.
6: Tohle je tak depresivní.
0: No, mohl by se dívat z okna.
6: Dívat z okna. Jako včera, předevčírem a předpředevčírem. Já se snad půjdu proběhnout ven.
0: Ne, zlomíš si u toho nohu.
6: Ale ještě bych si zlomil nohu. Tak třeba do bazénu?

0: nadýcháš se vody. Chlor ti rozežere šňůrku od plavek a až tě plavčík potáhne z vody ven, spadnou ti trenýrky.
1: Chlor mě děsí, radši koukat z okna. A zítra taky, a pozítří, a pak až do konce života. Je, tamhle jde ta slečna, co bydlí opatrou výš. Kéž bychom se zase někdy potkali ve výtahu. Člověk by si nikdy neřekl, že se jako celebrita bude cítit tak osamělý. Všichni lidé ode mě chtějí jen jakousi dobrou radu. Jak být zdravý, ptají se, čistit si zuby, nekouřit, chodit na poklidné procházky do přírody, vyjmenovávám jim. No a oni koukají jako kdybych je podvedl. Ty svoje motivační pohlednice jim posílám úplně zbytečně.
0: Ty máš ale náladu.
1: A co kdybych poslal takovou pohlednici jí? To je slečně ze čtvrtého patra.
0: Počkej, cože?
1: Pohled s pozdravem a přáním. Jenom musím vybrat, který. Tenhle s nápisem nekuste, prosím, nebo radši tenhle pozitivnější. Jeste ovoce?
0: Na obou vypadáš děsně.
1: Na obou vypadám děsně. Ale ona by mohla pochopit, že jí přeju, aby byla zdravá, protože chci, aby byla živá aspoň do té doby, než se jí odhodlám pozvat na zmrzlinu. A tudíž, že se mi už dávno líbí, ale bojím se jí to říct, protože je tak krásná a já se vždycky leknu. A pak za mnou přijde a řekne, já jsem to všechno pochopila. Dává to přeci naprostý smysl. Padneme si do náručí a všechno bude vyřešené.
0: Co to vykládáš?
1: Co to vykládám? Nikdy to neudělám.
2: Tak, pojďte dál, Adolfe, a posaďte se, prosím. Nebo si klidně lehněte na pohovku, jak jen chcete.
1: Děkuji vám.
2: Jen tak ze zvědavosti se zeptám, byl jste už někdy u psychologa nebo psychoterapeuta, nebo je to dnes vaše poprvé?
1: Je to dnes poprvé.
2: A s čím za mnou přicházíte? Chcete o tom mluvit, ne?
1: Víte, já nemůžu přijít na to, co je špatně. Vynikám v práci, navíc se dostal přidáno. Minulý týden jsem vyhrál vědomostní soutěž s odměnou 100 000 korun. A před měsícem mi moje babička odkázala byt na Vinohradech.
2: Říkáte tedy, že se vám poslední dobou daří? Rozumím tomu správně, ano?
1: To je právě ono. Daří se mi čím dál líp. A přitom se nemůžu zbavit takové zvláštní tíže na ramenu. Nebo spíš tady, za krkem, jako by se mi tam usadil strach nebo tak něco.
2: Vzpomínáte si, kdy to začalo?
1: Vůbec ne. Poslední dobou se mi ale pořád dokola opakuje jeden sen. Snažím se přelézt přechod po kolenou. Jsem naprosto přesvědčený, že ho chci přejít, ale najednou nemůžu.
2: Ale proč?
1: To nevím. Je kolik je hodin? 11? Promiňte, musím jít. Víte, za půl hodiny mám zase dělat rozhovor do televize.

0: A já už ve studiu vítám pana Adolfa.
1: Hezké poledne.
0: Pane Adolfe, veřejnost vás asi nejlépe zná pod označením muž, který ještě nikdy v životě neudělal žádnou chybu. No, vy musíte mít přímo život snů, vidíte?
1: Mezi životem snů a noční můrou je někdy tenká hranice, řekl bych.
0: Ano. Ano. Jistě. Adolfe, a jak vypadá váš běžný den?
1: Ráno si čistím zuby.
0: Ano.
1: Přesně 3 minuty. Mm-hmm. Pak postavím vodu na zelený čaj. Mezitím zkontroluji, že mám v aktovce všechno. Peněženku, klíče, mobil, diář, svačin. Obléknu si čistou košili, zavřu dveře od bytu, přivolám výtah a když mám štěstí, tak potkám...
0: Ano.
1: No nic, prostě jako každý obyčejný člověk.
0: Aha, tak to je ohromně zajímavé. A nyní je čas na reklamu, ale po ní se zase vrátíme k panu Adolfovi, muži, který ještě nikdy neudělal žádnou chybu. Těšte se.
2: No to snad. Nikdy neudělal žádnou chybu. A mám tě, Berto.
1: Správné. Co vůbec já dělám v televizi? Lidi se na mě dívají jako na hrdinu, ale já nejsem žádný hrdina. Jsem prostě jenom sráb. To jsem. A všichni by se měli dozvědět, jak to je.
0: Co?
1: Ano. Ten rozhovor v televizi mi otevřel oči. Jsem podvodník.
3: Něco se hrozně pokazilo. Dýchej. Adolfe, hlavně dýchej.
1: Zbabělec, strašpitel, srab, ustrašenec. To jsem. Nedělám chyby, protože se jich bojím. Ne, že bych byl tak dobrý, statečný. Mám prostě strašný strach.
3: Děláš si legraci? To ne.
1: Ale
3: ne,
1: já...
3: Ne.
1: Nechci být srab. Nesnáším srab. Nechci se pořád všeho
3: pát!
1: Už mě to nebaví!
3: Co to děláš? Nech mě být! Spadnu dolů na zem!
1: A mám toho dost! Nesnáším tenhle život!
3: Au! Au, hej, to bolelo! Adolfe? Žiješ? Ado!
1: Au. Úplně se mi zatmělo před očima. Co to? Cítím se nějak lehčí. To je divný. Zkusím to znova.
3: Ne!
1: To... To bolí!
3: Co?
1: Au! Au! To bolí!
3: Počkej! Adolfe, co si myslíš, že děláš? Zlomíš si nohu!
1: Můžu spadnout klidně ještě jednou! Vůbec se toho nebojím!
3: Přestaň, tohle není k smíchu! Zlomíš si ruku, vyvrkneš kotník, skončíš na vozíku! Roma, on mě neslyší!
1: Co kdybych třeba? Třeba skočil z okna, nebo vylezl na ležení, nebo skočil z toho nejvyššího můstku v bazéně.
3: Co? Ty jsi se úplně pomátl. Přeskočilo mu. Ne. To přesně tak, jak říkal ředitel Kosa. Nejdřív jsem z něj udělala sraba a teď... se přepoloval a nebojí se vůbec ničeho. Tak Tohle ho určitě něco zabije. Ne, tohle je... To je neřešitelná situace. Ano! Tak Ježíš, počkej!
1: Pardon. A dobrý den, slečno. Vás jsem zrovna scháněl. Nešla byste se mnou do cukrárny?
3: Já?
1: No.
3: No, jistě. Moc ráda. A kdy?
1: Co třeba? Třeba teď. Máte čas teď? Já se toho vůbec nebojím.
3: Teď hned?
1: No.
3: Jako teď? No dobře, proč vlastně ne? Mimochodem, ještě jsme se nepředstavili. Já jsem Anna.
1: Já Adolf. Těší mě. Tak výborně, tak jedeme výtahem, nebo sjedeme těch 11 pater dolů po zábradlí? Já z toho nemám ani nejmenší strach.
3: Tak vy se teda na první pohled nezdáte. Tak dobře, jízda po zábradlí, to je výborný nápad, tak já jdu první.
1: Víte, tohle bylo naprosto neobyčejné, jak se mi to mohlo jenom stát. Cena kremrole je od jak živá 11,50. Vynásobil jsem jí dvěma a došel jsem k chybnému výsledku, co se mi ještě nikdy v životě nestalo.
3: To je dobrý. Přitom zrovna vy jste... Hm? Počkejte, jak to o vás říkají. Člověk, který ještě nikdy neudělal žádnou chybu.
1: Evidentně jsem nevěděl, o co přicházím. Bylo to tak vzrušující. Vždycky jsem se taky bál jíst kremrole. Protože když se do nich zakousete, z druhé strany vždycky vyleze všechna šlehačka. Je to pořád neobyčejně trapné, ale už se toho nebojím.
3: Chápu. Ze stejného důvodu nejím větrníky.
1: Vážně. Tak v tom případě si dáme ještě dva větrníky navrch.
3: A nebude nám z toho sladkýho trošku špatně? Ládo.
1: Bojte se.
3: Tady jsi. Ty vláho. Dohnat člověka po vlastní je teda pěkná fuška.
1: Co kdybychom teď šli na houpačky a houpali se úplně nejvíc?
0: Tak jo, až do oblasti.
1: Kdo tam bude
3: první? To ne. Já nemůžu popadnout dech.
1: Na shledanou.
3: Počkejte na mě.

0: Proč jsem snědl tolik sladkého? A pak se šel ještě se slečnou Anou houpat na houpačku klouzat na klouzačku a skákat na trampolíny. Je mi zlé.
1: No, to vidíš. Co s tebou? No, takhle zůstat nemůžeš. Ale já ti neumím pomoct. To jsem teda neuvěřitelně zbabrala.
2: Stát! Ruce vzhůru! Vytrhněte, Berto! Tímto vás zatýkám z nejhoršího ze všech chybičkovských zločinů za učinění člověka srabem!
1: Pane řediteli!
2: S účinností okamžitě. Máte jediné štěstí, že jsem viděl Adolfa v tom televizním vysílání. Bylo mi to hned jasné. Není možné, aby člověk sám o sebe nikdy neudělal žádnou chybu.
1: Pane řediteli...
2: Vždyť on se všeho bojí.
1: No, pane řediteli... Adolf se teď přepoloval a pro změnu se nebojí vůbec ničeho.
2: To snad ne. Toho jsem se bál zase já. Tohle se bude ještě řešit, Berto. Tohle bude mít důsledky. Pojďte se mnou.
1: Co to? Kdo to? Pane řešiteli, co tu děláte?
2: Přišel jsem k vám na večeři.
1: Ale malinka tu není, někde se držela.
2: Já přišel za vámi, ne za vaší maminkou.
1: Aha.
2: Pustíte mě dovnitř, Kájo?
1: Jo. Ano, ano, hoďte dál.
2: Díky.
1: Jenom mě na chviličku pomluvte.
2: Dobře.
1: Kubo, Kubo, ty jsi nazval kosu k nám na večeři a nelekl mi to?
3: V první řadě trvám na tom, abys mě oslovovala mým celým jménem, tedy Jakube. V druhé řadě pak odpověď na tvoji laskavou otázku. Ne, nepozval.
1: Tak kdo?
3: Vojtěše, jsi to ty, kdo pozval ředitele kosu k nám na večeři a neřekl nám o tom ani zbla?
4: Já? Já si sotva dojdu na záchod. Mám týdenní neschopenku po tom posledním pádu z mostu.
2: Pozval jsem se sám. Jde o urgentní záležitost ve věci vaší sestry Berty. Budu potřebovat vaši pomoc. Společně musíme napravit celou tu nemilou situaci, jak s Adolfem, tak s Bertou.
3: To ale nebude tak jednoduché. Přepólovaný člověk musí přece najít balanc sám. Už mu žádná chybička nemůže ani sednout za krk. Musí si sám uvědomit, kde dělal v životě chyby, proč je dělal a začít na sobě pracovat.
2: Jakube, vy jste četl učebnici pro Géčko?
3: Tak jenom jsem nahlédl.
2: Tak možná víte, že člověk se musí...
3: Ano, zastavit se! Pomalu dýchat, zpomalit, dát si čas, získat nadhled, sebereflexi.
2: A dobře, a... dobře. Šprty jsem nikdy neměl rád. A co vy dva? Pomůžete nám Adolfa chytit?
4: Jasněčka, jdu do toho.
1: Já laky, baky, taky.
2: Je mě slyšet? 101, 102, haló, haló.
1: Ano.
2: Výborně. Uprchlice Berto, nejradši bych vás viděl v nápravné třídě pro nejhorší provinilce. Jenže to není možné. A víte, proč to není možné, Berto? Protože takoví viníci, jako jste vy, vůbec neexistují. A já vás tudíž nemůžu k nikomu přiřadit. Svůj trest si odspikáte sama. A to v této knihovně, kde budete zamčená do té doby, než napíšete 101. teoretických esejů na zadaná témata.
1: Sto esejů?
2: Chcete o tom se mnou diskutovat?
1: Ne, pane řediteli.
2: Tak, prvním úkolem je ontologická úvaha nad jsoucnem sraba. Jakmile ji odevzdáte, dostanete další úkol. A pak další, a pak další. A další, a další, a další. S Bohem.
1: Ontologická úvaha nad soucnem sraba. Ach jo. Jenom z toho názvu je mi smutno. A tomu ani nerozumím. Mysli. Dobře, čím začít takovou úvahu? Třeba by pomohla tamhle ta všeobecná encyklopedie srabáctví. Jo, to je bychle. To je tíha. Dobře. Já se tě nebojím, ty monstrózní svazku. Mě nezastrašíš, slyšíš? Jediný, z čeho mám teď strach, je... Jak je asi Adolfovi? Snad si neublížil.
5: Vážení divňáci, les u nás ve studiu opět přivíráme Adolfa, člověka, co ještě nikdy neudělal žádnou rybu s jeho družkou. Kvočnou Anou.
6: Dobrý den.
5: Podrýve. Ano, vy jste se nezahytla Adolfovi bez chybnosti a lískala si jeho srdce. Lovíte nám jak?
6: Jestli povím. Já ani nevím, jak dlouho jsme na sebe koukali ve výtahu, až jednou mě Áda z ničeho nic pozval do cukrárny. Souhlasila jsem. Dali jsme si kremrole, k tomu větrní.
7: A nezapomeň na ty gumové hady, Aničko.
6: Gumové hady a pak, představte si, šli jsme na houpačky, na klouzačky a trampolíny. Skvěle jsme se bavili.
7: Bylo mi tak špatně. Ještě v životě mě tolik nebolelo břicho, ale cítil jsem se tak šťastný jako nikdy.
6: Samozřejmě jsem věděla, že je to příšerný nápad.
5: To čistě.
6: Ale nemohla jsem si pomoct. Ta radost v Adolfových očích mě úplně odzbrojila. A od té doby jsme pořád spolu.
5: Kápu.
7: Počkat. Najednou jsem dostal chuť si to zopakovat. Co myslíš, Aničko?
6: Super nápad. Paní moderátorko, nechcete jít s náma?
5: No, leď. No? Jsme uprostřed vybírání. Vyhodili by mě z láce, kdybych odešla. Posaďte se nosím. To by byla hromná chyba.
7: No to máte jistě pravdu. Půjdeme tedy sami. Děkujeme za pozvání do vašeho pořadu.
5: Nemůžete obejít, co tva jsme hačali.
7: Ale ano, můžeme, právě to děláme, vidíte?
6: Ádo, počkej. Stůj. Mně se nějak špatně jde. Jau. Prosím tě, zastav, já potřebuji jít pomalu.
7: Já nemůžu. Musím všechno vyzkoušet, tolik jsem toho promeškal. A já už se nebojím.
6: Stůj! Au! Pomož mi vstát.
7: Proč pořád padáš?
6: Já nevím.
7: Chvátáme, mám hlad. Pojď se tady zahrujeme. Jedno bistro, dáme si tam krabí suši, okurkové maky, dvě vařící polévky a pak ještě závitky.
6: Ale vždyť jsme snídali. Jau, vejs! Já pořád zakopávám.
7: Já mám pocit, že potřebuju všechno. A hned. A nutně.
6: No to vidím. Normálně je to celkem roztomilý, ale nemůžeš mít přece úplně všechno teď hned. Takhle to ve světě nefunguje.
7: Ale já chci!
6: Proč na mě křičíš?
7: Nejde mi to najednou ovládat. Víš co? Já jsem si to rozmyslel. Musím běžet dál.
6: Cože? Ádo, počkej. Nikam... Jau! Au! No tak Adolfe, přeskočilo ti. Já ti nestačím. Je pryč.
7: Tady z toho mostu bude parádní výlet. Potřebuju jenom na druhou stranu. Odtamtud je vidět na hrad.
8: Ještě tam
7: vlítnuli pod auto. No viděli jste to? Sanitku, rychle zavolejte sanitku. Nemohl jsem přece tušit, že se takhle vřítí do vozovky. Z ničeho nic.
3: Už jedou.
7: Dýchejte, pane. To je zvláštní. Vypadá úplně jako ten člověk z televize. Ten Adolf, co nikdy v životě neudělal chybu. Znáte ho? To určitě nebude ten Adolf. Taková hloupost. Vběhnout na magistrále do vozovky.
9: Sestro, připravte mi obvazy. Musíme ho ošetřit.
6: Hrozně slabě dýchá. Pane doktore, ztrácí puls.
9: Upadl do komatu. Nereaguje. Adolfe? No tak, pane Adolfe. Adolfe, halo, profesor. Pane Adolfe.
1: Přísahám, že jsem si to tu někde založila. Na tuhle knihu už jsem měla v ruce při té eseji číslo 18, nebo tak nějak.
9: Kde to jsem?
1: Ado? Co tady děláš? Jak se sem dostal? To je náš svět. A tohle je knihovna ředitele Kosy, sem nesmíš.
9: Ty jsi Berta, že jo?
1: Jak to víš?
9: Já tě znám.
1: Že jsem zase něco hrozitánsky pokazila. Jak to, že mě vidíš? Ty mě přece nemůžeš vidět. Ty jsi člověk a já jsem chybička.
9: Myslím, že jsem asi umřel.
1: Umřel? Kosa tě zavraždil? Řekni, zavraždil tě takový mrňous se sykavkami?
9: Ne, to ne, já vlítnul pod auto.
1: Už zase? To všechno kvůli mně. Kdybych se prvně dost učila, nebyla bych teď sama v téhle obří knihovně a ty bys byl živý. Tohle je zoufalství.
9: To ale přeci není pravda, vždyť ty jsi mě přeci tehdy zachránila, když mi bylo asi rok a půl. Nemůžu uvěřit, že jsem o tobě nevěděl. Celou dobu jsi přece byla se mnou.
1: No, to je pravda. Byl jsi takovej roztomilej, jako malý dítě, takový tvářičky. A pak jsem si na tebe zvykla, začala tě mít ráda. Nemohla jsem tě opustit.
9: Jenže, co teď? Nedá se to všechno ještě napravit?
1: To těžko. Zbývá mi ještě napsat 75 teoretických esejů. Já tady budu do skonání světa. A už nemůžu.
9: Teď jsem tady ale já. Co kdybych ti pomohl?
1: No ale jak? To nejde.
9: Hlavu vzhůru, Berto, piš. Zkontroluju ti chyby a u toho se něco naučím o strachu a srabáctví. Mám takový pocit, že jsem se tu neocitl náhodou.
10: Tak tohle je ten váš geniální nápad? Schodit Adolfa pod auto a nechat Bertu podvádět?
4: Já za to nemůžu. Skočil jsem na slečnu Anu a doufal jsem, že od ní Adolf neuteče, když z ní bude mrzák.
11: Ale tíkal dál a dál. No.
10: A co to mělo být s tou moderátorkou? Proč jste ji ztrapnili před celým národem?
11: Já se smažila.
3: Náš plán nevyšel. Chtěli jsme, aby se Adolf na chvíli zastavil a přemýšlel nad sebou. Ale on byl k nezadržení. Nemohli jsme ho dohnat. Všechno zlé je ale pro něco dobré. Podívejte se, jak jim to spolu funguje.
10: Vběhnul pod auto. Co když se z komatu neprobere? Budete mít na svědomí jeho smrt.
4: Tak za prvé, pod auto vlítnul sám. Mimo nohy nepodrazili.
11: Nepodrazili.
4: A za druhé, poučit se musí taky sám, jinak ho bude na věky věku někdo zachraňovat. Jako se o to snažila právě slečna Anna.
9: Ha, Bertičko, podívej se. Tohle je skvělý článek o strachu z dopravních značek.
1: Strachu z dopravních značek?
9: Já vím. Taky jsem si nejdřív říkal, že to bude k ničemu, ale až se do toho začteš, zjistíš, že je to geniální. Co je ti, Berto?
11: Nic. Já jenom, že už to nebudeme potřebovat. Právě jsem dopsala esej číslo 100. Poslední zadání.
9: Poslední zadání, ale to je bezvadné. To znamená, že jsme to zvládli.
11: Já vím, jenže až mě odsud kosa pustí, tak už mě nikdy neuvidíš.
9: Nesmíš se bát mě opustit, Berto. Obejmeme se a můžeš za mnou přijít někdy na návštěvu.
11: Ty mě ale neuvidíš.
9: Někde hluboko uvnitř to budu třeba vědět. Musí to tak být. Já musím se vrátit zpátky za Aničkou do světa lidí.
11: Máš pravdu, Adolfe. Nějak jsi mezi tím zmoudřel. Adolfe? Adolfe?
10: Berto?
11: Ano, pane řediteli?
10: Vykonala jste svůj trest. Gratuluji vám, jste opět volná. Zároveň musím říct, že ty eseje jsou vážně dobré. Rozhodl jsem se, že je zreviduji a vydáme je knižně.
11: Opravdu, to by někdo četl?
10: Ano. Asi to nebude bestseller, přeci jen jde o vážná témata, ale vaše texty o Adolfovi mají nesmírnou výpovědní hodnotu, neboť jim nechybí jak teorie, tak praktická zkušenost.
1: Perlička! Berto! Jo, Perlička, tak to je parozní!
9: Gratuluju, Berto.
1: Musíme to vydání oslabit.
4: Přesně tak. Uděláme slavnostní křest.
3: Půjdeme někam do restaurace a oslavíme.
1: Jo.
11: Já bych radši domů. Za maminkou. Adolfe?
0: Aničko.
11: No konečně. Byl jsi v kómatu. Víc než týden.
0: Já tě tak rád vidím.
11: Podívej, něco pro tebe mám.
0: A co to je? Ukáž?
11: Přišlo ti to včera domů poštou. Je to na tvoje jméno.
0: Knížka. 100 otázek o strachu a chybování. Napsala Bertolda Adolfova.
11: Ty tu autorku znáš?
0: Něco mi to jméno říká, ale nemůžu si vzpomenout. Na příkladu dvou přátel se dozvídáme, jak důležité je v životě umět chybovat a využít strach ve svůj prospěch. Dojemný příběh i přemýšlivá úvaha v jednom. To vypadá slibně. Není lepší způsob, jak si ukrátit rekonvalescenci, než pořádnou bychlí.
12: Adolfe, rád vás vidím. Prosím, pojďte dál, udělejte si pohodlí. Tak s čím dneska na sezení přicházíte?
0: Já vám ani nevím.
12: Tak třeba, jak se vypořádáváte s tou ztrátou zájmu televize o váš život?
0: Myslím, že výborně. Necítím se už pod takovým tlakem a ta tíže za krkem zmizela.
12: To rád slyším.
0: Víte?
12: Máte na jazyku ještě něco dalšího?
0: Ano. Totiž nedávno se u nás doma objevila taková záhadná kniha.
12: Říkáte objevila? To je zajímavé.
0: Někdo mi ji poslal poštou. Napsala ji Bertolda Adolfova. Jmenovkyně, zvláštní, že? Ten příběh mi obzvlášť silně promlouvá z duše. Ačkoliv nevím přesně proč. Jakoby byl o mně. Je to o strachu dělat chyby a poté o touze chybovat a všechno vyzkoušet. Mám ji tady. Podívejte.
12: Ukažte. 100 otázek o strachu a chybování. Tu autorku neznám.
9: Možná ji zkusím vyhledat. Možná sám začnu psát knihy.

0: stýská. Ale jsem na něj pyšná, že ho ta zašlá sláva z televize moc nemrzí.
1: Je, au, jauvajs. Jsem rád, že jsi doma, Berti.
2: Co vy víte?
3: Třeba reportéry ještě bude jednou zajímat. Příběh člověka, který nejdřív nedělal žádné chyby, pak začal dělat chyby, skončil pod autem, ale v kómatu se začal zabývat studiem. No a tak si vylepšil své mentální zdraví. No nezní to jako báječný novinový titulek?
4: Promiňte, no zase pozdě. Jakube, přestaň se předvádět s těmi svými cizími slovy. Aspoň když jsi doma u večeře, buď od té lásky.
0: Bertičko, konečně jsi doma.
5: Mami, musím ti toho tolik vyprávět.

0: koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Hezký večer
1: s Rádiem Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Já to nechápu, říká 12-letá Tony a myslí tím doslova všechno. Rodinu, kamarády a především lásku. Ta je totiž často složitější než milion čtvrtletek z matematiky. Stačí ale kámoška na telefonu, pár trapných poznámek, potrhlé prase jménem Morpheus a ten pravý je rázem na světě. Napsala Hana Lehečková. Režie v roce 2020 Tereza Verecká. Čtou Veronika Lazrčáková, Tereza Dočkalová, Vojtěch Bartoš a Diana Toniková.

0: Čau, Tony.
1: Fanny, ahoj. Ráda tě slyším. Fakt.
0: Tak povídej, jak moc hrozný to tam je.
1: Takhle začínají online hovory mezi mnou a mojí BFF, čili nejlepší kámoškou Fanny, a.k.a. Františkou. Teda, nezačínají vždycky takhle. To jenom poslední dva týdny, kdy se můj, předtím vlastně docela v poho život, proměnil v absolutní fail. Nic. Všechno furt stejný.
0: A co teta Stáňa, je v pohodě?
1: Trochu trhlá, ale jde to.
0: Řekni mi, ale fakt upřímně, byla jsi za ty dva týdny aspoň jednou venku?
1: Venku? Co bych tam jako dělala?
0: Třeba se s někým bavila? Hele, Tony.
1: Já a Fanny jsme kámošky už od školky, což znamená, že se známe fakt hodně dobře. Jedna druhou jsme viděli zvracet z rajské omáčky, brečet u lásky nebeský, nebo zakopnout na úplně rovným chodníku. Takže moc dobře vím, že když začne s tím svým hele, Tony, přijde nějaká strašně důležitá přednáška o životě a o tom, co se má nebo nemá dělat. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá.
0: Hele, Tony, jsem tvoje kámoška. A jako tvoje kámoška ti musím říct pravdu.
1: A je to tady. Neříkala jsem to?
0: Nemůžeš přece celý svoje prázdniny u tety prosedět na kompu, zavřená sama v pokoji a spát se sušenkama. To přece víš.
1: Nechápu, proč bych nemohla. Navíc tu nejsem sama. Občas sem přijde loudit Morfeus. Morfeus je tetino mini prasátko. Je celý černý, hrozně mlsný a taky dost nevychovaný.
0: Jsi člověk, že jo? A pro člověka je důležitý se socializovat s ostatními lidmi, chodit ven, bavit se a tak.
1: Ale já nejsem normální člověk. Jenže Fanny tohle vysvětlení, nevím proč, neuspokojilo a pokračovala dál, jako kdyby to snad četla přímo z učebnice.
0: Jenom prase ti přece nestačí. Když se člověk nevídá s jinými lidmi, může se u něj rozvinout. Nervozita, podrážděnost.
1: Další školní výčet začíná. Co pak nemám prázdniny?
0: Špatná nálada a další psychické neduhy. A popravdě řečeno, Tony, ty teď splňuješ skoro všechno.
1: Tohle mi teda totálně vyrazilo dech. Si ze mě děláš srandu, ne?
0: Hele, jsem tvoje BFF a tak k tobě musím být upřímná. Takovej je zákon BFF. Zákon nejlepších kámošek.
1: Víš co? Tak teď budu upřímná já. Neměla bys nosit ofinu. Vypadáš, jak kdybys na sobě měla helmu a žila v roce 500 před Kristem. Řekla jsem a rychle zaklapla počítač, aniž bych se rozloučila.

Lehla jsem si na postel a koukala do stropu. Tak ta mě teda dopálila. Co si o sobě myslí? Jak jako špatná nálada? Jak jako podrážděnost a úzkost? To mi říká holka, která musí mít na lavici všechno srovnaný do pravýho úhlu, včetně posmrkaných kapesníčků. Vždyť já jsem naprosto a totálně v pohodě. No vážně. Takhle moc jsem šťastná. Rozhlídla jsem se kolem sebe. Teď jen podkrovní pokoj, ve kterým jsem měla strávit celý prázdniny, byl původně šicí koutek plnej nejrůznějších látek, jehelníčků a já nevím čeho všeho. Teď byl ale plnej něčeho úplně jinýho. Napůl vybalených krámů jakýsi nespokojený holky z města. Na zemi u postele ležely obaly od čokoládových oplatek, dva pytlíky nedojedených čipsů, několik papírových ubrousků, na stole rozečtený knížky a několik hrníčků od čaje, ve kterých už začalo vznikat něco, co by se dalo považovat za úplně novej živočišný druh. Ta Fanina si fakt nevidí do pusy. Povzdechla jsem si a sehnula se z postele pro jeden z obalů od sušenek. Podívala jsem se dovnitř a začala jíst zbytky čokolády, co tam zůstaly. Zdálo se, že Morfeus dělá úplně to samý, jenom na podlaze. A najednou mi to došlo. Bože, co to dělám? Vždyť já olizuju obal od sušenky. Normálně tady olizuju obal od starý sušenky jako to prase. Fanny měla pravdu. Mám depku. A to pořádnou. Musím se sebou začít něco dělat. Jenže co? Jsem v nějakým divným baráku, v nějakým divným zapadákově u mý tety. A vůbec nikoho tu neznám. Jak se mám jako socializovat? To mám někomu zaklepat na dveře. Dobrý den, já jsem Tonička. Bude vaše dítě ven na klouzačky. Svoji nejlepší kámošku jsem potkala už dávno ve školce a od té doby jsem se s nikým seznamovat nepotřebovala. Jak si člověk udělá nový kámošek, když je mu už 12? A co když jsou v tomhle zapadákově samý divný lidi? Co když si prostě nebudu s nikým rozumět? Najednou mi bylo líto, že jsem Fanny zaklapla počítač před nosem a bez rozloučení. Je to přece moje kámoška a jenom se držela zákona BFF. Měla bych se jí omluvit, až spolu budeme příště mluvit. Určitě to udělám.

0: Opatrně jsem otevřela dveře a vyšla ven před barák.
1: Ježiši!
0: Světlo, uf! Tak takhle nějak se asi cítí upíři. Už slunce, už neotravuj slušný lidi. Statečně jsem pokračovala dál a připadala jsem si jako největší hrdinka na světě. Jako odvážná vikingská bojovnice, jako neohrožená politička bojující za svobodu národa nebo jako neodbitná novinářka na stopě nějakému neřádu. Šla jsem po chodníku, nohu před nohu a mžourala kolem sebe. Vlastně to tady není tak špatný. Hezký nový domky, sice klasický satelit bez nějaký zajímavý atmosféry, ale aspoň to není špína jako u nás ve městě. Žádný zažraný žvejky v chodníku, smrdící kanály, odpadky zastrkaný kdo ví kde. Navíc les na dohled, to je vlastně docela luxus. Nakonec se to tady zdá fajn. Klid, čerstvý vzduch, žádný auta, tramvaje, autobusy. Lidi tu skoro nejsou a když už, tak jezdějí na kole, což je, by the way, nejekologičtější způsob dopravy. A hele, tamhle zrovna jede parta prcků na kole. Jezusko, ty jsou roztomilý. To je hezký. Takový starobilý. Místo toho, aby seděli někde u tabletu, jezdí na kole, jako jezdili děti už někdy v roce 1900. No, aspoň jim nezakrní mozky. Když projížděli kolem mě, usmála jsem se na ně. Prvňáci. Maximálně druháci. Jaký však bylo moje překvapení, když se ti prckové na svých super roztomilejch kolíčkách, některý z nich měli dokonce košík vpředu před řidítkama, sweet, zastavili přímo přede mnou. A pak jedno z těch prťat řeklo: nečum, co čumíš? Cože? Musela jsem se přeslechnout. Co jsi říkal, chlapečku? Obrátila jsem se na něj. Říkal jsem, že nemáš čumět. Zůstala jsem stát s otevřenou pusou. Vážně tohle malý zrzavý děcko mě, 12letý holce, co už dávno chodí na druhý stupeň základní školy, řeklo, že nemám čumět? Kdo čumí, prd umí, vykřikl najednou někdo další. Otočila jsem se a uviděla malou blondětou holčičku z copánky, co vypadala úplně jak nějaký malej andílek. Všichni se začali její naprosto neandělský hlášce smát a já jsem tam jen tak stála, jako největší trubka pod sluncem. Vždyť jsou to přece malí děti, já jsem tady ta starší. Pak jsem se otočila a šla rychle pryč, rudá až za ušima. Čuměla, čuměla, v hlavě mozek neměla, čuměla, čuměla, až si hubu namlela. Volali za mnou a pořád se nahlas smáli, jako kdyby tinky vinky právě upadl puding a já jsem se nezmohla ani na slovo. Zapadla jsem zpátky do baráku. OMG, co se to právě stalo? Vážně mě zrovna totálně utřela banda malejch usmrkanců. Fakt jsem se nezmohla na nic lepšího, než se otočit a zdrhnout. Lehla jsem si zpátky do postele, vzala pytlík starých čipsů z podlahy a začala jíst změklý lupinky. Moc dobrý nebyly. Ach jo, jak já to tady nesnáším. Už abych byla zpátky doma. Můj život je peklo. Ta socializace je teda vážně na nic. Viď, Morfé? No jo, aspoň, že jsi tady pro mě ty. Vždycky se hodí někdo, kdo dojí zbytky.

přetrhl drát. Mám tušení, že jsem se přestal ptát, snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli se

než člověk. Jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent.

0: A další písnička je... Hele, tady něco mzučí, ne? Pojď sem. Počkej, já ti dám. Chytnu tě. No, a už tě mám.
1: Radio Junior.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
1: Kouzlím kránu.
0: Otevírám peklo bránu.

是龙爸脾气。Radio Junior

těžko se jí doma žije. Prace černé, chod se kije.

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Rádio Junior.